ráda, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné, podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal, domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak z mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků. Ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat tím cestičky křídou. Ty je prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozaráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, vy když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak se ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně ostříháte, vyrostou nové výhony. zvony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní upěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranice. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhle tím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, to tak mají v uzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu, díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme, spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy. Na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MiG-21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Most leave.
0: Maya.
1: Wow.
2: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je 9. a 8. místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezvládá.

druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je, potom na děvčata z města a na vojáky či

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo šedivý. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta, číší tisíc, číší nas.

0: nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni. A my o nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Pátou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Krištof je třetí.

Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má

0: 132 bodů, je to vlastně bronzový slavík čtvrtstoletí. Stříbrného slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti budou otevřené od 8 do 14 hodin. Znojemská ulice v Jihlavě je znovu průjezdná. Fotbalisté Jihlavy doma remizovali s Prostějovem 2-2. Dnes bude zataženo s teplotami do 15 stupňů. Hezké sobotní ráno a dobrý poslech vám přeje Adéla Zachová.
0: Volby 2026.
1: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřou v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů.
2: Nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů.
1: Policisté dorazili také do volební místnosti v Moldavě na Teplicku. Přivolali je lidé, které nenechal odhlasovat starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se někteří lidé k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. První část opravy Znojemské ulice na průtahu Jihlavou je dokončená. Od pátku se práce přesunuly do druhé části úseku mezi čerpací stanicí OMV a křižovatku s ulicí Nad Jihlávkou. Práce se dotknou i městské dopravy. Linky 4 a E budou zatím stavbou projíždět a místo zastávky Znojemská stále funguje náhradní zastávka Brtnická. Druhá část opravy je plánovaná do 19. října. Na Slovensku dnes odhalí památník zavražděného novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Vznikl ve Velké Mači přímo na místě jejich někdejšího domu. Místo tradičního pomníku má podobu zahrady s nakloněným terénem. Podle autorů tím má symbolizovat otřes slovenské společnosti po vraždě v roce 2018. Vítězný návrh památníku vybírali také otec Jana Kuciaka a bratr Martiny Kušnírové.
3: Původní dům nechali pozůstalí Kuciaka a Kušnírové před 3 lety zbourat. Památník má být nejen vzpomínkou na zavražděný pár, ale také symbolem svobody slova a nezávislé žurnalistiky. Vražda investigativního novináře a jeho snoubenky vyvolala na Slovensku masové protivládní protesty a vedla až k rezignaci tehdejšího premiéra Roberta Fica. Ani po více než 8 letech přitom není případ soudně uzavřený. Vykonavatelé vraždy si už odpikávají tresty. O vině údajných objednavatelů, ale soud rozhoduje už po třetí. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Jihlava remizovala doma v druhé fotbalové lize s Prostějovem 2-2 a v tabulce zůstává se 17 body na 4. místě.
4: Za fotbalisty Jihlavy skóroval jako první ve 42. minutě Štětka a těsně před koncem prvního poločasu navýšil vedení na 2-0 o Motoje. Po přestávce snížil na rozdíl jediného gólu prostějovský Koudelka a 6 minut před koncem základní hrací doby vyrovnal Aliagić. Jihlava tak po remíze ztrácí v tabulce 4 body na první Karvinou. Anna Skalová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V Jihlavě a Vatíně je teď 8 stupňů, v Havlíčkově Brodě 12. Sobota bude převážně zatažená, ráno a zpočátku dopoledne občas zaprší. Povane mírný jihozápadní vítr a nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte, v Jihlavě Gorkého ulice je tam uzavřená z důvodu práce na inženýrských sítích. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné ráno, je sobota 10. října, máme Světový den duševního zdraví a my vám jako medicínu pošleme písničky v podání Petra Muka, Věry Martinové a Marie Rotrové a taky se podíváme na dnešní výročí už za malou chvíli. Krásný volební víkend přeje Český rozhlas Vysočina.
0: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Dobré ráno, máme 12 minut po 5. hodině. Toulavý džíny jsme navlékli s Věrou Martinovou a Český rozhlas Vysočina vám připomene příběh pánského obleku nesoucího jméno Spoking. A přidáme v kalendáriu i další výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Sobota 10. října, svátek slaví námořnice, nebo žena či dívka u moře žijící. Marina je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
3: Kocholoušek?
2: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
3: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
2: Synek z bohaté rodiny Griswold Lorillard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nového střihu. Později podle místa pojmenovaném Tuxedo neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden. It is me, Usama bin Laden. Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová-Pecková.
4: Hlavně, že jste dorazili včas.
2: A 65 je herečce Zuzaně Bičovské. Já přeju hezkou sobotu.
0: Krásné ráno a za chvíli popíšeme dnešní počasí. Počkejte si na to s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné sobotní ráno, už téměř 3 minuty uplynuly od 4:15.
1: Počasí.
0: Přidáme ještě další čísla, která se týkají teplot v kraji Vysočina. Moravské Budějovice nebo Havlíčkův Brod teď hlásí 11 stupňů, Dukovany a Přibyslav mají 10, Třebíč, Telč, Černovice nebo Náměště nad Oslavou 9 stupňů a ve Vatíně už Žďáru nad Sázavou, Velké Meziříčí nebo Jihlavě je stupňů 8. Dnes čekáme převážně zataženo. Ráno a zpočátku dopoledne občas zaprší, kolem poledne a v první části odpoledne postoupí od západu pásmo deště, které bude k večeru opět od západu ustávat. Později večer začne částečně ubývat i oblačnosti. Dnešní nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na jihovýchodě kraje dokonce 15 a k tomu mírný jihozápadní vítr, který se večer bude měnit na západní a částečně zeslábne. Tolik tedy počasí dnešního dne soboty 10. října. Slunečné podzimní dny lákají k hodové zábavě a už po písničce vás pozveme na dvoje hody a k tomu přidáme i něco navíc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Krásné sobotní ráno, s vámi je Český rozhlas Vysočina. Co dělat o víkendu? Výběr je bohatý. Příznivci muzikálů mohou zamířit do Havlíčkova Brodu. Muzikál Aladina Kouzelná lampa se hraje v Městském divadle Jakyně Ostrov dnes v 17 hodin a po představení nabízí i setkání a fotografování s herci. Na další místa nás pozve Dáša Kubíková.
1: Krásné ráno. V Jemnici mají nově zrekonstruované muzeum Jemnicka a dnes pořádají den otevřených dveří. Prohlédnout si můžete například unikátní kamennou panu, část věnovanou slavnosti Barchan nebo dvorní trakt s prádelnou a stájemi. Komentované prohlídky začínají v 10, 13 a 15 hodin, ale muzeum si můžete projít i vlastním tempem sami. Sekáč a zahradní svap v kulturním domě Nové Město na Moravě je pro všechny, kdo by rádi vyměnili své květiny, sazenice nebo semínka za jiné, a nebo odprodali už nenošené oblečení. Šanci máte dnes dopoledne od 9 do 12 hodin a rostliny a oblečení se vyměňují také v Křižanově. Votoč kytku, domácí i ze zahrady, a blešák začíná zítra, tedy v neděli ve 3 odpoledne v Křižanově za Sokolovnou. A tím se dostáváme k neděli a pozvánce na zámek Červená Řečice. Komentovaná prohlídka obnovených interiérů, kde bude k vidění historie renesančního sídla, archeologická expozice zámecké kuchyně, morová komůrka, nádvoří a videomapping, začíná v 10 hodin. Hody s bohatým hodovým programem, hudbou, jídlem a zábavou mají tento víkend v Bystřici nad Pernštejnem, ale také ve Štěpánově nad Svratkou. Tam se navíc k hodovému programu přidává komentovaná prohlídka hornického cechhausu, zasvěcené povídání o geologii a historii těžby na Bystřicku začíná zítra ve 14 hodin. A na závěr mám pro vás sborový zpěv. V Jihlavě můžete zajít na podzimní koncert sdružení Kampanula Jihlava s hostem Česká píseň Plzeň a komorním orchestrem Bohumila Boudy. Mozartova mše C-dur zazní v chrámu svatého Ignáce z Loyoli zítra v 18 hodin. Pohodový víkend vám přeje Dáša Kubíková.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Adéla Zachová nás vedle dalších zpráv teď pozve na Dýňo Braní do Třebíče a taky připomene dnešní Světový den duševního zdraví.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: V Česku dnes druhým dnem pokračují komunální volby. Ve třetině obvodů lidé vybírají také své zástupce do Senátu. Volební místnosti se otevřou v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Tradiční dýňobraní pokračuje i tento víkend v Třebíči. Program na Karlově náměstí odstartuje v 9 hodin. Prodejci vystavují svou úrodu a přitom nabízí dýňové speciality. Návštěvníci se můžou těšit kromě dýňových pokrmů i na třebíčský jarmark. Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste. Podporu lidem s psychickými problémy vyjádří dnes i úřad vlády v Praze, který se nasvítí do symbolické zelené barvy. Irské předsednictví v Radě Evropské unie dnes představí přepracovaný návrh nového 7letého unijního rozpočtu. Ten bude platit mezi lety 2028 a 2034. Proti původnímu návrhu se postavilo 17 členských zemí, včetně Česka, které varovaly před škrty v zemědělských dotacích a kohezních fondech. Ty slouží ke srovnávání rozdílů mezi státy 27. Přepracovaný návrh 7letého rozpočtu pak bude jedním z hlavních témat říjnového unijního summitu, který začne ve čtvrtek. Mistrovství České republiky žáků a dorostu v severské kombinaci se dnes a zítra koná v Novoměstské Vysočina aréně a jejím okolí. Dnes od 9:30 zahájí mistrovství skokanská část na mostku Šibenice. Běžecký závod je na programu od 16:30. V neděli se závodníci utkají v poslední skokanské části od 9:45. Sobota bude převážně zatažená, ráno a zpočátku dopoledne občas zaprší. Povane mírný jihozápadní vítr a nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Uzavřené jsou ulice Vítkova a Jana Skácela v Třebíči. Probíhají tam výkopové práce. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hezké sobotní ráno. Včera byla hostem Dobrého dopoledne Markéta Hejkalová, spisovatelka, zakladatelka i ředitelka podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Už příští pátek, 16. října, se tam uskuteční jeho 630. ročník. Tentokrát s motem Knihy jsou geniální přítelkyně. Víc povíme za pár minut. Krásné sobotní ráno a šťastnou ruku při komunálních a senátních volbách přeje Český rozhlas Vysočina.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné sobotní ráno, tady je Český rozhlas Vysočina. 9 minut už uplynulo od 5:30. Podzimní knižní veletrh pořádá spisovatelka Markéta Hejkalová již od roku 1991. Za tu dobu se z něj stala významná knižní událost. Kolik úsilí, práce, energie a odhodlání se za tímto úspěchem skrývá?
1: Hodně práce za tím stálo, ale byla to práce, která mě vždycky bavila a dávala mi smysl a měla jsem z ní radost. Ale v 90. letech a na začátku bylo úplně nejtěžší přesvědčit nakladatele, proč mají jezdit na knižní veletrh zrovna do Havlíčkova Brodu, který v té době byl známý třeba jinýma věcma, byl to železniční uzel, bylo to centrum Bramborářského kraje, ale a literární tradice se s ním pojili třeba také, to byl Bohuslav Rejnek, Jaroslav Hašek, ale jinak s knižní produkcí neměl nic společného, kromě toho, že tam vždycky působili fungující a dobré tiskárny, ale hlavně na začátku 90. let vlastně ta naše země byla taková hodně pragocentrická. Byli jsme zvyklí, že všechno důležité se děje v Praze, maximálně v Brně, ale to Pražáci moc nepřipouštěli. Takže proč mají přijet zrovna do Havlíčkova Brodu? A to jsem možná začala dělat v pravý čas a v pravém místě, i když já jsem si nějak Havlíčkův Brod nevybírala jako místo konání podzimního knižního veletrhu. Já jsem se tam přeskěhovala za manželem, a takže jsem si ho vybrala jako místo k životu, ale možná to bylo dobře zvolené, že to bylo vlastně, je to v centru České republiky a když tehdy ještě bylo Československo, tak ani ze Slovenska tam nebylo tak strašně moc daleko. Pro Pražáky to nebyla Morava, pro Brňáky třeba a Moraváky to zase nebylo v Praze, takže si tam zvykli, přijížděli tam a taky hlavně viděli, že tam mají publikum, že tam chodí lidi, kteří mají o knížky zájem. V tom byla výhoda menšího města, kde vlastně tehdy nebyla tak široká nabídka kulturních akcí a ani dnes není, samozřejmě ani nemůže být tak široká nabídka jako ve velkých městech, takže lidi na ten veletrh rádi chodí a já doufám, to je taková moje fráze, že se pro ně stal za těch 36 let už součástí kalendáře, že tam prostě podzim rovná se knižní veletrh, jdu nakoupit knížky, jdu se podívat na doprovodný program.
0: Tolik spisovatelka Markéta Hejkalová. Tento týden jsme v dobrém dopoledni přivítali řadu zajímavých hostů. Vědec a hudebník Jan Korbel nám přiblížil svět vědy i hudby. S doktorkou Gabrielou Ciraniovou jsme mluvili o životě sestomí. Zástupci horácké Slavie Třebíč Martin Čech a Martin Svoboda nás vzali do hokejového zákulisí. Jana Kožichová představila říjnové knižní novinky a právě Markéta Hejkalová pozvala na podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. To nejzajímavější z hostů dobrého dopoledne si připomeneme v našem sestřihu dnes po 11. hodině. Teď je 5:42, přichází kapela Smoky a po ní výhled na dnešní počasí. Hezké ráno.

0: Krásný začátek soboty 10. října. Jsme rádi, že jste s Českým rozhlasem Vysočina. Máme půl minuty po 6:15.
1: Počasí.
0: A teploty v našem kraji se teď pohybují mezi 8 a 11 stupni. 8 stupňů hlásí Žďár nad Sázavou, Jihlava nebo Velké Meziříčí. 9 stupňů je v Černovicích, Náměště nad Oslavou, v Třebíči nebo Telči. 10 stupňů hlásí Přibyslav a také Dukovany a 11 máte v Moravských Budějovicích a nebo v Havlíčkově Brodě. Dnes čekáme převážně zataženo. Ráno a zpočátku dopoledne občas zaprší. Kolem poledne a v první části odpoledne přejde přes naše území pásmo deště, který bude k večeru opět od západu ustávat. Později večer začne i částečně ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes 11 až 14 stupňů, na jihovýchodě kraje může být i 15 a povane mírný jihozápadní vítr, který bude večer se měnit na západní a částečně zeslábne. Tolik počasí dnešního dne a vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nás za malou chvíli zavede do světa hospodářských zvířat. Na krávy a zajímavosti s nimi spojené se už za chvíli zaměří Martin Písařík.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Tak Eva Farná se stavila do víkendového vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Před námi pořad Co v učebnicích nebylo a taky To, co nevíte o kravách.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Ve zprávách za 8 minut se podíváme do Žirovnice a taky do Prahy na Letnou na recyklační víkend. Krásný poslech Českého rozhlasu Vysočina. Teď je tu pocit sváteční Karla Gotta.

0: chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Lidé z místních částí Žirovnice můžou využít bezplatnou volební dopravu. Je Světový den duševního zdraví. Pokračuje sbírka historických domácích elektrospotřebičů Národního technického muzea. Dnes bude zataženo s teplotami do 15 stupňů. Hezké sobotní ráno a dobrý poslech vám přeje Adéla Zachová.
3: Volby 2026.
2: Žirovnice dopoledne pokračuje se svozy voličů ze tří místních částí. Z finančních důvodů tam město zrušilo okrsky. Lidem místo toho nabízí bezplatnou dopravu. Kdy a odkud auta pojedou, přibližuje tajemník městského úřadu Jiří Cába.
4: V 10 hodin ve Strané, v 10.15 budeme ve Štítném a v 11 hodin ve Vlčetině. Aby jsme takhle bezplatně prakticky dovezli do našich dvou volebních okrsků, do našich dvou volebních místností.
2: A dnes pro vás máme také od 14 do 22 hodin připravený speciální volební speciál. Dnes je Světový den duševního zdraví. Lidem má mimo jiné připomenout, aby se nebáli mluvit o svých psychických problémech a řešili je včas. Předloni v Česku podle posledních dat Českého statistického úřadu spáchalo sebevraždu 1561 lidí, v průměru tedy asi 4 lidi denně. Rychlou pomoc v případě duševních potíží nabízí mimo jiné krizové telefonní linky, třeba linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. Ještě dnes do 17 hodin je možné odevzdat staré domácí elektrospotřebiče v akci Recyklační víkend. Stánek najdou u budovy Národního technického muzea v Praze na Letné. Z nich si potom budou kurátoři vybírat do muzejních sbírek. Ocení, pokud předmět bude v původním obalu s příbalovými letáky nebo také fakturou za nákup, říká kurátorka Lucie Střechová.
5: Doplňujeme stávající sbírkové řady. Přece jenom už sbíráme v NTM od roku 1908 a technika v domácnosti patří k jedním z nejstarších sbírek v Technickému muzeu. První spotřebič byl do ní zařazen v roce 1917 a byla to elektrická žehlička.
2: Doplnit potřebují hlavně přístroje z přelomu 80. a 90. let, kdy je domácnosti často měnily. Spojené státy zasáhl první hurikán letošní sezóny. Úřady ve státech Florida a Alabama předem vyzývaly obyvatele k evakuaci pobřežních oblastí. Zároveň je přerušená těžba na některých ropných plošinách v Mexickém zálivu. Hurikán Isaias má sílu druhé kategorie z maximálních 5. Pohybuje se směrem na sever a doprovází ho vítr o rychlosti až 165 km za hodinu. Americké úřady očekávají, že hurikán ještě dnes zeslábne na tropickou bouři.
3: Sport.
2: Fotbalisté Slávie přivítají v osmi finále domácího poháru Zbrojovku Brno. Sparta bude hrát s ostravským Baníkem. Slovácko se utká s Pardubicemi, Artis Brno s Jabloncem, Mladá Boleslav s Bohemians a Liberec s Teplicemi. Prostějov nastoupí proti Hradci Králové a Zlín bude hrát s vítězem souboje Jihlava Plzeň. Rozhodl o tom páteční los.
3: Počasí.
2: V Dukovanech a Novém Rychnově je teď 10 stupňů, v Libici nad Doubravou 11. Sobota bude převážně zatažená ráno a zpočátku dopoledne občas zaprší. Povane mírný jihozápadní vítr a nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Ze silnic Vysočiny aktuálně nemáme hlášené žádné nehody a také dálnice D1 je průjezdná bez komplikací. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré ráno, je sobota 10. října. Dnes večer se na televizních obrazovkách opět rozzáří svět tance a noblesy. Začíná 14. řada soutěže Stardance, když hvězdy tančí. A naposledy s moderátory Terezou Kostkovou a Markem Ebenem. A my se naladíme už za čtvrt hodiny v našem sobotním Dobrém ránu. A ještě předtím se vydáme mezi jihočeské rybáře, tak nerušený poslech víkendového Českého rozhlasu Vysočina.

0: 6.11. posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. V rybnících i na sádkách na jihu Čech stále chybí voda. Některé plánované výlovy proto buď rybáři už zrušili, nebo přesunuli až na prosinec. Letos budou kvůli extrémnímu počasí i menší výnosy. Některé rybářské podniky proto zvažují navýšení cen ryb.
1: Sama vidíte, že z 20 sádek máme napuštěné pouze 3 sádky. Jsme schopni tady usádkovat opravdu minimální množství ryb.
2: Na sádkách rybářství Nové Hrady na Českobudějovicku právě stojím se sádeckou Kamilou Roškovou.
1: Ten průtok je opravdu velice nízký. Trvá to 2 až 3 dny, než naplníme všechny 3 sádky. Za normální situace bychom tu sádku jednu napustili zhruba tak za 2 hodiny.
2: Na každé sádce jsou 2 areátory, které okysličují vodu, což v tomto období není úplně zvykem.
1: Kvůli teplému počasí a nedostatku vody jsme nuceni při minimálním průtoku vody používat i areátory.
2: V omezeném režimu jedou i sádky rybářství Třeboň. Doplňuje vedoucí chovu ryb Zdeněk Ajzert.
3: Nejvíce využívané jsou sádky na Třeboni a na Šalouně, které jsou omezené teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb.
2: Podle ředitele rybářství Nové Hrady Lubomíra Zvonaře bude kvůli suchu letos výjimečný i plán výlovu.
4: Lovíme pouze v současné době na zakázky, ostatní rybníky budeme lovit potom v pozdější době. V současné době ještě přelovujeme rybníky menší, kde máme násadové ryby, které dáváme do větších rybníků, kde nějakou vodu máme, aby nám to přežilo do jara.
2: V tomto období běžně nedělají rybáři ani odlovy na plné vodě, vysvětluje Lubomír Zvonař.
4: Využíváme tedy i teplého podzimu, kdy ty ryby ještě žerou, tak ještě odchytáváme i na plné vodě, tak aby jsme z těch rybníků si ulevili, aby to sádkování potom při výlovu bylo pro nás jednodušší.
2: Rybáři v Nových Hradech letos odloví i méně ryb.
4: Jsme nemohli tolik přikrmovat, samozřejmě bylo i méně přirozené potravy, takže ty přírůstky budou nižší. Proti normálním výlovům slovíme letos zhruba o 1/3 ryb méně, ale máme na vánoční trh rybu připravenou pěknou.
2: Třebonští rybáři museli kvůli nedostatku vody odložit i výlovy některých velkých rybníků, říká Zdeněk Ajzert.
3: Kromě zmíněného Rožumberka nebudeme lovit, už víme, rybník z Polský. Může být těch rybníků 10 až 15, který letos opravdu lovit nebudeme. Je to v důsledku extrémních teplot jarní, kdy jsme přišli o hodně dravých druhů ryb a samozřejmě nízké hladiny vody, proto jsme ty rybníky museli už některé dříve lovit a samozřejmě o některé obsádky jsme přišli.
2: Proto rybářství Třeboň zvažuje i navýšení cen ryb.
3: O kolik a pokud se vůbec bude zvyšovat, budeme vědět až ke konci listopadu.
2: Pokud to počasí dovolí, budou rybáři lovit až do začátku prosince. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Kapela Katapult dohrála v sobotním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina přesně 17 minut po 6. hodině.
1: Počasí.
0: A ještě nějaká čísla přidáme, budou se týkat teplot v našem kraji. Náměšť nad Oslavou hlásí oblačnou oblohu a 9 stupňů. 9 stupňů je taky v Telči, Dukovanech, na Svratouchu a nebo v Bystřici nad Pernštejnem. Chladněji 8 stupňů hlásí Žďár nad Sázavou, Jihlava taky Velké Meziříčí a naopak tepleji 10 stupňů je v Libice nad Doubravou, v Moravských Budějovicích nebo v Košeticích. Jak bude během dne převážně zataženo, ráno a zpočátku dopoledne občas zaprší, kolem poledne a v první části odpoledne postoupí od západu pásmo deště, který bude k večeru opět od západu ustávat. Později večer se taky částečně protrhá oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 11 až 14 stupňů na jihovýchodě kraje i 15 a k tomu mírný jihozápadní až západní vítr. Počasí dalších dnů upřesníme s meteorologem přesně za půl hodiny. 20 let, 14 řad a stále titíž dva moderátoři. Marek Eben a Tereza Kostková jsou stálicemi Stardance. V září oznámili, že letošní řada bude jejich poslední. Jak šel čas s Markem Ebenem a Terezou Kostkovou, připomeneme za chvíli. Právě dnes začíná 14. řada soutěže.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tady je sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. 8 minut nás dělí od 6:30 a od krátkých zpráv Adély Zachové. Teď se ale pojďme podívat na televizní obrazovky. Po schodech na taneční parket se šli poprvé 7. listopadu 2006, aby uvedli první večer Stardance. 14. řadou pořadu České televize, která začíná právě dnes, se symbolicky jejich spojení se soutěží uzavře. Tereza Kostková a Marek Eben v září oznámili, že letos uvedou Stardance naposledy. Pojďme se za jejich 20letou érou ohlédnout.
1: Živě z Prahy
2: začíná Stardance, aneb Když hvězdy tančí. Prosím, přivítejte moderátory. Přicházejí Marek Eben a Tereza Kostková.
3: Hlas Otakara Brouska staršího byl ten, který původně zval na parket nejen 10 tanečních párů, ale i moderátory. Ani Marek Eben, ani Tereza Kostková přitom původně nabídku moderovat pořad přijmout nechtěli.
1: Vás to přejde, ta legrace, vás to přejde.
4: Britskou verzi jsem neznala, ale samozřejmě mi byla doručena na CDčku tehdy ještě a já jsem se velmi brzy dostala do obrazu. Nejprve jsem měla chuť to odmítnout v domnění, že půjde o reality show, ale právě jméno Marka Ebena bylo to zaklínadlo, které mě vlastně přinutilo doposlechnout informaci celou, podívat se na to a pochopit, že jde o něco úplně jiného, než jsou reality show.
3: I Marek Eben se doma na DVD podíval na britskou Strictly Come Dancing, která se vysílala na BBC od roku 2004, jak připomněl letos v září ve vysílání České televize.
5: Já jsem to přivezl domů a svoji ženě jsem říkal, hele, podíváme se na to a uvidíme, nabízí mi tady něco. Chceš se na to kouknout? A Markéta, že jo? Nemělo to překlad. Neznali jsme jedinou celebritu, která tam byla. Nerozuměli jsme těm vtipům, protože to byly vtipy na britskou situaci. A samozřejmě britská angličtina, s tou mám já teda ještě další problém. A dali jsme si první díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl, bylo asi 2:30 ráno. A moje žena říkala, ale ještě si dáme jeden, viď. A to jsem si uvědomil, že jestli tohle nebude lidi bavit, tak už nic.
6: Tak vítejte zpátky, dalo by se říci, že jsme ve finále velkého finále.
3: Zatímco se za 20 let změnilo vnímání publika i ambice jednotlivých tančících celebrit, mezi moderátory diváci příliš proměn nezaznamenali. Přesto si možná někteří vzpomenou, že ještě v prvních 2 řadách si mezi sebou před kamerou vykali.
4: Přirozeně jsme se proměnili v čase, čemu se říká stárnutí nebo moderněji zrání, takže dozráli jsme určitě v mnoha ohledech všichni. Já jsem měla zase o 2 roky starší, než byl Marek, když začínal, což je vlastně asi na tomto nejdojemnější, nejzajímavější.
5: Dámy a pánové, přichází zásadní vrcholný moment tohoto večera.
3: Marek Eben za 20 let nevynechal jediný díl Stardance. Za Terezu Kostkovou kvůli jejímu onemocnění COVID-19 musel ve 3. dílu 11. řady Stardance zaskočit Aleš Háma. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, před námi zprávy s Adélou Zachovou. Krásné ráno.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Česku se dnes znovu otevřou volební místnosti. Lidé vybírají své komunální zastupitele, ve třetině obvodů také nové senátory. Hlasovat můžou od 8 hodin ráno do 2 hodin odpoledne. Včera k volbám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Energetický regulační úřad zavádí od 1. ledna nové tarify na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí. Úřad rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny budou nově platit i za nerezervované kapacity příkonu, které nevyužívají. Znemožňují tak připojení nových odběratelů. Změna by měla vést ke zvýšení kapacit v síti. Tradiční hody se dnes konají v Bystřici nad Pernštejnem. Program na tamním Masarykově náměstí odstartuje ve 2 hodiny odpoledne přípravou máje. Akce pokračuje do neděle, kde ji o 14:30 odpoledne ukončí tradiční ortel se souzením berana. Přesně před rokem začalo platit příměří ve válce v pásmu Gazy mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás. Byl to první krok úvodní fáze 20-bodového mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Izrael i Hamás se ale i po dobu platnosti klidu zbraní navzájem obvinují z jeho porušování. Zároveň v pásmu Gazy zůstává kritická humanitární situace. Většina tamních obyvatel teď žije v provizorních stanech, obydlí v uprchlických táborech nebo v poškozených budovách. Jihlava remizovala doma v druhé fotbalové lize s Prostějovem 2-2 a v tabulce zůstává se 17 body na 4. místě. A české fotbalistky v úvodním zápase semifinále baráže o postup na mistrovství světa podlehly Skotsku v Pardubicích 0-2. Odveta se odehraje v úterý na půdě českých soupeřek. Vítězky dvojzápasu se o postup na šampionát utkají s lepším z duelu Švédsko-Litva. Sobota bude převážně zatažená, ráno a zpočátku dopoledne občas zaprší. Povane mírný jihozápadní vítr a nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dejte pozor, v Třebíči je tam uzavřená ulice Palackého z důvodu probíhajících prací na inženýrských sítích. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: O volbách do místních zastupitelstev a taky do Senátu mluvila Adéla Zachová a budeme se jim věnovat i v dalších minutách. S osobním řidičem až k volební urně. Tak se vezla volička ve Strané u Žirovnice do volební místnosti. Odvezl jí tam osobně tajemník městského úřadu. Město totiž zrušilo z finančních důvodů okrsky ve třech svých místních částech. A jako kompenzaci nabídlo tamním obyvatelům bezplatný svoz. Víc už za chvíli, jakmile dozní písničky Karla Černocha Zrcadlo a taky Zuzany Norisové.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Za pár minut krátce po 6:45 nabídneme na Českém rozhlase Vysočina výhled na počasí nejbližších hodin a dnů, a to přímo s meteorologem. Teď jdeme k aktuální události číslo 1.
1: Komunální volby 2026.
0: V Žirovnici na Pelhřimovsku vozí lidi k volebním urnám osobně tajemník městského úřadu. V malých místních částech totiž město zrušilo volební místnosti a někteří voliči by tak mohli mít s dopravou problém. Město pro ně původně chtělo vyslat mikrobus. Zájem ale nakonec nebyl tak velký, a tak místo toho nasadili tajemníkův elektromobil.
2: Nikdo tady není.
3: Jak bude 6? A nebude tady, tak jdu domů. Psali s předstihem se dostavit.
4: Paní Božena dorazila krátce před 6:00 večerní na autobusovou zastávku ve Strané u Žirovnice, odkud by měl bezplatný svoz odvést do volební místnosti. A už je tady auto.
3: To má být dodávka přece.
4: Vstupuje nám tady pan tajemník Jiří Cábar.
5: Jsme prakticky zrušili 3 volební místnosti, a tak jsme dali možnost občanům, aby jsme takhle bezplatně prakticky dovezli do našich dvou volebních okrsků, do našich dvou volebních místností.
4: Měla původně přijet dodávka, nakonec jste přijel osobním vozem.
5: Protože my jsme, aby jsme měli nějakou představu, tak jsme chtěli prakticky po těch voličích, aby nám zavolali a řekli, kolik jich vlastně bude, a protože jsme nevěděli, jestli bude velký zájem nebo malý zájem, takže teď jsem tedy přijel s osobním vozem pro jednu paní ze Strany.
4: A jedete dál ještě?
5: A jedu samozřejmě ještě dál do Štítného. Ještě pojedem, jestli tam někdo nebude, a pak pojedeme do Žirovnice a pak vás zase hodím zpátky. Budete mít pěkný výlet. Máte elektrický auto, tak se pěkně svezete.
4: To máte jak taxíka.
5: Ano. Jo. My máme elektřinu zadarmo, protože máme fotovoltaiku, tak nás to nic nestojí.
4: 3 volební okrsky se tady zrušily z finančních důvodů. Ze Strany u Žirovnice Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Dnes od 14 až do 22 hodin vám nabídneme volební speciál Českého rozhlasu Vysočina. Budeme sledovat průběžné sčítání hlasů a dozvíte se od nás i aktuální výsledky.
1: Komunální volby 2026.

0: O dešti zpívala skupina Aha v ránu Českého rozhlasu Vysočina a uvedla tak krásně předpověď počasí.
1: Počasí.
0: S tou už je připravená meteoroložka Andrea Kvapilová. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to vypadá teď v kraji Vysočina?
2: Tak převažuje nám velká oblačnost, zataženo až oblačno, ojedinělé hlavně teda v té severozápadní části kraje i nějaké slabé srážky se vyskytují, vítr nám vane mírný, jihozápadní do 25 km za hodinu a teploty se nám pohybují nejčastěji od 11 do 8 stupňů.
0: Jaký nás dnes čeká den? Bude s deštěm?
2: Čekáme s velkou oblačnost, převážně zataženo. Ráno a zpočátku odpoledne ten déšť spíš ho bude méně, ale potom hlavně kolem poledne a v té první části odpoledne nám začne postupovat od západu pásmo deště a potom k večeru by zase od západu opět to mělo začít ustávat a později večer alespoň i částečně ubývat oblačnost. Ty teploty nejvyšší čekáme od 11 do 14 stupňů. Na jihovýchodě kraje ale mohou vystoupat až 15 stupňům. Vítr nám k tomu bude vát mírný, jihozápadní až západní do 20 km za hodinu.
0: To byl sobotní den, jaký bude zbytek víkendu?
2: Tak neděle, ta noc ze soboty na neděli, tam ještě je velká oblačnost, ze začátku nějaké doznívající srážky, v té druhé polovině noci a k ránu by ale už ta oblačnost částečně od západu mohla ubývat, ojediněle se mohou vytvářet i mlhy, to ráno chladnější než dnes od 3 do 6 stupňů, vítr slabý západních směrů, přes den potom bude mírný západní až severozápadní do 25 km za hodinu, na některých místech se vyskytne i nárazy s rychlostí kolem 55 km za hodinu, na večer ten vítr začne slábnout a ten den bude s takovou proměnlivou, spíše teda větší oblačností a hlavně během odpoledne od severozápadu nám tam budou přecházet lokální přehánky a na večer už by potom té oblačnosti mělo začít postupně ubývat a ty nejvyšší teploty nejčastěji od 12 do 15 stupňů.
0: Už víme, jak bude o víkendu, pojďme krátce stručně nahlédnout ještě do začátku příštího týdne.
2: Tak pondělí, tam už to ráno bude hodně chladné, tam čekáme od 4 do 0 a jim se mohou vyskytnout četné přízemní mrazíky, spíše takové polojasno, během dne spíš bude převažovat oblačno a mohou se tam hlavně na severu kraje vyskytnout i přehánky, ty nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů a úterý, ta malá oblačnost, jasno až polojasno, jenom v noci a ráno a dopoledne se mohou vyskytnout lokální mlhy, případně nízká oblačnost. A ty teploty nejnižší budou ještě chladnější než pondělí od plus 2 do minus 2 a ty nejvyšší teploty čekáme od 11 do 15 stupňů.
0: Výhled na počasí pro nás měla Andrea Kvapilová, děkujeme za to a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den naslyšenou.
0: Za malou chvíli přidá Jarda Hypochondr svůj vtip a o písničky se postarají skupina Jelena, taky Hana Zagorová. Krásné ráno.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Samozřejmě všichni, když do toho jdou, jak to dítě, tak řekněme i ty rodiče, tak samozřejmě jdou tam s cílem, aby prostě vychovali profesionální hokejistu, nejlépe hrajícího NHL. Jako sny jsou, je hezké, že lidi mají sny, ale ta realita samozřejmě jiná, vychovat špičkovýho hráče, když to řeknu i pro Maxa Ligu, je dlouhá cesta s velkým faktorem štěstí.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Lado, řekni fór.
1: Tak zase trošku černého humoru. Ptá se vnučka babičky. Babi, co je to milenec? Milenec, děvenko. Milenec. Ježišmarja, já zapomněla. Vykřikne babička, vrhne se ke skříni, otevře ji a z ní vypadne kostra.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Přesně 4 minuty nás dělí od 7 hodiny a od dalších zpráv, které dnes připravuje Adéla Zachová, uslyšíte od ní o komunálních volbách a taky o přímých letech mezi Prahou a Vietnamem. No a taky vás pozve na dnešní hokejovou Maxa ligu. Tak krásné sobotní ráno.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: 7 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Druhým dnem dnes pokračují komunální a senátní volby. Praha má ode dneška první přímé letecké spojení s Vietnamem. Prezidenti Ruska a Spojených států se navzdory mezinárodním sankcím domluvili na dodávkách ruské nafty na světový trh. V sobotu čekejme zataženou, místy zaprší, teplotní maxima do 15 stupňů. Jsou tu pravidelné zprávy a Adéla Zachová.
3: Volby 2026.
2: Druhým dnem v České republice pokračují komunální volby a ve třetině okrsků i volby do Senátu. Například v Okarci na Třebíčsku ale bylo o složení zastupitelstva jasno předem. Mají tam totiž jen jednu kandidátní listinu a poprvé po 20 letech je na ní i muž.
4: Těšil jste se na volby?
5: Těšil, protože jsme se sem přistěhovali minulý rok, tak jsem rád, že můžu podpořit místní zastupitelstvo nový.
4: 20 let tady vládly ženy, teď bude jeden muž.
5: Jsem zvědav, jestli vnese nový vítr.
4: Pan Radim odchází za plentu. Odvolit přišla i současná a končící zastupitelka Marta Koucká, která změnu na kandidátce vítá.
6: Ať si tam jde, teď to bude dobrý, ne? Zase bude mít jiný názor než ty ženské, co tam byly, že jo?
7: No, ať s nima vydrží to, jo?
8: Aby nevzala roha.
4: Volební místnosti se zavřou dnes ve 14 hodin. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Z ruzyňského letiště dnes večer odletí první letadlo přímé linky do vietnamské Hanoje. Lety bude provozovat společnost Vietjet Air dvakrát týdně, a to v sobotu a v úterý. Letadla Airbus A330 budou mít mezi přistání v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle odhadu letiště mohlo využít více než 67 tisíc cestujících, říká jeho mluvčí Jiří Hanych.
9: Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
2: Rusko a Spojené státy se navzdory mezinárodním sankcím dohodly na dodávkách ruské nafty na světový trh. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého Rusko ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon, který zpřísnil sankce na Rusko. Prezident Vladimír Putin tvrdí, že Rusko je na dodávky připravené navzdory ukrajinským útokům na ropné rafinérie. Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi.
3: Sport.
2: Hokejisté Jihlavy budou na ledě Kolína usilovat o druhou výhru v řadě. Zápas Maxa ligy začne dnes v 17 hodin. Ve stejný čas odstartuje i utkání mezi Sokolovem a Třebíčí.
10: První česká hokejová liga pokračuje 12. kolem. Jihlava ztrácí z 8. místa na 5. Kolín 6 bodů a právě na ledě Středočechů si může vylepšit dosavadní bilanci 5 výher a 5 proher. V dalším zápase se 6. Třebíč bude na ledě Sokolova snažit o 5. vítězství v řadě. Anna Skalová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Telč nebo počátky hlásí 9 stupňů, Moravské Budějovice 10. Dnešní den očekáváme převážně zatažený, ráno a zpočátku dopoledne občas sprchne a odpoledne se od západu vyskytne déšť, který bude k večeru ustávat. Vítr povane mírný jihozápadní a na teploměru naměříme 11 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Ze silnic Vysočiny nemáme teď hlášené žádné nehody a dálnice D1 je také průjezdná bez komplikací. Šťastnou cestu.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Krásné ráno, je sobota 10. října a máme Světový den duševního zdraví a my vám jako medicínu pošleme písničky v podání Rangers, Janka Ledeckého nebo skupiny Opět a Radeček. A řeč bude i o vrcholném judu a jihlavském rodákovi. No a taky se podíváme na dnešní výročí. Tak jdeme na to, krásný volební víkend přeje Český rozhlas Vysočina.
8: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Rádi sedáte s nohama na stole, ale pohodlí si určitě udělejte podle svého a dál můžete poslouchat víkendový Český rozhlas Vysočina. V dnešním kalendáriu teď vedle dalšího nabídneme příběh pánského obleku nesoucího jméno smoking.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Sobota 10. října, svátek slaví námořnice, nebo žena či dívka u moře žijící. Marina je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
3: Kocholoušek?
2: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
3: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
2: Synek z bohaté rodiny Griswold Lorillard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nového střihu. Později podle místa pojmenovaném Tuxedo neboli smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satyra byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden. It is me, Usama bin Laden. Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová Pecková.
4: Hlavně, že jste dorazili včas.
2: A 65 je herečce Zuzaně Bidžovské. Já přeju hezkou sobotu.
0: A za pár minut výhled na dnešní počasí. Krásné ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Máme 18 minut po 7 hodině ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Je to nejvyšší čas si říct, jak dnes bude.
1: Počasí.
0: Teploty v našem kraji se v těchto chvílích pohybují mezi 8 a 11 stupni. Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Jihlava nebo Žďár nad Sázavou mají 8 stupňů. 9 stupňů je v Moravských Bodějovicích, Novém Rychnově, Telči nebo Přibyslavi. 10 hlásí Třebíč a Košetice a 11 máte v Havlíčkově Brodě. Dnes čekáme převážně zataženo. Ráno a zpočátku dopoledne občas zaprší, kolem poledne a v první části odpoledne postoupí od západu pásmo deště, který bude k večeru opět od západu ustávat. Později večer začne částečně ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes 11 až 14 stupňů, na jihovýchodě kraje až 15. A vítr mírný jihozápadní až západní. Tolik počasí soboty 10. října. Jen jednou v historii vybojovali čeští judisté 2 medaile na mistrovství světa. Teď mohou 45 let starý úspěch zopakovat. Navázat na bronz Renaty Zachové se pokusí Lukáš Krpálek. Více uslyšíte za chvíli.
2: Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. 2 dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: Janek Ledecký v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Týden má jenom 7 dní, to je pravda, dnes je sobota 10. října. A Lukáš Krpálek se bude prát už o svou 6. medaili z mistrovství světa. Pokud by se mu to podařilo, bylo by to podruhé po 45 letech, kdyby české judo odjíždělo ze světového šampionátu se 2 medailemi.
1: Už jenom teď, jak se o tom bavíme, tak mi naskočila husí kůže a nová chuť do toho zase udeřit.
2: Říká odhodlaně Lukáš Krpálek, který má tak o motivaci navíc, aby minimálně napodobil bronzovou Renatu Zachovou. Dvojnásobnou medailovou radost měla česká, tehdy ještě československá výprava, naposledy v roce 1981, kdy měl stříbro Pavel Petřikov a bronz Vladimír Kocman. Právě takové výzvy má ale Lukáš Krpálek rád po celou svou kariéru a hned si vzpomněl, když před lety pomohl na Grand Prix v Antálii k zisku do té doby nevídaných 3 medailí.
1: Měl jsem v sobě velké pochyby, nicméně když Jaromír Ježek vybojoval bronz, následně Saša Jurečka vybojoval bronz, tak to ve mně probudilo to, že prostě musím ten bronz vybojovat taky. A ono se to povedlo, porazil jsem člověka, kterého jsem předtím nikdy neporazil. Takže samozřejmě věřím tomu, že to ve mně probudí zase něco podobného. Budu se snažit pro to udělat maximum.
2: Slibuje Lukáš Krpálek, který ale bude mít těžké soupeře už v úvodních zápasech. Tím prvním bude Kanaďan Mes Abesong, který s Krpálkem už jednou prohrál, přestože dlouho vedl na Vazary.
1: Jsem si hned zpětně uvědomil, že to nebude úplně jednoduchý zápas, nesmím ho podcenit, on je to obrovský Kanaďan, který je za prvý hrozně šikovný, dobře silově vybavený a pro mě důležitý bude připravit se na Kanaďana, případně na velmi šikovného Estonce, dokázal vybojovat finále na Grand Slamu v Budapešti. Je to mladý, tuším, že 19-letý Estonec, který má přes 2 metry 160 kg a pohybově musím říct, že to je něco nádherného.
2: Popisuje přednosti svého možného druhého soupeře Estonce Masaka Lukáš Krpálek. K prvnímu duelu nastoupí český judista v přímém přenosu radiožurnálu Sport krátce po 11. hodině českého času. Z Baku Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
0: No a Lukáši Krpálkovi budeme určitě ze všech sil fandit.

0: Dobré sobotní ráno před námi na Českém rozhlase Vysočina, zprávy s Adélou Zachovou.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Česku dnes druhým dnem pokračují komunální volby. Ve třetině obvodů lidé vybírají také své zástupce do Senátu. Volební místnosti se otevřou v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Tradiční dýňobraní pokračuje i tento víkend v Třebíči. Program na Karlově náměstí odstartuje v 9 hodin. Prodejci vystavují svou úrodu a přitom nabízí dýňové speciality. Návštěvníci se můžou těšit kromě dýňových pokrmů i na třebíčský jarmark. U Pražského národního technického muzea pokračuje akce Recyklační víkend. Dnes do 17 hodin tam můžete odevzdat staré spotřebiče. Z odevzdaných předmětů kurátoři vyberou ty, které se hodí do sbírek. Ostatní nechají ekologicky zrecyklovat. Bílý dům bude mít novou mluvčí. Americký prezident Donald Trump do funkce jmenoval Katie Zakariáovou. Ta v současnosti pracuje jako poradkyně pro Trumpovu sociální síť Truth Social. V minulosti působila například jako komentátorka na konzervativní televizní stanici Fox News nebo krátce také jako mluvčí na ministerstvu vnitřní bezpečnosti. Podle Trumpa je Zakariáová jeho loajální a oddaná faninka. Tenistka Linda Nosková si letos v listopadu poprvé zahraje na turnaji mistryň. O účasti úřadující wimbledonské šampionky informovala WTA. Jistotu startu v Indian Wells už měla ve čtyřhře Kateřina Siněková, deblová světová jednička. Ve dvouhře by se měla představit ještě Karolína Muchová, která aktuálně drží poslední ze čtyř volných míst. Dnešní den očekávejme převážně zatažený, ráno a zpočátku dopoledne občas sprchne, odpoledne se od západu vyskytne déšť, který bude k večeru ustávat. Vítr povane mírný jihozápadní a na teploměru naměříme 11 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte, v Jihlavě je tam uzavřená ulice U Hraničníku z důvodu oprav povrchu vozovky. Objížďka vede přes ulici Královský vršek. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
0: Tolik zprávy, za chvíli představíme sbírku čtyřlístků. Jak je možné, že někteří lidé umějí najít čtyřlístek mezi tisíci obyčejnými rostlinami a myslíte, že existuje i pěti, šesti nebo dokonce deseti lístek? Všechno řekneme za pár minut. Teď přijíždí malý vůz s Ilonou Čákovou. Příjemný poslech Českého rozhlasu Vysočina přeje Ivana Víznerová.

0: Máme přesně 9 minut po půl osmé, posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli výhled na počasí dnešního dne. Teď je tu region rekordu a kuriozit dnes o rostlinách.
1: Region rekordu a kuriozit. Největší sbírka čtyřlístků. Jaroslav Kosina z Mikulčic má pozoruhodnou schopnost. On vidí čtyřlístky. Vidí je podobně, jako kdybychom my na poli, kde roste jetel, hledali žluté knoflíky. Pan Kosina ty čtyřlístky sbírá už 30 let a v průběhu těch roků si sběratel tuhle neobvyklou schopnost vypěstoval. Přitom čtyřlístek je anomálie. Je to abnormální složený list jetele, vyskytující se v poměru k trojlístkům zhruba jedenkrát ku 10 000. Rekordmanovi se navíc podařilo, byť jednou jedinkrát, objevit i zcela unikátní 11 lístek, který následně představil v expozici Pelřimovského muzea rekordů. Tam se nyní vrátil, aby mohl být aktualizován jeho čtyřlístkový rekord. Ke dni 5. září čítala jeho kolekce nalezených a do folie zalaminovaných jetelíčků 23 264 lístků, 6735 pětilístků, 501 šestilístek, 139 sedmilístků, 5 osmilístků, stejný počet 9 lístků, 1 deseti a 1 již zmíněný 11 lístek. Jen v letošním roce rekordman nazbíral, vylisoval a uspořádal do folií svého rozsáhlého herbáře 1386 čtyřlístků, 93 pětilístků a 1 šestilístek. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Taky kapela Queen obohatila sobotní vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Máme téměř 2 minuty po 7:45.
1: Počasí.
0: Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Hlava nebo Žďár nad Sázavou teď mají 8 stupňů, Moravské Budějovice, Nový Rychnov, Telč nebo Přibyslav 9, Třebíč a Košetice 10 stupňů a v Havlíčkově Brodě je 11. Dnes čekáme převážně zataženo, ráno a zpočátku dopoledne občas zaprší, kolem poledne a v první části odpoledne postoupí od západu pásmo deště, ten bude potom k večeru opět ustávat. Později večer se začne i protrhávat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 11 až 14, na jihovýchodě kraje i 15 stupňů a vítr mírný jihozápadní až západní. Tolik počasí soboty 10. října. Co si naše makovičky myslí o objížďkách? Na to se jich zeptáme za malou chvíli.
2: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Písnička Jiřího Korna doznívá 5 minut před 8 hodinou a naše kolegyně Českého rozhlasu Vysočina Irena Šarounová chodívá do jihlavských mateřských škol natáčet názory nejmenších respondentů. Nedávno probrali taky objížďky na silnicích.
1: Makovičky.
2: Co je to objížďka?
3: Kruhový objezd. To je, když někde na silnici je bouračka nebo stavba, tak to musíme vzít zpátky a jet jinudy. Když stavěli to nádraží, tak jsme ho museli objet. A byl tam válec, tak museli tam udělat silnici.
4: My jsme už jednou jeli objížďkou, protože my jsme jeli s babí a opravoval se kluháč.
2: Jak poznám, kudy mám jet?
4: Tam je takový kolečko a značka takhle a tam můžeš pojet. Mamka se jednou takhle ztratila.
5: A my máme tablet autě a tam máme mapu, kam můžeme jet.
6: Navigace. Když ta navigace řekne třeba odboč doprava, tak máme odbočit doprava.
7: Když jsme jeli jednou do Třince, tak jsme odbočili někam jinam.
8: Taťka, ten když to vidí, tak se trošku rozčílí, ale pak už je to dobrý a mamka ho uklidní a jedeme jinudy.
0: Trocha dopravní výchovy a hlasy našich malých makoviček.
1: Makovičky.
0: Na Českém rozhlase Vysočina za 4 minuty zprávy, podíváme se v nich do jedné volební místnosti a taky upozorníme na vystoupení judisty Lukáše Krpálka na světovém šampionátu. Do 8 hodiny ještě muzika, krásné ráno.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Začíná druhý den komunálních voleb. Energetický regulační úřad chystá změny ve smlouvách o připojení na vysoké a velmi vysoké napětí. Americký prezident Trump kritizuje Norsko za to, že nevyhrál Nobelovu cenu za mír. Sobotu čekejme zataženou, místy zaprší, teplotní maxima do 15 stupňů. Jsou tu pravidelné zprávy a Adéla Zachová.
3: Volby 2026.
2: Volební místnosti se dnes úderem 8 hodiny znovu otevřely. O složení obecních zastupitelstev budou lidé rozhodovat až do 2 hodin odpoledne. Zájem o volby v Dobroníně sleduje redaktorka Magdalena Machová.
4: Nacházím se v Dobronínském kulturním sále. Ten je momentálně rozdělen na 2 volební místnosti. Dobronín má totiž 2 volební okrsky. No a kromě komisařů tady zatím nikdo není, žádný volič ještě nepřišel. Ta včerejší účast byla ale podle komise stejná jako předchozí roky. Zatím přišlo přes 35% oprávněných voličů. Těch je v Dobronině necelých 1460. No a jen doplním, že při loňských komunálních volbách ta účast byla přes 47%. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: Velkoodběratelé elektřiny v Česku mají poslední 3 měsíce na úpravy smluv, které se týkají připojení na hladiny vysokého a velmi vysokého napětí. Energetický regulační úřad rozhodl, že od ledna budou nově platit i za kapacity rezervovaného příkonu, které zabírají, ale nevyužívají. Vést by to mělo ke zvýšení kapacit v síti. O změnách už teď zástupce firem informují jednotliví distributoři. Václav Hrach, finanční ředitel společnosti EGD, říká.
5: Tam, kde máme možnost poslat do datové schránky, tak posíláme tu informaci. Tam, kde ne, tak posíláme na dostupné prostě kontaktní údaje, většinou je to e-mail. Vlastně každý ten z více jak 5300 našich zákazníků, kterých se to má týkat, tak dostal informaci.
2: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nezapomenou Norsku, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident to prohlásil několik hodin poté, co Nobelův výbor udělil letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navi Pillayové. Trump o jihoafrické právničce řekl, že o ní nikdo nikdy neslyšel. Americký prezident zároveň mluvil o konfliktech, kterým zabránil, a také prohlásil, že brzy ukončí válku mezi Ruskem a Ukrajinou, i tu v Iránu, kterou letos sám zahájil.
3: Sport.
2: Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek se představí na mistrovství světa v judu v hmotnostní kategorii nad 100 kg. V prvním kole ho v Baku čeká Kanaďan John Mes-Abesong. Pokračuje Krpálek.
6: To nebude úplně jednoduchý zápas, nesmím ho podcenit. On je to obrovský Kanaďan, který je za prvý hrozně šikovný, dobře silově vybavený. Jsem se s ním pral na Grand Slamu v Tokiu. A jsem tam udělal chybu a on vlastně mě hodil na vazáry a docela dlouhou dobu vedl. Až teprve potom se mi podařilo ten zápas otočit a vyhrát.
2: Krpálek bude na světovém šampionátu v Azerbajdžánu bojovat o svou 6. medaili. Jeho první zápas začne kolem 11. hodiny českého času a přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport.
3: Počasí.
2: V Třebíči a Hubenově je teď 10 stupňů, ve Velkém Meziříčí 8. Dnešní den očekáváme převážně zatažený, ráno a zpočátku dopoledne občas sprchne, odpoledne se od západu vyskytne déšť, který bude k večeru ustávat. Vítr povane mírný jihozápadní a na teploměru naměříme 11 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 mezi 75. a 82. kilometrem ve směru na Brno je pomalu jedoucí vozidlo u držby a jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné sobotní ráno, s vámi je Český rozhlas Vysočina, máme necelých 5 minut po 8 hodině, sobotu 10. října. Zeptám se, co pro vás znamená pozdrav? Obyčejný pozdrav dobrý den. Věděli jste, že má hned několik významů a podle spisovatelky Markéty Hejkalové je opravdu důležitý. Více v rozhlasovém sloupku už za pár minut.
3: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Tady je víkendový Český rozhlas Vysočina. Pro dobrou pohodu vám hrajeme hezké písničky. Za chvíli je taky ty české. Bude tu Petr Spálený nebo Xindl X a taky Slovák Miro Žbírka. Jaký význam má takový obyčejný pozdrav? Možná jste se nad tím nikdy nezamysleli, ale těch důvodů, proč zdravit, je hned několik. Alespoň podle spisovatelky Markéty Hejkalové.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Zdravili, až se uzdravili. Slovní hříčka zní sice vtipně, ale vlastně se mi moc nelíbí. Protože zdravit se má. Učí se to už většina malých dětí. Nebo by se to učit měla. Dobrý den. Dvě krátká slova. Dobrý den, pozdravíme třeba i neznámého člověka a tím mu dáme najevo, že nejsme jeho nepřátelé a nemáme s ním nekalé úmysly. Vidíme ho, vnímáme ho a přejeme mu dobrý den, nic víc a nic míň. Možná je to jenom zdvořilostní formalita, která nic nestojí a mnoho neznamená. Ale někomu třeba rozjasní smutný den a to není tak málo. V dětství jsem trávila prázdniny se svým dědou, spisovatelem Františkem Křelinou v Českém ráji. A když jsme při procházce potkali někoho, kdo pracoval na poli nebo na zahradě, děda ho zdravil, pomáhej pán Bůh. No ano, přiznám se, že jako dítě jsem se za ten starosvětský pozdrav trochu styděla. Ale lidé ho většinou přijímali vlídně. Dej to pán Bůh, odpovídali starší. Ti mladší většinou pozdravili dobrý den. Jen jeden pán se ušklíbl a odsekl, že nejdeš radši pomoct sám, dětku. Ten si pozdrav zjevně nezasloužil, ale kdo to mohl vědět? V sousedním Rakousku se při výletech i neznámí lidé zdraví grüß Gott. Pokývnou, usmíjí se, možná ani nepřemýšlí nad skutečným významem pozdravu. Pozdrav pán Bůh a neřeší, jestli druhá strana věří v Boha nebo ne. Když někoho pozdravíme dobrý den, také nebádáme, jestli by si nezasloužil spíš špatný den než dobrý. Možná by se pozdravem dobrý den mohly začínat všechny veřejné diskuze, nejenom ty na sociálních sítích. Třeba by ubylo útočné hrubosti a vulgarit, nebo taky ne. Nevím, ale v každém případě vám všem přeju dobrý den, milí posluchači, a věřím, že si ho opravdu všichni zasloužíme.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné sobotní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme 19 minut po 8 hodině.
1: Počasí.
0: A obloha je teď nad naším krajem zatažená nebo skoro zatažená. Teploty se pohybují mezi 8 a 11 stupni. 8 stupňů hlásí Bystřice nad Pernštejnem, Jihlava nebo Žďár nad Sázavou. 9 stupňů je v Telči, Novém Rychnově nebo Přibyslavi. Třebíč a Košetice hlásí 10 a Havlíčkův Brod nebo Libice nad Doubravou 11 stupňů. Čekáme převážně zataženo, ráno a zpočátku dopoledne občas zaprší. Pásmo deště potom přejde přes Vysočinu kolem poledne a v první části odpoledne. A k večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na jihovýchodě kraje až 15. Tolik počasí soboty 10. října. Druhým dnem pokračují volby do zastupitelstev a části Senátu. Volební místnost už je otevřená taky ve Vysoké Lhotě na Pelhřimovsku, vůbec nejmenší samosprávné obci v zemi. Je tam i náš reportér, se kterým se spojíme za okamžik.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Samozřejmě všichni, když do toho jdou, jak to dítě, tak řekněme i ty rodiče, tak samozřejmě jdou tam s cílem, aby prostě vychovali profesionální hokejistu, nejlépe hrajícího NHL. Jako sny jsou, je hezké, že lidi mají sny, ale ta realita samozřejmě jiná, vychovat špičkovýho hráče, když to řeknu i pro Maxa Ligu, je dlouhá cesta s velkým faktorem štěstí.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026.
1: Před 25 minutami se otevřely volební místnosti a druhým dnem pokračují volby do obecních zastupitelstev a doplňovací volby do Senátu. K urnám můžou lidé chodit už až do 14 hodin. Na mnoha místech kraje a taky ve Velké Lhotě na Pelhřimovsku v nejmenší samosprávné obci v Česku. Je tam i reportér Milan Soldán. Milané, dobré dopoledne.
2: Krásné dobré dopoledne. Tak tady ve Vysoké Lhotě už od včerejška přišli k urně plní 4 voliči. To by se sice mohlo zdát málo, ale tady to vlastně znamená 25% volební účast, neboť je tady celkem 16 oprávněných voličů. Já jenom připomenu, že v těch minulých komunálních volbách jich tady volilo 6. A při posledních senátních volbách 8, takže opravdu volební komise tady nemá příliš práce, asi budou mít i jednoduché sčítání, jinak volí se tady pětičlenné zastupitelstvo a je tady 5 kandidátů, takže už teď mají všichni jasno, že se do zastupitelstva dostanou. Jinak je tam ještě taková perlička, že 3 z těch 5 kandidátů mají shodné příjmení. Takže tady to opravdu není jednoduché vybírat. Dokonce byl problém i s volební komisí. Nakonec museli vypomoct lidé z Černovic a z Pelhřimova, protože by se jí tady asi nepovedlo poskládat.
1: Milane, děkujeme za vylíčení specifické situace ve Velké Lhotě na Pelhřimovsku. Obešly se zatím volby v kraji Vysočina bez incidentů?
2: Já jsem mluvil s mluvčí policie České republiky tady v kraji Vysočina, Danou Čírtkovou. Zdá se, že voliči na Vysočině jsou velmi ukáznění, že ty volby berou skutečně vážně, protože k žádnému incidentu prý zatím nedošlo, nebo alespoň není hlášen.
1: Tolik reportér Milan Soldán, který dál bude sledovat průběh voleb. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: A dnes od 14 do 22 hodin vám nabídneme volební speciál Českého rozhlasu Vysočina. Budeme sledovat průběžné sčítání hlasů a taky se od nás dozvíte aktuální výsledky.
0: Komunální volby 2026.

0: Český rozhlas Vysočina přeje dobré sobotní ráno. Přehled aktuálního dění kolem nás připravila a přečte Adéla Zachová.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Česku se před půl hodinou znovu otevřely volební místnosti. Lidé vybírají své komunální zastupitele. Ve třetině obvodů také nové senátory. Hlasovat můžou do 14:00 odpoledne. Včera k volbám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. Má být připomínkou, aby lidé své psychické problémy nezanedbávali a řešili. Je včas. V Česku se počet lidí s duševním onemocněním podle psychiatrické společnosti zvyšuje. Nepřetržitou pomoc s psychickými obtížemi nabízí anonymní krizové linky jako linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. Tradiční hody se dnes konají v Bystřici nad Pernštejnem. Program na tamním Masarykově náměstí odstartuje ve 14:00 odpoledne přípravou máje. Akce pokračuje do neděle, kde ji o 14:30 odpoledne ukončí tradiční ortel se souzením berana. V několika velkých evropských městech dnes budou propalestinské demonstrace. Účastníci si na nich připomenou 3 roky od začátku války v pásmu Gazy. Ty uplynuly tento týden ve středu. Demonstranti se sejdou například v Londýně, Berlíně nebo některých italských městech. Například v Římě nebo Miláně budou zároveň protestovat proti zadržení několika propalestinských aktivistů italskými úřady. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj série Masters v Šanghaji do 3. kola, když porazil Srba Miomira Kecmanoviče 2x6-3. Jeho dalším soupeřem bude Argentinec Francisco Cerundolo. Vypadl naopak Tomáš Macháč, který podlehl Alexandru Bublikovi z Kazachstánu ve 2 setech. Dnes o účast ve 3. kole zabojují Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina. Dnešní den očekávejme převážně zatažený. Ráno a zpočátku do poledne občas sprchne, odpoledne se od západu vyskytne déšť, který bude k večeru ustávat. Vítr povane mírný jihozápadní a na teploměru naměříme 11 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Hlášené nemáme žádné nehody ze silnic kraje Vysočina a dálnice D1 je také plynule sjízdná. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A za chvíli se v našem víkendovém vysílání zapálíme ohníček. Ale nebojte, rozhlasový požár nehrozí. Půjde jen o vzpomínání Pantáty Součka. A ještě před ním Věra Špinarová a taky jasná zpráva kapely Olympic.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 10,5 minuty už uplynulo od 8:30 a vůně podzimních ohníčků a pečených brambor se teď může linout z vysílání Českého rozhlasu Vysočina až k vám, pokud máte barvitou představivost. A jakmile dozní pořad Bejvávalo a následující písnička, prozradíme s meteorologem, jestli je dnešní den pro pečení špekáčku a brambor venku na ohni vhodný.
1: Bejvávalo.
2: Touhle dobou se za starých časů dělávaly všude na českém venkově ohníčky. Známe to z romanticky působících obrázků od Josefa Lady.
3: Romantika, romantika. Ono nešlo o žádnou rozmařilost, nebo že by si ty děti nebo mládenci chtěli udělat pěkný den. Za časů těch pradědů šlo vždycky v první řadě o práci, chlapče.
2: Ale teď já vím, pane Součku, na podzim se vykopávaly brambory a ty měli tu uschlou nať?
3: Počkej, máš pravdu. Brambůry nebo zemský jabka, jak se taky říkávalo, se touhle dobou vykopávaly. Vykopávaly doslova. Celá rodina nastoupila s motykama a šlo o to dobejt těch zemčat, čili též braniborů, co nejvíc.
2: Ale přitom je tou motykou nepoškodit, nepřekopnout. Každá brambora dobrá.
3: No jistě, protože před náma byla dlouhá zima a tu bylo potřeba přečkat, mít zásoby.
2: Prostě dobejvání brambor byla tehdy těžká a zdlouhavá práce, zvlášť na záda namáhavá.
3: No a teprve až když bylo hotovo, tak se dělávaly teď na podzim ty ohníčky. Pálila se ta už uschlá bramborová nať, ale i zbylá sláma, suchý chrastí a větve skřoví a remízků mezi polnostma.
2: Okolo ohníčku, který byl starostí dětí, se to hodně událo a dělo.
3: No, jako malí jsme chodili kolem toho ohně za zpěvu, hochu. To už je dneska vzácný.
2: Co jste zpívali?
3: Kolikrát vlastní tvorbu, svoje písničky, to, co jsme si zrovna vymysleli, no většinou to byly nějaký takový voloviny. Ale pozdějc, když jsme si troufli, tak se skákalo přes ten vohýnek, což byla zábava nás kluků. Hlavně, když děvčata koukali a šlo o to se před nima pěkně vytáhnout. No, a jak jinak, pekly se brambory.
2: Ty pozbíraný spole, ty zbytky, co někdo přehlíd a nechal tam ležet.
3: Ve šlupce jsme pekli ty zemčata. A nebylo to tak jednoduchý umět vystihnout tu chvíli, kdy brambor už není tvrdej a ještě není spálený. Říkali jsme tomu tenkrát jabka pečený v kožiše.

0: Ladíte víkendový Český rozhlas Vysočina, už 2,5 minuty uplynuly od 8:45, možná netrpělivě čekáte na výhled na počasí.
1: Počasí.
0: Jsme tady s ním, Bára Kučerová, meteoroložka, dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké teploty jsou teď v kraji Vysočina, co je s oblačností?
2: Tak ráno je to většinou zatažené, případně skoro zatažené na západě a severozápadě území i se srážkami, naopak na jihovýchodě ta oblačnost trošku protrhanější a teploty se teď nejčastěji pohybují mezi 8 a zhruba 11 stupni Celsia a k tomu vané, pokud vané, tak vítr slabý.
0: Kam se dostanou teploty a jak to bude s deštěm?
2: A teploty by se měly dostat mezi 11 až 14 stupňů Celsia, na jihovýchodě kraje až k 15 stupňům Celsia a zůstane převážně zataženo. Kolem poledne a v první části odpoledne postoupí od západu pásmo deště, které potom, nebo ten déšť bude potom k večeru opět od západu ustávat a později večer začne částečně ubývat také oblačnost. Ten déšť by měl se vyskytnout postupně v těch odpoledních hodinách na velké části území, ne-li na většině nebo i na celém a k tomu by měl během dne vát mírný jihozápadní až západní vítr.
0: Takže odpoledne deštivé s teplotami maximálně 15 stupňů Celsia, to je sobota. Co přinese noc a nedělní den?
2: Noc bude oblačná, je zatažená a v druhé polovině noci a potom k ránu začne od západu, nebo bude od západu částečně ubývat oblačnost. Zítra ráno se mohou ojediněle tvořit mlhy, teploty klesnou mezi 6 až 3 stupně Celsia a zítřek pak bude s proměnlivou, ale převážně velkou oblačností odpoledne od severozápadu s lokálními přeháňkami a večer potom zítra zase začne oblačnost postupně ubývat i zítřejší teploty mezi 12 až 15 stupňů Celsia a zítra to bude mírný západní až severozápadní vítr s rychlostmi k 25 km v hodině, ale někde i s nárazy kolem 55 km v hodině.
0: To zítřejší, tedy nedělní ráno, bude o dost chladnější než to dnešní. Bude tenhle trend pokračovat? Budou chladná rána i na začátku příštího týdne?
2: Ano, ty rána by chladná zůstat měla, respektive by se postupně měla ještě trošku ochladit to pondělní mezi 4 až 0 stupňů Celsia a to úterní mezi plus 2 až minus 2 stupňů Celsia a pondělí jinak bude převážně polojasné a během dne potom až oblačné a na severu kraje znovu nějaké slabší přehánky a úterý jasné až polojasné a znovu se mohou ráno nebo i až do dopoledne vyskytovat lokální mlhy, případně nízká oblačnost.
0: V úterý nad ránem tedy teploty až k minus 2 stupňům, důležitá informace pro majitele zahrádek. Meteoroložka Bára Kučerová pro nás měla výhled na počasí. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Podzimní dny lákají k hodové zábavě, už po písničce vás pozdravím.

0: pozveme na dvoje hody a k tomu přidáme ještě něco navíc.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Alois Brunner byl pravou rukou hlavního architekta holokaustu Adolfa Eichmanna. Na smrt poslal téměř 130 tisíc lidí z různých zemí, včetně Československa. Po válce záhadně zmizel. Kdo ho kryl a proč nestál před soudem ani poté, co byl vypátrán? Nenechte si ujít sobotní díl.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Valdemar Matuška na Českém rozhlase Vysočina. Co dělat o víkendu? Výběr je bohatý. Příznivci muzikálů mohou zamířit do Havlíčkova Brodu. Muzikál Aladin a kouzelná lampa se hraje v Městském divadle a kině Ostrov dnes v 17 hodin a po představení nabízí i setkání a fotografování s herci. Na další místa nás pozve Dáša Kubíková.
1: Krásné ráno. V Jemnici mají nově zrekonstruované muzeum Jemnicka a dnes pořádají den otevřených dveří. Prohlédnout si můžete například unikátní kamennou panu, část věnovanou slavnosti Barchan nebo dvorní trakt s prádelnou a stájemi. Komentované prohlídky začínají v 10, 13 a 15 hodin, ale muzeum si můžete projít i vlastním tempem sami. Sekáč a zahradní svap v kulturním domě Nové Město na Moravě je pro všechny, kdo by rádi vyměnili své květiny, sazenice nebo semínka za jiné, a nebo odprodali už nenošené oblečení. Šanci máte dnes dopoledne od 9 do 12 hodin. A rostliny a oblečení se vyměňují také v Křižanově. Votoč kytku, domácí i ze zahrady, a blešák začíná zítra, tedy v neděli ve 3 odpoledne v Křižanově za Sokolovnou. A tím se dostáváme k neděli a pozvánce na zámek Červená Řečice. Komentovaná prohlídka obnovených interiérů, kde bude k vidění historie renesančního sídla, archeologická expozice zámecké kuchyně, morová komůrka, nádvoří a videomapping, začíná v 10 hodin. Hody s bohatým hodovým programem, hudbou, jídlem a zábavou mají tento víkend v Bystřici nad Penštejnem, ale také ve Štěpánově nad Svratkou. Tam se navíc k hodovému programu přidává komentovaná prohlídka hornického cechhausu, zasvěcené povídání o geologii a historii těžby na Bystřicku začíná zítra ve 14 hodin. A na závěr mám pro vás sborový zpěv. V Jihlavě můžete zajít na podzimní koncert sdružení Kampanula Jihlava s hostem Česká píseň Plzeň a komorním orchestrem Bohumila Boudy. Mozartova mše C-dur zazní v chrámu svatého Ignáce z Loyoli zítra v 18 hodin. Pohodový víkend vám přeje Dáša Kubíková.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Blíží se zprávy v 9 hodin. S přáním krásného víkendu se loučí Ivana Víznerová a upozorním na naše speciální volební vysílání dnes mezi 14. a 22. hodinou. Dozvíte se v něm dostupné výsledky komunálních i senátních voleb.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pokračují volby do obecních zastupitelstev. Dnes je Světový den duševního zdraví. Při ruském útoku na obytný dům v Záporoží zemřeli dva lidé. Dnešní den nás čeká zatažený, občas sprchne, teploty se vyšplhají na 15 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová.
1: Volby 2026.
0: Lidé na Vysočině hlasují v komunálních volbách. Na Žďársku a Pelhřimovsku rozhodují i o svých budoucích senátorech. Své zástupce vybírají i v Humpolci, kde jen 6 týdnů před volbami zastupitelé odvolali starostu.
2: Budete volit do obojího, do senátu?
3: Jo.
2: Vy taky do
3: obojího?
4: V Humpolci lidé volí své zástupce do městského zastupitelstva i senátora za Pelhřimovský obvod. Dvě obálky do urny vhodila i paní Alena.
5: Tak jako přečetla jsem si návrhy, mám své nějaký názory, takže si to tak nějak trochu srovnám v hlavě podle toho, co bych si představovala.
4: V Humpolci se koalice rozpadla na konci srpna. Tehdy současně zastupitelé odvolali z funkce starostu. Poslední týdny tak jeho pravomoci dočasně převzal první místo starosta. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Podrobnosti o volbách vám také budeme přinášet od 14 do 22 hodin ve volebním speciálu. Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste, a to hlavně mezi dětmi a dospívajícími. Dostupnost potřebné péče je ale v některých regionech špatná a lidé za ní musí dojíždět i několik hodin, upozorňuje ředitelka neziskové organizace Nevypusť duši Barbora Pšenicová.
6: Kapacita neodpovídá tomu, jaká je vlastně poptávka ze strany té klientely. Je velmi náročné dostat ten termín u psychologů například do měsíce. To je vlastně něco, co se děje málo kdy. Řada těch psychologů a psycholožek vytváří různé pořadníky.
0: Se vznikem regionálních krizových center pro lidi s psychickými problémy počítá Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030. Rusko zaútočilo na ukrajinské Záporoží. Ve městě naváděnými leteckými pumami zasáhlo 5-patrovou obytnou budovu. Při náletu zemřeli nejméně dva lidé, další dva jsou zranění. Informoval o tom šéf regionální vojenské správy Michailo Semikin. Podle něj můžou být další lidé pod troskami, proto je prohledávají záchranáři.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie po reprezentační přestávce vyhráli. V předehrávce 10. kola šance ligy zvítězili na hřišti posledního Zlína 1-0. Obhájci titulu tak zůstávají v sezóně neporažení. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský byl až na produktivitu s výkonem svých svěřenců spokojený.
7: Celkově si myslím, že ten tým byl takový disciplinovaný, šel si za vítězstvím, chtěl to uhrát, vzadu jsme byli celkem pevní. Takže kdyby jsme dali víc gólů, tak bych byl určitě spokojený. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, ale prostě chyběly tomu víc ta kvalita v tom pokutovém území, takže po té repre pauze pro nás důležitý vítězství venku.
1: Počasí.
0: Košetice nebo Moravské Budějovice hlásí 10 stupňů, Vatín 8. Dnešek nás čeká převážně zatažený. Zpočátku dopoledne místy zaprší, odpoledne se od západu objeví déšť, který bude k večeru ustávat. Povane mírný jihozápadní vítr a teplotní maxima dosáhnou 11 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 mezi 75. a 82. kilometrem ve směru na Brno je pomalu jedoucí vozidlo údržby. Jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřen. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže podél poutní cesty a bádá proto i v archivech. Karel Sladký zjišťoval víc. Válečné trauma na druhou zažívají už 4,5 roku ukrajinské psychoterapeutky. Potýkají se totiž nejen s traumaty svými, ale i svých klientů. O jejich zkušenostech už za chvíli. Jak přežít dobu plnou konfliktu, kde hledat pevný bod v čase nejistoty a může být odpuštění cestou, jak nezůstat uvězněni v nenávisti? Tím se zabývá kniha Odpouštění, kterou vám představíme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Poslední 4,5 roku jsou pro psychoterapeutky z Ukrajiny nekonečné. Zatím se ale nezdá, že by se jim konečně začalo blýskat na lepší časy. Jak pracovat s psychickými následky války a jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty? To jsou otázky, které si položili účastníci konference Válka a mír, kterou připravil Rafael Institut. Mezi přednášejícími byla i psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka a lektorka Věra Roubalová Kostlánová. S Noemi Fingerlandovou mluvila o své supervizní práci právě s psychoterapeutkami, které přišly z Ukrajiny.
1: Včera tady měla svůj příspěvek Anička Michalčuk, která je psycholožka a která pracuje s ženami vojáků na Ukrajině. Její zkušenost byla neuvěřitelně autentická a těžká, protože žít neustále v sirénách a v zásazích raket a dronů je opravdu hrozně těžký a ona moc dobře mluvila o tom, jak si uchovat nějakou rovnováhu a jak moc dělat teda tu svoji psychoterapeutickou práci, ale mluvila taky o tom temnu, který občas na ní padá, protože je to opravdu těžký a hlavně to nemá žádnou perspektivu, ale zároveň jsem od Aničky cítila takový velký odhodlání se prostě nedat. To je neuvěřitelné.
2: Říká psychoterapeutka a bývalá chartistka Věra Roubalová-Kostlánová a doplňuje, v jaké situaci jsou ukrajinské psychoterapeutky u nás.
1: Už po těch 4,5 letech by chtěli konečně začít dělat svůj profesionální život. Tady nemůžou pracovat jako terapeutky, protože by museli mít na to český vzdělání. Většinou tady pracují jako v roli sociálních pracovníků nebo nějakého pomocního personálu.
2: Terapeutky se věnují klientům u nás, ale hlavně online, těm přímo na Ukrajině.
1: Ty klienti jsou zatížený tou celou válečnou situací obrovsky, ale oni taky. Takže oni to mají jakoby na druhou, jo? Mají to ještě od klientů a mají ještě svoje příběhy vlastní, které jsou taky těžký. Mám psychoterapeutku, který teď zabili muže na frontě. Přijdou mi ty ženy velice takový stateční a hrdý a na rovinu. To se mi zdá, že jsou trošku jiný než my a mají i jiný humor. A oni se tím humorem hodně bránějí tomu nepadat do nějaký hluboký deprese.
2: Co je pro ukrajinské terapeutky největší výzva?
1: Velice je tam vidět, jak tu situaci nekonečnou odnáší jejich tělo. Jo? Somatizujou, takže od takového 3. roku té války jsou docela dost nemocní. Mají vážní choroby a s tím se perou a snaží se být furt jako v práci a vydělávat taky a být jako prospěšní.
2: Z jakých zdrojů ukrajinské terapeutky čerpají sílu?
1: Mají velkou sílu v tom, že jsou taková jako malá parta, že se navzájem podporujou. Oni potřebují být v té realitě a zároveň toho nemít moc, jako nepouštět si ty hrozný zprávy, které odtamtud stále jdou o počtu mrtvých a raněných. Vlastně oni sami dospívají k tomu hledat tu míru, kolik unesu. To je, myslím, jako strašně důležitý být v té realitě, nečekat naděje nějaký, vědět o tom, co se děje, být jako na zemi. I to je hodně těžký.
2: Jak podle Věry Roubalové Kostlánové vidí válku Češi?
1: Moje zkušenost je bohužel taková, že opravdu na tu válku hlavně mladí vůbec nejsou připravovaní a připravení. Některý jdou do aktivních záloh a prostě vědí, že je potřeba trošku jako dělat něco se svojí odolností a prostě se připravovat. To z mý strany není žádný strašení, to je prostě ta realita, o který by se mělo nahlas mluvit a mělo by to i zaznívat z naší vlády a tím víc pomáhat Ukrajině a snažit se preventivně tomu zabránit.
2: Uzavírá Věra Roubalová-Kostlánová.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Lidé v Hrádku u Nechanic na Hradecku dnes a včera v referendu rozhodují o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Obec chce kostel získat do svého majetku, hlavně kvůli lepším možnostem čerpat dotace na jeho opravy a zachování. Podle vedení obce církev nemá na péči o kostel dost kapacit. Pokud lidé převod podpoří, obec chce v památkově chráněném kostele kromě bohoslužeb pořádat také koncerty, výstavy nebo svatby. Převod by byl bezúplatný. Ve věku 99 let ve středu zemřel někdejší děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a jeden z prvních signatářů Charty 77 Jakub Trojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. Od 60. let patřil k výrazným teologům v evangelické církvi, ve které sloužil jako duchovní. Kvůli svým kritickým postojům ztratil v roce 1974 státní souhlas k výkonu duchovní činnosti a již jako civilní zaměstnanec podepsal Chartu 77. Pořádal mimo jiné bytové semináře a publikovat mohl pouze v zahraničí. Děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se Trojan stal krátce po sametové revoluci. Tající pouti pražské arcidiecéze, kterou svolal pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl, se v pondělí na cestě z Hostivice u Prahy do františkánského kláštera v Hájku u Červeného újezdu zúčastnil odhadem přes 600 lidí. Do cíle pouti v Hájku poutníci dorazili po 6:30 večer. Přibyl tající pouť svolal kvůli mravním a majetkovým deliktům, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu. Ne.

0: Také kapelu Buty jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže a křížky podél poutní cesty. Odkaz krajiny je podle něj důležitý a pro bádání využívá i archivy farností. Více zjišťoval redaktor Karel Sladký.
1: V kostele v Dolanech na Náchodsku v Královéhradeckém kraji můžete vidět křížky, které se váží k místům na Náchodsku v okolí Dolan a my vám je teď představíme s Jitkou Otovou.
2: Nejdřív byly postaveny kříže v obci Čáslavky. V roce 1860 se místní obyvatelé složili na křížek, který teďka stojí uprostřed návsi. To je jeden z těch křížků úplně nejstarší, i když možná vlastně ještě starší je křížek Ludvíček, který nechal postavit sedlák Ludvík v roce 1858 a je to vlastně teďka na kraji pole u zaslepené cesty, kterou přetěl v obchvat, takže to je tady místní.
1: Zaujal mě ten název, nebo zaujal mě popis, který je vlastně na tom podstavci toho kříže.
2: Tento svatý kříž je zřízen od Jana Ludvíka a Anny manželky léta páně 1858 dne 25. máje.
1: Není úžasné, že takovou dobu vydržel?
2: No, tak on už je opravován a rekonstruován.
1: Je, ale ten základ tam je pořád. Jo. Jaká další zajímavá místa tady v okolí můžeme zmínit?
2: Ještě další křížek je na Sebuči, tam přesně neznáme, proč byl vystavěn. Tam tu historii, to jsme nedohledali zatím, to nás ještě čeká. Pak je teda na místním hřbitově je kříž, který tady stál na místě, kde je dnešní kostel. A pak tadyhle v Krapčicích, to je další křížek, který byl snad teda údajně za uzdravení dítěte postaven.
1: Těch křížů a křížků je poměrně hodně tady na Dolansku v okolí. Myslíte si, že to je ten hlavní odkaz těch lidí, kteří třeba věřili v té době, tak jako poděkování vlastně?
2: No určitě. A navíc taky ještě v Heřmanicích byl poutní kostel, takže vlastně okolo všech cest, které vedly do Heřmanic, tak jsou postaveny křížky podél té poutní cesty, protože tam dřív se chodilo jako za uzdravení, protože se tam udál zázrak. Díky tomu tam pak vzniklo to poutní místo.
1: Ne všude ty kostelíky jsou v dnešní době, ale ty kříže jsou, takže lidé chodí k těm křížům. Někdy nahrazují i ta...
2: No, my jsme zjistili, že vlastně tady moc jako lidi ani nevědí proč, takže sami jsme pátrali pamětníci v pamětní knize farnosti a hledali jsme, proč vlastně ty křížky tady vznikly, kdo je zřídil a vlastně tu jejich historii, že jsme zjistili, že se to jako pozapomnělo. Takže je dobrý to pro dnešní dny připomínat a lidi se o to docela zajímají.
1: A máte to tady zmapováno, kolik těch křížů a křížků zhruba, dá se říci?
2: No, tak tady máme 5. Ale ještě jsou další, které zatím jsme nestihli zmapovat, tak to nás čeká. A je to ještě jeden zapomenutý v Krapčicích a na Sebuči. A případně ještě budou po okolí určitě ještě další, o kterých třeba ani nevíme.
1: Vy jste, paní Jitko, říkala, mapujeme. Kdo mapuje? Kdo je zatím?
2: No, je to spolek Letokvět, který se zabývá vlastně místní historií. Je to takový náš jakoby zájem a zároveň teda ještě tady se snažíme nějakým způsobem udržovat rybník, který je hnedka vedle kaple, takže to je vlastně spolek, který tady působí v Dolane.
1: Takže Letokvět spojuje lidi a spojuje i to duchovno s přírodou.
2: Tak to bychom rádi. Jsou to jakoby příznivci, které nám fandí a podporují nás.
1: Proč je podle vás důležité i v dnešní době mapovat třeba právě ty kříže, křížky, sledovat?
2: No, je to taková paměť krajiny a bylo by dobré na to nezapomenout, aby ty lidi tušili, kde žijou a co se v té krajině událo. A dřív se lidi vztahovali k Bohu, že vlastně stavili ty křížky na oslavu Boha nebo Ježíše Krista.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Karlovarsko. Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Jde totiž o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Natáčela Jana Strejčková.
1: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
2: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
1: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
2: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
1: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
2: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
1: po kterém jdeme právě teď my.
2: Ano.
1: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
2: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Špitální kostel se veřejnosti otevírá pouze v rámci komentovaných prohlídek. Zájemci do něj mohou nahlédnout například ve čtvrtek, 8. října ve 14 hodin. Další termíny prohlídek jsou pak pravidelně uveřejňované na webu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. 7. října jsme si připomněli 3 roky od teroristického útoku Hamásu na Izrael, při němž bylo zavražděno více než 1200 lidí a 251 lidí bylo odvlečeno jako rukojmí do Gazy. Datum, které se stalo symbolem bolesti, strachu a hlubokého traumatu. Možná právě proto stojí za pozornost nová kniha Odpouštění, odpouštěně, kterou vydalo nakladatelství Toga. Ne proto, že by nabízela jednoduchou odpověď nebo návod, jak odpustit neodpustitelnost. Autoři se ptají mnohem otevřeněji, jak přežít dobu přesycenou konflikty, kde hledat pevný bod v čase nejistoty. A může být odpouštění cestou, která člověku pomůže nezůstat uvězněný v nenávisti? Kniha přináší pestrou paletu pohledů. Mezi její autory patří například Fedor Gál, František Mikloško, Iveta Radičová, Daniel Pastyrčák nebo Marián Baláš. Kniha zaujala také Danielu Brůhovou.
1: Kniha Odpouštění rozhodně nepřichází kázat, ale klást těžké otázky v době, která je potřebuje slyšet. Zajímá mě, jak odpouštění vnímá jeden z autorů, sociolog Fedor Gál.
2: Jsem si řekl, hele Fedore, ty máš spoustu věcí, které musíš odpustit, především sám sobě. Nadělal jsi v životě hodně konin a nebudeš to v sobě nosit. Zkus toho udělat součást svého života, jaké byl, a srovnej se s tím. Pak je tam druhý aspekt, který je velice důležitý také, vědět odpustit lidem, kteří mi ublížili. Pak je tady něco, co je kolektivní, a to, aby jsme se

0: Či existuje-li něco, co odlišuje lidství od všeho ostatního, je to svědomí.
1: Ale co to je svědomí?
0: Já jsem v poslední době fascinován četbou knížky, která se jmenuje Kázeň nahoře. Ten autor se jmenuje Lepide a on tam mluví o kázání rabína Ježíše. To slovo rabína zdůrazňuju. A on tam mluví například o lásce k nepříteli. To se mi strašně těžko konzumovalo.
1: A co tedy znamená podle Fedora Gála odpustit nepříteli?
0: Je něco, s čím přišel Ježíš jako s naprosto radikální změnou paradigmatu a lidského duchovna. Je to hrozně těžký. Člověk, chce-li přemýšlet o odpouštění, musí mít nějakou normu nad sebou, nějaký kánon.
1: Myslíte tím například svědomí nebo desatero?
0: Kánon, který je pilířem euroatlantické civilizace, to není jenom desatero, to není jenom antická filozofie, je to i to hodnotový nebe, ten kánon a ta maxima, která nás drží na úzdě, alespoň doufám. A proto mě často trápí, potkávám-li se v církevních kruzích mezi věřícími, a to je jedno, jestli to jsou Židé, křesťané nebo muslimé, s pokrytectvím, s tím, že něco říkají a něco jiného dělají, tím, že hlásají netoleranci vzájemnou, a naštěstí potkávám takový opaky.
1: Jak byste ty opaky charakterizoval? Jakou mají víru?
0: To, co dělá víru silnou, důležitou, nezbytnou, která z víry dělá naději, je právě ta schopnost kráčet proti proudu, proti zaběhaným kolejím.
2: Telegram s adresou Svět.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavlůse, faráře Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: V posilovnách se obvykle razí jednoduché a úderné anglické heslo. No pain, no gain. Překlad je jednoduchý. Žádná bolest, žádný zisk. Těm, kdo cvičí, se tak připomíná, že svaly i fyzickou sílu mohou získat jedině tehdy, když budou tvrdě pracovat, a také to, že k tomuto procesu patří i bolest. I v církvích se občas setkáme s tím, že nám někdo tvrdí, musíš být silný. Obvykle tehdy, když si procházíme těžkým obdobím a prožíváme bolest. Nebo nám naopak někdo řekne, jenom věř. A tak se snažíme být silní, mocní, veselí, vděční. Často pak máme deprese z toho, že se to nedaří, že je to velmi nesnadný úkol. Narážíme na vlastní limity. Sám jsem si takto párkrát skřípl sedací nerv, jenom proto, že jsem chtěl být silnější, a tak jsem naopak skončil slabší. Sám jsem párkrát propadal špatnému pocitu ze sebe sama, protože jsem ve vypjatých situacích nebyl tak silný ani vnitřně, jak jsem chtěl. Prorok Abakuk nám ale připomíná ve 3. kapitole v 19. verši, že nemusíme vždycky být silní jenom my sami, protože panovník, Hospodin je moje síla. Je to dobrá zpráva. Ve víře nejsme odkázaní sami na sebe, na své síly. Můžeme i načerpat z externích zdrojů. Můžeme se spolehnout na to, že Pán Bůh je naší sílou. Vezměme to jako domácí úkol do dalších dnů, nespoléhat se sami na sebe. Jsou věci a je jich mnoho, na které nemáme žádný vliv. Nemůžeme ovlivnit rozhodnutí jiných lidí. Často jsme limitováni i v tom, jak moc dokážeme korigovat své reakce na to všechno, co se kolem nás děje. Věříme ale, že nad tím vším je Bůh, který má v rukou celý svět i nás, který je i naší sílou. Ovšem, nenechme se tím vést k rezignaci. Naopak, spolehněme na Boha, abychom mohli zajít dál, než nám naše síly stačí. Apoštol Pavel říká, proto se namáháme, zápasíme, že máme naději v živém Bohu. Píše to v 1. listu Timoteovi ve 4. kapitole v 10. verši. Jsou věci, které nejsou v našich rukou. Přesto můžeme po světě chodit s otevřenýma očima a otevřeným srdcem. Být tu pro lidi, kteří potřebují pomoc. Namáhat se a zápasit, protože naše naděje není jenom v tom, že my sami jsme dost silní, ale i v tom, že máme po svém boku silného Boha.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jihlavě dovezou lidi do volebních místností autobusy. Tradiční slavnost dní pokračuje v Třebíči. Praha má ode dneška první přímé letecké spojení s Vietnamem. Dnešní den nás čeká zatažený, občas sprchne, teploty se vyšplhají na 15 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová.
1: Volby 2026.
0: Obyvatele sedmi místních částí Jihlavy budou dnes do volebních místností svážet autobusy. První vyjel ve 7:45 z Hosova. Poslední spoj s voliči je pak v plánu 5 minut před 12:00 z Červeného kříže. Radnice zřídila bezplatné spoje, protože snížila počet volebních okrsků a některé místnosti mimo město zrušila, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
2: 75% voličů bude mít volební místnost do půl kilometru a 93% voličů má volební místnost do kilometru. Volební autobus bude jezdit v sobotu, bude jezdit zdarma a bude jezdit právě z těch příměstských částí vždy k volebním místnostem, tak aby ti, kteří třeba nechtějí nebo nemohou jet autem nebo nemají jak se dopravit, tak aby to měli co nejpohodlnější.
0: Tradiční dýňobraní pokračuje i tento víkend v Třebíči. Program na Karlově náměstí odstartuje v 9 hodin. Prodejci vystavují svou úrodu a přitom nabízí dýňové speciality. Návštěvníci se můžou těšit kromě dýňových pokrmů i na třebíčský jarmark. Z ruzyňského letiště dnes večer odletí první letadlo přímé linky do vietnamské Hanoje. Lety bude provozovat společnost Vietjet Air dvakrát týdně, a to v sobotu a v úterý. Letadla Airbus A330 budou mít mezipřistání v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle odhadu letiště mohlo využít více než 67 tisíc cestujících, říká jeho mluvčí Jiří Hanych.
3: Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
0: Jednání zástupců Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války na Ukrajině skončila předčasně. Informoval o tom deník Ukrajinská pravda. Mezi tématy schůzky byly možné způsoby deeskalace konfliktu a ukončení války před zimou. Podle Ukrajinské pravdy rozhovory skončily po překvapivé dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty. Proti ujednání vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Sport. Nejvyšší basketbalová soutěž mužů nabídne v 6. kole reprízu posledního finále. Slavia nastoupí doma proti Pardubicím.
4: Půjde o souboj dvou dosud neporažených týmů. Oba celky mají na svém kontě po 5 výhrách. Stejně tak se jak Slavia, tak Pardubice v tomto týdnu představili v Lize mistrů a oba týmy své úvodní duely na evropské scéně prohrály. Dnešní utkání 6. ligového kola začíná v hale Královka ve 12 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Libice nad Doubravou a Hubenov hlásí 11 stupňů, Nový Rychnov 10. Dnešek nás čeká převážně zatažený, zpočátku dopoledne místy zaprší, odpoledne se od západu objeví déšť, který bude k večeru ustávat. Povane mírný jihozápadní vítr a teplotní maxima dosáhnou 11 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Třebíči jsou uzavřené ulice Vítkova a Jana Skácela z důvodu probíhajících prací na inženýrských sítích. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikryt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně mu takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V tom vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal, domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak z mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků. Ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozaráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce tři úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky, a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože jak chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to zná udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. to, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně jaře ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je hraná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovního zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechránit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu, a chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu, díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Za 3 hodiny se uzavírají volební místnosti. Firmy připojené k vysokému napětí musí do ledna upravit rezervovaný příkon podle skutečné spotřeby. Demokraté v americkém senátu označili dohodu mezi prezidenta Trumpa s Ruskem o naftě za zradu Ukrajiny. Dnešní den nás čeká zatažený, občas sprchne, teploty se vyšplhají na 15 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová.
1: Volby 2026.
0: Ještě 3 hodiny můžou lidé volit nové obecní zastupitele. Například v Jaroměřicích nad Rokytnou jich vybírají 21. Celkem tam na posty ve vedení města kandiduje 163 zájemců. V jedné z jaroměřických místností je i náš reportér Vít Holoubek. Dobré dopoledne.
2: Právě teď stojím v třídě tamní základní školy, která se od včerejšího odpoledne proměnila na volební místnost. Aktuálně je tu naprostý klid, kromě mě komisaře a komisařek v místnosti ještě jsou 2 voliči. Oproti včerejšku očekávají slabší vlny. Do urny vhodil svůj hlas téměř 47%. Pro srovnání, v minulých komunálních volbách tu účast lehce přesáhla 52%. Do uzavření volebních místností zbývají necelé 3 hodiny. Z Jaroměřic nad Rokytnou, Vít Holoubek, Český rozhlas.
0: Dnes vám také od 14 do 22 hodin nabídneme další podrobnosti o letošních volbách ve volebním speciálu. Zhruba 25 tisíc českých firem musí upravit své smlouvy o připojení k síti vysokého a velmi vysokého napětí. Podle energetického regulačního úřadu si často firmy rezervují příkon, který nakonec se nevyužívají, a blokují tak připojení nových žadatelů. Od ledna tak velkoodběratelé nově zaplatí i za kapacitu, kterou nevyužívají. Podle předsedy ERU Jana Šifránka by je to mělo donutit k optimalizaci.
3: Cílem je, aby aktualizovali smlouvu o připojení. To rozhodnutí je samozřejmě daného odběratele. Kdo má teď aktuálně nastavený optimálně vlastně svůj rezervovaný příkon, tak samozřejmě nemusí dělat žádné změny. Zejména cílíme na ty, kteří blokují současné kapacity distributorů, a samozřejmě je potřeba uvolnit ty kapacity pro ostatní.
0: Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Proti Trumpovu oznámení se vyhradil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon o zpřísnění sankcí na Rusko. Sport. V 6. kole šance extraligy se házenkáři Nového Veselí představí ve Strakonicích. Zápas začne v 17 hodin.
4: Nové Veselí půjde do utkání jako jasný favorit. Strakonice z 5 zápasů totiž 5x prohrály a v tabulce jsou na posledním 12. místě. Hosté sezonu začali dobře, ale z posledních 2 duelů si odnesli 2 prohry. Z 5. místa tak Nové Veselí ztrácí 4 body na první Karvinou. Anna Skalová, Český rozhlas.
0: Od 18 hodin vyzve ještě Jičín Brno, Karviná Kopřivnici a Lovosice Frýdek Místek.
1: Počasí.
0: Jihlava nebo Velké Meziříčí hlásí 11 stupňů, Třebíč 12. Dnešek nás čeká převážně zatažený. Zpočátku dopoledne místy zaprší, odpoledne se od západu objeví déšť, který bude k večeru ustávat. Povane mírný jihozápadní vítr a teplotní maxima dosáhnou 11 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dejte pozor na dálnici D1 mezi 82. a 75. kilometrem ve směru na Prahu je pomalu jedoucí vozidlo údržby a jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezkou sobotu, tu vám po 11. hodině od mikrofonu už přeje Hela Dvořáková. Tento týden bylo dobré dopoledne plné dalších zajímavých osobností, příběhů i inspirace. Vědec a hudebník Jan Korbel nám ukázal, jak se může potkávat svět vědy a hudby. S doktorkou Gabrielou Ciráňovou, předsedkyní klubu stomiků Havlíčků v Brod, jsme mluvili o životě se stomií. Zástupci horácké Slavie Třebíč, Martin Čech a Martin Svoboda nás nechali nahlédnout do zákulisí hokejového klubu a Jana Kožichová z Jihlavského knihkupectví Kosmas představila říjnové knižní novinky. No a v pátek jsme si povídali s Markétou Hejkalovou, která nás pozvala už na 36. podzimní knižní veletrh do Havlíčkova Brodu.

0: Hostem dobrého dopoledne byl tento týden hudebník a vědec Jan Korbel. V dopoledním rozhovoru si s kolegou Jožou Kolářem povídal i o svém ocenění, které bude přebírat ve Vídni už brzy za svou vědeckou práci. Došlo ale také na muziku, rodinu a řadu dalších zajímavých témat. Začneme ale tím, jak se Jan Korbel do Vídně vůbec dostal.
1: No, moje cesta byla taková trošku delší. Já jsem z Jihlavy, studoval jsem pak v Praze a potom jsem byl rok v Číně na univerzitě na postdoku a potom jsem hledal nějakou další štaci a shodou okolností profesor, kterýho jsem znal dlouho, tam měl otevřenou pozici, takže jsem se dostal do Vídně a už jsem tam vlastně 9. rokem.
2: To jsi za opravdu oklikou z Jihlavy přes Prahu a Čínu do Vídně. Co jsi z té Číně dělal? Jak to tam vypadalo v Číně?
1: No, já jsem vystudoval fyziku, matematickou fyziku a tam jsem vlastně pokračoval v tom svým výzkumu různých, ať už fyzikálních, nebo i nějakých ekonomických systémů a všechno takhle, co se týče nějakých aplikací fyziky v různých oborech.
2: Když řekneme vědec, fyzika, aplikace, člověk se vybaví Sheldona Coopera, teorie velkého třesku, takový ti vědci, kteří mají problémy ráno si vzít ponožky stejné barvy. To není tvůj případ, ale.
1: No, vlastně ten obor je úplně ten stejný obor, který studoval Sheldon Cooper, ale my se snažíme, aby to taky bylo trošku přece jen praktičtější, aby to mělo nějaký výsledky, které budou tomu reálnému životu k něčemu dobrý.
2: A k čemu, nebo popiš nám to tak nějak pro nás lajky, co to vlastně je. Co to ten Sheldon Cooper a ty studoval a bádal?
1: No, to, co my jsme studovali, je opravdu to, jak funguje ty základní přírodní síly ve vesmíru, jak jsme složeni z atomů a jak se vlastně všechny tyhle ty síly dávají dohromady na těch úplně nejmenších nebo i těch největších škálách. Ale mě to pak úplně nebavilo tím, že to bylo vlastně takový hodně teoretický, takže jsem si řekl, bylo by taky fajn dělat něco trošku praktičtějšího, takže jsem se pak koukal na nějaký aplikace podobných vlastně metod ve finančních systémech, v sociálních systémech a všude možně, aby to přece jenom mělo nějaký výsledek pro obyčejného člověka, pro praktický výzkum.
2: Zkrátka, dobře, když to všechno rozložíš na ty atomy a molekuly, tak je to úplně stejný, ať je to člověk, vesmír, finanční systém.
1: Je to tak a někdy se ty lidi vlastně to chovají trošku podobně v něčem jako atomy a my můžeme využít ty znalosti, co máme ze studia těchto těch systémů a použít to pro modelování nějakého chování, ať už finančních trhů, ať už polarizace ve společnosti a všech těchto těch dalších věcí.
2: Tak když umíš předpovědět chování finančních trhů, na tom by se dali vydělat velké peníze, nebo se pletou?
1: No, určitě. Ono spoustu vlastně analytiků, kteří pracují v bankách, těch největších jsou původem fyzikové nebo matematici, aha, kteří tyhle modely využívají jak pro sebe, tak i proto, aby třeba ten systém dobře fungoval.
2: A jakou roli v tom hraje třeba umělá inteligence?
1: No, dneska čím dál tím větší, protože to, co my jsme museli počítat na papíře nebo v počítači hodiny, někdy dny i týdny, dneska umělá inteligence zvládne za pár minut a vlastně si to může každý nějakým způsobem osvojit.
2: A to se tak dlouho počítalo? Dnes už teda nepočítá, říká se hodiny, dny i týdny.
1: No, nikdy opravdu jsme řešili rovnici, kterou jsme potřebovali vyřešit a nešlo nám to, tak jsme prostě seděli, přemýšleli, zkoušeli. Dneska umělá inteligence se podívá, jestli už to náhodou nikdo něco podobného neřešil a použije nějakou metodu, o který jsme třeba slyšeli nikdy na přednáškách, ale už si nepamatujeme a ona ji okamžitě najde a použije.
2: Už jsme nakousli, nebo jsme se bavili o tom, že vlastně ten život vědce je ve Vídni trošku jinačí než život vědce u nás v Čechách. Když to vezmeš toho lidského hlediska, bez toho vědeckého, je rozdílný život v Rakousku oproti tomu životu u nás?
1: To bych řekl, že vlastně ani tak ne. Člověk hodně cítí, že jsme byli dlouhou dobu vlastně v té jedné říši společně, takže spousta věcí i kulturních je tam hodně podobných. Ona taky Vídeň je trošku jiná než zbytek Rakouska a je hodně kosmopolitní, takže právě i hodně krajinů z Česka, ze Slovenska i z dalších zemí se dá potkat a vlastně krásně budovat ta komunita. A navíc město Vídeň je opravdu jedno z nejlepších měst pro život obecně a to je znát na tom každodenním životě.
0: Celý rozhovor s Janem Korbelem si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za pár minut se v sobotním sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne budeme s paní doktorkou Gabrielou Ciráníovou věnovat stomii.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: jakými předsudky se nejčastěji setkává paní doktorka Gabriela Ciráníová, která je předsedkyní klubu stomiků Havlíčkův Brod ILKO.cz? Z čeho mají pacienti, kteří mají podstoupit stomii, asi největší obavy?
1: Nejvíce se bojí vůbec toho, že jejich známí, blízcí se jich budou stranit, protože mají stomii. Uh-huh. Bojí se toho, že budou, když řeknu slušně, zapáchat, že to bude cítit, že to bude vidět, uh-huh, že se nebudou moct věnovat tomu, čemu se věnovali do té operace. Celá řada lidí je omezená něčím už předtím a celá řada tohodle těch potíží se tou stomí naopak odstraní. Je možný se věnovat sportům, samozřejmě ne hned po operaci, a vždycky záleží na tom, co je příčinou toho založení stomie. Jaká choroba, že jo, jak se dál pokračuje v léčbě té základní choroby, ale sport je umožněný pro všechny. Plavat se může, může se plavat i v bazénech. Je možná lázeňská léčba, vodoléčba. Nejsou žádná omezení fyzické aktivity až na to, že by se třeba neměla zdvíhat těžká břemena, protože je tam nebezpečí vzniku kýly. Ale v intimním životě nejsou žádné zásadní změny.
0: Vy jste mi říkala, že existují takové jako vychytávky pro ten intimní
1: Určitě
0: život.
1: Na všechno existují vychytávky. Na to plavání třeba, ano, pro muže existují takové ty retroplavky s kšandami a pruhované. A taky jsme měli kamaráda, který se koupal v triku, protože měl navíc kýlní pás, někdo ho potřebuje potom po té operaci, že jo, tak ten nesundával na plavání, tak se prostě koupal v tričku, nebyl žádný problém. Jsou ale mezi mladými stomiky i takoví, kteří se naopak tím pytlíkem chlubí.
0: Aha.
1: Ženská má bikiny a pytlík vystrkuje. A potom na ten pytlík jsou barevná, všelijaká, plátěná, pouzdra.
0: Takže on už je to vlastně velmi moderní.
1: Je to moderní.
0: Trendy.
1: A určitě ty lidi nesmrdějí. Mm. To můžu říct, vy taky.
0: No samozřejmě.
1: Nic necítíte.
0: Ne. Potvrzuji. Rozhovor s usměvavou a energickou předsedkyní klubu stomiků Havlíčkův Brod Gabrielou Ciráníovou si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za chvíli zamíříme na led. Povídat si budeme se zástupci SK Horácká Slavie Třebíč.

0: Ve středu jsme v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina přivítali zástupce horácké Slavie Třebíč, tedy jmenovitě předsedu klubu Martina Svobodu a sportovního manažera mládeže Martina Čecha. Došlo i na otázku, v jaký okamžik dochází ke zlomu v kariéře hokejisty.
1: Já bych řekl, že ono tady těch zlomů v té kariéře toho hokejisty, a když to vezmeme už od malička, tak je hodně. Řeknu to, je to nějakým způsobem třeba přechod z minihokeje, který se hraje ve třetině nebo na půl hřiště, do hry na celé hřiště, to je jeden ze zlomů. To bych řekl, že je vlastně úplně jiný sport v podstatě, kdybych to řekl. Takže to je jeden zlom. Pak je to určitě přechod z té žákovské kategorie do té dorostenecké juniorské kategorie, kde právě tam nám nastupuje tady puberta a tady takovýhle záležitosti, některé jiné koníčky, kteří ti hráči můžou mít. A potom vlastně největší zlom, bych řekl, tak je určitě přechod vlastně z juniorských kategorií do mužského hokeje. A to nemyslím už jenom jako do profesionální, ale celkově jakoby do mužského hokeje, protože ten přechod je hrozně těžký a je tam těch faktorů, co to ovlivňuje, hrozně moc. Jo, ať už to je prostě řeknu zájem toho hráče nějakým způsobem, může to být i štěstí, jo, protože kde dostane šanci, jak se ty šance chytí, takže těch faktorů je hrozně moc a neřekl bych, že to je jakoby jeden bod, který jakoby o tom rozhoduje, ale je toho spousta.
2: Ono ještě z hlediska současné, řekněme, společenské situace, ty děti nejsou moc zvyklí na konkurenční prostředí a teďka s čím hodně, jako, a to nejenom mí, ale i v ostatních klubech, je pro ten přechod z těch žákovských kategorií, když v podstatě to dítě má jistě svý místo v tom týmu, protože se hraje po ročnících. Se dostávají do těch dorostových kategorií, což je teďka U16, U18, což jsou dvouročníkové soutěže a najednou musí bojovat o tu svou pozici a není zaručeno, že se v podstatě do toho kádru probojují. A já to vidím, aspoň minimálně já to vidím tak prostě, že to společenské nastavení těch dětí prostě, jak už ve škole nebo někde jinde, jo, i v rodině, prostě nejsou na tu konkurenci připraveni. A rvát se o tu svou šanci a tady tohle. A to tím taky stěžuje, tady ty přechodový můstky mezi, když to řeknu, mezi žákovským a mládežnickým hokejem a následně mládežnickým a dospělým hokejem.
0: Co vůbec dává dítěti a pak následně i tomu pubertálnímu dítěti do života vlastně hokej? Krom toho, že z ní třeba jednou může být hokejista nebo hokejistka.
2: Samozřejmě všichni, když do toho jdou, jak to dítě, tak a řekněme i ty rodiče, tak samozřejmě jsou tam s cílem, aby prostě vychovali profesionální hokejistu, nejlépe hrajícího NHL. Jako sny jsou, je hezké, že lidi mají sny, je to takhle. Ale ta realita samozřejmě jiná, vychovat špičkovýho hráče, když to řeknu i pro Maxa Ligu. Je dlouhá cesta, Martin tady o tom hovořil, i s velkým faktorem štěstí. Jo. Ale myslím si, a je to i má osobní zkušenost, že ten hokej mimo toho, že se zaměřuje na tu sportovní činnost, učí ty mladý lidi, jo, ať už jsou to kluci nebo i holky, prostě dávají nějaký pohled na ten život, že to není jenom o tom jenom brát, ale že tomu, aby něčeho dosáhli, musí tomu i něco dávat. To znamená, je to určitá odpovědnost, dochvilnost, pracovitost a já tohle z toho používám i při jednání jako s partnery klubu, když říkám, podívejte se, my tady nevychováváme jenom špičkový hokejisty, ale my tady vychováváme i lidi, co se jednou zapojí do pracovního procesu a budou připraveni prostě plnit ty úkoly, ať už řeknu v manažerských procesích, tak profesích, tak i v dělnických profesích. Jo, protože nejsem si jistý, že náš vzdělávací systém a teďka společnost zrovna jde tímto směrem.
0: Celý rozhovor věnovaný hokeji ze zástupci horácké Slavie Třebíč si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Za chvíli nabídneme knižní novinky měsíce října, a to s Janou Kožichovou.

0: Ve čtvrtek byla hostem Dobrého dopoledne Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas Jihlava. Přiblížila nám, na jaké knižní tituly se můžeme těšit v rámci velkého knižního čtvrtku, který se už blíží.
1: Ano, je to tak, vychází všechny až 15.10. příští čtvrtek. Josef Formánek napsal nový román Lovec lvů. Dobrodružný příběh o dlouhé cestě hlavního hrdiny Michala za lovcem lvů, českým Albertem Schweitzerem, který zapomenut v Africe léčil celé vesnice. Michalovi trvalo přes 20 let, než se s lovcem lvů setkal tváří tvář. Propojením obou životních osudů dostává lovců v příběh zvláštní přesah směrem ke snům mladých mužů i k jejich ženám a dětem. Arnošt a vycházkový kuře. To je název knihy věnované vzpomínkám na Arnošta Lustiga, který by se letos dožil 100 let. V posledních letech jeho života vzniklo unikátní přátelství mezi ním a Markétou Mališovou a ta vše, co se od něho dozvěděla o jeho tvorbě, životě, názorech, přátelích i životních polemikách, uveřejňuje v této knize. Kniha je to kultivovaná, střídmá a přitom nabitá fakty, která jsou pro českou literární paměť nenahraditelná. Když Afrika Korps vládl Americe, novináře a spisovatele Milana Vodičky, odkrývá jinou druhou světovou válku, než jste znali. Poukazuje na neuvěřitelné lsti, geniální pasti, jen zdánlivě bizarní nápady, osudy a náhody, jež tehdy hrály mnohem větší roli, než bychom tušili. Na rozhraní 2 s podtitulem Nový věk nejistoty Miroslava Bárty, Martina Kováře a týmu odborníků představuje znovu po 10 letech svůj pohled na současný svět a jeho interpretaci. Názvy některých kapitol. Blízký východ na rozhraní, energie jako osud civilizace, Trumpova Amerika, lékařství v moderní době, budoucnost žurnalistiky, poučení z Ukrajiny, vzestup Asie, informační džungle a další. Ježíš a jiná sprostá slova. To je ironický, sentimentální a občas i veršovaný rozhovor literárního historika a kazatele Martina C. Putny s manželi Martinou a Davidem Plasovými. Co zůstává stabilní v nejistém světě, kde se i z Ježíše stalo sprosté slovo? Biblická víra, osvícenský rozum a humanistický smích. Jiří Kamen napsal knihu Taige a Harlekin, příběh české avantgardy. Životopisná koláž o významném českém kritikovi a teoretikovi umění, překladateli a výtvarníkovi nevypráví jenom jeho osobní příběh, ale i historii české meziválečné avantgardy. Jeho životní cestu skřížily osobnosti jako Halas, Nezval, Seifert, Voskovec, Werich, Breton, Majakovský, Toejen, Vančura a mnozí další.
0: Celý rozhovor věnovaný nejenom velkému knižnímu čtvrtku a jeho knižním novinkám, ale taky knihám, které vychází právě teď v měsíci říjnu, si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za pár minut vás ale pozveme na 36. ročník podzimního knižního veletrhu přímo do Havlíčkova Brodu s Markétou Hejkalovou.
2: Český rozhlas Vysočina, písničky

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička

0: Posloucháte sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne. Mým pátečním hostem byla Markéta Hejkalová, spisovatelka, překladatelka, ale hlavně zakladatelka a ředitelka podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. 36. podzimní knižní veletrh má letos motto Knihy jsou geniální přítelkyně. Proč organizátoři letos zvolili právě tuhle myšlenku a dávají nám knihy něco, co u lidí třeba nenajdeme?
1: To je moc dobrá otázka. Děkuji za pozvání, já jsem si našla čas moc ráda. Geniální přítelkyně se jmenoval čtyřdílný román italské spisovatelky Eleny Ferrante, který byl před časem takový světový bestseller, takže to motto je jednak podsta literatuře a vůbec velkým románům a připomíná to, co se říká, že román je prostě ten královský žánr literatury. Ale také to vyjadřuje skutečnost, kterou my třeba říkáme u nás jinak, kniha je nejlepší přítel člověka, ale kniha je rodu ženské. Tak proč by to nemohla být přítelkyně? A knihy nám pomáhají, jednak nás baví, jednak nás třeba utěšují, jednak nám sdělují něco, co nevíme, pomáhají nám prostě najít cestu tím někdy spletitým labyrintem světa a života. A my si k ním musíme najít cestu. Myslím si, že knihy nejsou víc než lidé, rozhodně nejsou víc než lidé, živí lidé jsou důležitější, ale

0: knihy mají pro nás velkou výhodu, protože oni od nás nevyžadují žádnou interakci. Oni pokorně čekají v knihkupectvích, v knihovnách nebo na stáncích vystavovatelů podzimního knižního veletrhu, až je objevíme a pak nám nabídnou všechno.
1: No, do Haličkova Brodu letos míří rekordních 159 vystavovatelů. Co to znamená pro návštěvníky a v čem bude třeba ten letošní ročník výjimečný?
0: No, pro návštěvníky to znamená především velikou možnost výběru. Možná to bude trošku i náročnější pro jejich peněženky a možná to není úplně radostná zpráva pro jednotlivé vystavovatele, protože čím víc vystavovatelů, tím více ta pozornost rozptýlí. Ale já si myslím, že to je důležité, aby podzimní knižní veletrh také poskytl vůbec představu a zprávu o stavu českého knižního trhu a české knižní kultury. A těch 159 je opravdu vysoké číslo a musím říct, že tak skoro možná 20% z nich jsou malí začínající nakladatelé nebo autoři, kteří si vydali knihu vlastním nákladem, jednu knihu, dvě knihy, kteří v tom třeba pokračují. A já ne, že bych měla nějaký speciální program na jejich zvaní, ale ceny jsou vypočítané tak, aby si právě ta nejmenší místa, což jsou vlastně jenom částky většího stolu, mohli dovolit i tihle autoři, aby mohli jak se říká, přinést svoji kůži na trh a vidět, jak lidi budou na jejich knihu reagovat, protože to je často jiné, než třeba to vypadá na sociálních sítích. Pak tady je kniha, tady je čtenář, tady je autor a teď ti tři vstupují do takové nějaké interakce, do rozhovoru a lidé si nacházejí cestu ke knihám a knihy cestu ke čtenářům.
1: No, to jste mě přivedla k otázce, protože vy tu zkušenost máte, že se setkáváte s těmi svými čtenáři. Co to samotnému autorovi může dát, když má okamžitě tu zpětnou vazbu?
0: Tak někdy mu to může dát trochu depresi, někdy mu to může dát nadšení, když za ním lidi chodí, ale pro mě je to velice zajímavé vidět, jak lidi na ty knihy reagují. Třeba si zadívají se na obálku, přečtou si anotaci, pak dokonce někteří čtenáři píšou v těch čtenářských různých recenzích, no anotace nestála za moc, ale kniha byla skvělá, nebo taky naopak, nebo vidíte, že se do toho začtou, na které stránce tu knihu odloží, nebo jestli pokračují, a to je i při autorských čteních, kterých taky na veletrhu bude spoustu, že někdy ti lidi reagují správně, to je tak, jak to autor zamýšlí, smějí se na správných místech, třeba ukápne i slza na smutných místech a někdy to, co vám při psaní připadalo perfektní, tak vlastně při tom čtení nefunguje, což ale nevypovídá úplně o tom textu a v podstatě ani o autorech. Jsou autoři, kteří píší geniálně, jsou to nejenom geniální přítelkyně, ale geniální autoři, ale při tom autorském čtení vlastně neradi vystupují, jenom tak huhňají a není to nic moc. A naopak někdo si to vyloženě užívá a prezentuje se krásně a třeba ten text vždycky není tak geniální.
1: Celý rozhovor s Markétou Hejkalovou si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz a nebo rovnou vyrazit už příští týden v pátek na 36. ročník podzimního knižního veletrhu do Havlíčkova Brodu. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu loučí Hela Dvořáková, přeji vám krásný víkend a v pondělí po 9. hodině se budu těšit opět na slyšenou.
2: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Druhým dnem dnes pokračují komunální a senátní volby. Pokračuje sbírka historických domácích elektrospotřebičů Národního technického muzea. Po ukrajinském náletu na ruský ropný terminál hoří. Dnešek bude zatažený, zaprší, teploty do 15 stupňů. Začínají zprávy s Adélou Zachovou. Dobrý den.
1: Volby 2026.
0: Druhým dnem v České republice pokračují komunální volby a ve třetině okrsků i volby do Senátu. Například v Okarci na Třebíčsku ale bylo o složení zastupitelstva jasno předem. Mají tam totiž jen jednu kandidátní listinu a poprvé po 20 letech je na ní i muž.
2: Těšil jste se na volby?
3: Těšil, protože jsme se sem přistěhovali minulý rok, tak jsem rád, že můžu podpořit místní zastupitelstvo nový.
2: 20 let tady vládly ženy, teď bude jeden muž.
3: Jsem zvědav, jestli vnese nový vítr.
2: Pan Radim odchází za plentu. Odvolit přišla i současná a končící zastupitelka Marta Koucká, která změnu na kandidátce vítá.
4: Ať si tam jde, to bude dobrý, ne? Zase bude mít jiný názor než ty žensky, co tam byly, že jo?
5: No, ať s nima vydrží to,
6: aby nevzala roha.
2: Volební místnosti se zavřou dnes ve 14 hodin. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Dnes vám také od 14 do 22 hodin nabídneme další podrobnosti o letošních volbách ve volebním speciálu. Ještě dnes do 17 hodin je možné odevzdat staré domácí elektrospotřebiče v akci Recyklační víkend. Stánek najdou u budovy Národního technického muzea a v Praze na Letné. Z nich si potom budou kurátoři vybírat do muzejních sbírek. Ocení, pokud předmět bude v původním obalu s příbalovými letáky nebo také fakturou za nákup, říká kurátorka Lucie Střechová.
7: Doplňujeme stávající sbírkové řady, přece jenom už sbíráme v NTM od roku 1908 a technika v domácnosti patří k jedním z nejstarších sbírek v Technickému muzeu. První spotřebič byl do ní zařazen v roce 1917 a byla to elektrická žehlička.
0: Doplnit potřebují hlavně přístroje z přelomu 80. a 90. let, kdy je domácnosti často měnily. Ukrajinské drony zaútočily na ropný terminál v Rostovské oblasti. Na místě vypukl rozsáhlý požár, uvádí to ruský zpravodajský kanál Astra. O úderu na Rostov a okolí informoval také gubernátor oblasti Jurij Sljusar. Ukrajinský nálet na ruské ropné zařízení přišlo jen několik hodin po uzavření dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimírem Putinem o dodávkách ruské nafty.
1: Sport.
0: Jihlava remizovala doma v druhé fotbalové lize s Prostějovem 2-2 a v tabulce zůstává se 17 body na čtvrtém místě. A fotbalistky Česka prohrály úvodní zápas v baráži o mistrovství světa se Skotskem 0-2. Domácí výběr trenérky Klimkové dvakrát inkasoval ve druhé půli během 8 minut. Pak měly Češky dvě velké gólové příležitosti zásluhou střídající Franny Černé. Tu ale vychytala hostující brankářka.
8: Je to velká škoda, protože samozřejmě by jsem byla hrozně ráda, kdyby jsem mohla pomoct týmu takhle přijít a hned dát gól, ale doufám, že si zvládnu vytvořit šanci třeba i příští zápas nebo někdo jiný a zvládnu to i tak dotáhnout.
0: Odvetu se hraje český tým na hřišti Skotska v úterý.
1: Počasí.
0: Havlíčkův Brod a Bystřice nad Pernštejnem hlásí 12 stupňů, Moravské Budějovice 13. Sobotní odpoledne očekávejme převážně zatažené. Od západu k nám bude postupovat déšť, který k večeru ustane. Vítr povane mírný jihozápadní a teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnici 353 u obce Zhoř na Jihlavsku došlo k nehodě osobního auta. Na místě probíhá vyšetřování a projíždějte tudy se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
6: Máme sobotu 10. října, svátek dneska slaví Marina a Marin, tak přejeme jen to nejlepší a vám pohodový poslech u dnešních písniček pro Vysočinu, které právě teď popoledni začínají a číslo do studia je 22 155 49 99, které můžete využít a nechat zahlát svým blízkým pěknou písničku pro radost. To už ale samozřejmě nechám na vás, co to bude a ještě jednou dobré sobotní popolední, také dobrou chuť k vašemu obědu přeji a pojďme hrát.
1: Písničky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

Tak a pojďme tedy plnit vaše hudební přání na Českém rozhlasu Vysočina. Spouštíme písničky pro Vysočinu. A vy můžete to své přání poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo také SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním. A to celé odešlete na číslo 90 011 04 a číslo semkrát do studia ještě jednou 22 155 49 99. A já už plním vaše první došlé přání, vzkaz. Chtěl bych jen tak pro radost a pro romantiku zahrát písničku od Lucky Bílé, Tichý déšť, napsal Marek. A já teď už hraju.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněla Lucie Bílá, na Českém rozhlasu Vysočina teď ale také plním další hudební přání a zdravím do Bystřice nad Pernštejnem Tomáše. Tomáši, hezký den. Co si dáme, povídejte.
1: Takže děkuji moc, hezký den. Chtěl bych nahrát písničku nám dvom, paní Bláhovej, no a nějaký paní s Pavoukem, Pejskovi a prostě všechny, co nás znají.
0: Dobře, zahrajeme. Petr Kotvald, Stanislav Ložek jsou tady a holky z naší školky. Pěkně si to užijte.
1: A díky.
0: Mějte hezký víkend, naslyšenou. A hrajeme.

S vámi je rádio vašeho kraje Český rozhlas Vysočina, plníme vaše hudební přání a já přidávám také SMS-ku. Prosím, zahrajte mé přítelkyni Iloně od Anny K. Údolí včel pro radost. Děkuji, Standa.

0: Fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Alois Brunner byl pravou rukou hlavního architekta holokaustu Adolfa Eichmanna. Na smrt poslal téměř 130 tisíc lidí z různých zemí, včetně Československa. Po válce záhadně zmizel. Kdo ho kryl a proč nestál před soudem ani poté, co byl vypátrán? Nenechte si ujít sobotní díl.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Pojďme tedy plnit další hudební přání na Českém rozhlasu Vysočina, které teď má také posluchačka Jana Změřína. Jani, tak povídejte, komu budeme hrát?
3: Já bych se dneska prosila zahrát pro Kubíčka našeho. Je mu dneska 10 let, tak mu moc všichni přejeme. Milej Kubíčku, všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka ve škole, ať ti to jde pořád, jak ti to jde. A ať jsi takhle pořád strašně šikovnej na všechno. A máme tě strašně moc rádi, babička, děda a úplně všichni. A prosím, zahrajte mu Kočku od Pokáče. On má teda Želvičku, ale to nevadí, on má všechny zvířata rád.
2: Já mile ráda zahraju a když babička prozradila, jaký to je šikula, tak ať to všechno jde tak, jak má, opravdu teda, ať se daří a spoustu nových kulinářských výrobků v kuchyni přeji. Možná sem jednou přispuje také do našeho vysílání nějakým svým receptem.
3: No, možný to je, to já už mám napsaný od něj recept. Za takový brambory zapečený. To mě už donesl předloni, nebo že to dělal. No,
2: tak to se těšíme. Asi se spojíme.
3: Dobře.
2: Mějte se krásně, ať se vám daří.
3: Vy taky a všem přeju krásný den, když trošku prší, ale je to nádherný.
2: Přesně tak.
3: Tak pěkný sobotu všem. Ať se máte dobře všichni a jste zdraví. Tak naschledanou a moc děkuju.
2: Já děkuji za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou a přejeme všechno nejlepší. Tady už je Pokáč.
4: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se z torzem

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Tak to byla písnička, která určitě pobavila. 12 hodin 26 minut, to je aktuální čas. A já plním také další vaše došlé přání. Prosím, Chrise Normana, děkuji Sonja z hlavy. Já už mám připraveno, takže Chrise Norman, který zaspívá Půlnoční dámo, můžu létat ve tvých rukou.

Tak to byl tedy na Českém rozhlasu Vysočina Chris Norman pro vás a já plním také toto přání, které nám poslal Jarek Střeště. V těchto dnech si připomínáme 25 roků, kdy nás opustila skvělá zpěvačka a šanzoniérka Judita Čeřovská. Zahrajte prosím písničku Muž a žena. Tak určitě právě teď hrajeme. Judita Čeřovská nás opustila samozřejmě 9. října. To bylo před 25 lety. Takže pojďme na to, pojďme si jí dát.

0: já.
1: A takhle my si tady hrajeme na Českém rozhlasu Vysočina v sobotu 10. října. A samozřejmě je tu další také váš došlý vzkaz, milé ráda plním. Dobrý den, prosím vás o písničku Čas růží pro mou sestru Marii k svátku. Hodně zdraví, štěstí a hlavně to zdraví přeje bratr Štefan s rodinou. Přejeme také samozřejmě jen to nejlepší všem Marínám k svátku. A tady už je tedy Čas růží a Karel Gott.

0: jdeme dál. Na Českém rozhlasu Vysočina teď plním přání také paní Marie z Okříšek, která se k nám dovolala. Tak pojďme na to, hezký den.
1: Hezký den, Liduško, zdravím vás i všechny posluchače, kdo poslouchají, a tady tu písničku posílám všem, kdo dneska má ten svátek, ty Mariny, tak všem, no a všem, kteří poslouchají, pro radost. A vám, Liduško, moc děkuji za vyhledání písničky.
0: A já děkuji za připomínku. Já už jsem dlouho tuto písničku neslyšela, ani bych si na ní nespomněla, takže díky vám, paní Marie Sokříšek, budeme hrát Marinu a Milana Chladila. Mějte se krásně, ať se vám daří.
1: Ty taky. Naslyšenou.
0: Nashledanou, naslyšenou. A já možná ještě také přidám přání Sylvie z Prahy, která taky chtěla nechat zahrát Marinám k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům. Tak i Sylvie do Prahy posíláme písničku Milana Chladila.

0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Písničky pro Vysočinu.
1: Tak a pojďme na další písničku v našem pořadu, kterou vybrala posluchačka Laďka Zavlíčkova Brodu. Tak Laďko, povídejte, komu teď budeme hrát a co jste vybrala.
2: Lidie, bude to úplně jednoduché, bude to to, co jsme se domluvili, protože jsem si nemohla vzpomenout na ten název písně, ale bude to Bonnie Tyler. No a já si myslím, že tak bude hlavně teď pro mě, protože jí mám moc ráda a myslím si, že i ostatním posluchačům, protože je to zkrátka krásné. Takže všem hezký zbytek dne a mějte se moc hezky, děkuju.
1: Já děkuju a samozřejmě bude i pro vašeho syna, protože ten si vzpomněl na ten název. Takže ano, zdravíme.
2: Tak.
1: A přeji vám hezkou sobotu, ať se daří. Děkuju. Já.
2: Napodobně.
1: Naslyšenou. A tady už je tedy Bonnie Tyler a jeden z jejich největších hitů roku 1983. Touto Eclipse of the Heart.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina a ještě také plním toto vaše přání. Hezký den, zahrajte o dva Bihodaňka, Franta má péra. Už jsem to dlouho neslyšela, tak pro všechny, pro pobavení při sobotě a vám do rádia. Děkuji, Marcela z Jihlavy. Tak i pro vás samozřejmě písnička, Marcelo. A děkujeme, že jste si i na tuhle písničku vzpomněla. Tak pojďme si to dát, ať máme tu sobotu veselější. No a já se budu v písničkách pro Vysočinu těšit zase někdy příště.
1: Fidel by z nás měl radost.

mi zřel jsem mloka, jak se děs přijímal lokal moka. Měl černý kvádr s žlutými fleky, já přitom pohledu pokal steky. Od těch dob

měl jsem jet zahrát do Třebíče, jenže jsem v autě zlomil klíče. Tlačit se nedá, je to těžký, nezbývá, než to dojít pěšky. Tak šlapu ku Třebíči, no je to prostě těžký. Pranta má běra, Ježiš

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zbývá poslední hodina do zavření volebních místností. Je Světový den duševního zdraví. Judista Lukáš Krpálek postoupil na mistrovství světa do druhého kola. Dnešek bude zatažený, zaprší, teploty do 15 stupňů. Začínají zprávy s Adélou Zachovou. Dobré odpoledne.
0: Volby 2026.
1: Ještě hodinu budou otevřené volební místnosti po celé Vysočině. Lidé si od pátečního odpoledne vybírají nové složení městských a obecních zastupitelstev. To nejpočetnější je v Jihlavě. V jedné z tamních volebních místností je teď i reportér Daniel Zach.
2: 37 zastupitelů vybírají Jihlavané celkem 14 hodin, které na to měli. Jim teď zbývá necelých 60 minut. Jihlava masivně překreslovala okrsky. Tady v knihovně mi komisařky s nadsázkou řekli, že kdyby dostali korunu za každého, koho navigovali do té hned sousední, tak by si přišli na pořádné jmění. Vše ale proběhlo v pořádku, je to hned vedle. Spočítali jsme tady také účast na okrsku číslo 2, je prakticky přesně na jedné třetině. Z Jihlavy Daniel Zach. Rozhlas.
1: Další podrobnosti vám nabídneme od 14 do 22 hodin ve volebním speciálu. Dnes je Světový den duševního zdraví. Lidem má mimo jiné připomenout, aby se nebáli mluvit o svých psychických problémech a řešili je včas. Předloni v Česku podle posledních dat Českého statistického úřadu spáchalo sebevraždu 1561 lidí. V průměru tedy asi 4 lidi denně. Rychlou pomoc v případě duševních potíží nabízí mimo jiné krizové telefonní linky. Třeba linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. Na podporu lidí s psychickými problémy se dnes úřad vlády v Praze nasvítí do zelené barvy, která je symbolem duševního zdraví. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nezapomenou Norsku, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident to prohlásil několik hodin poté, co Nobelův výbor udělil letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navi Pillayové. Trump o jihoafrické právničce řekl, že o ní nikdo nikdy neslyšel. Americký prezident zároveň mluvil o konfliktech, kterým zabránil, a také prohlásil, že brzy ukončí válku mezi Ruskem a Ukrajinou. I tu v Iránu, kterou letos sám zahájil.
0: Sport.
1: Judista Lukáš Krpálek úspěšně vstoupil do mistrovství světa v Baku. V kategorii nad 100 kg porazil v úvodním kole Kanaďana Johna Messe a Besonga a postoupil do druhého kola.
0: Počasí.
1: Jihlava nebo Vatín hlásí 12 stupňů, Dukovany 14. Sobotní odpoledne očekávejme převážně zatažené. Od západu k nám bude postupovat déšť, který k večeru ustane. Vítr povane mírný jihozápadní a teploty se vyšplhají na 11 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dávejte pozor, v Jihlavě v Jiráskově ulici došlo tam ke střetu dvou osobních aut. Na místě teď probíhá vyšetřování nehody a jeden jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
3: Je tady další říjnová sobota a už je definitivně jasné, že nastal podzim. Ale to nás skalní výletníky rozhodně nezastaví, ostatně tu a tam se také nějaké to sluníčko objevuje. Jsme tady s další várkou tipů a nápadů, kam se můžete vydat. Moc vás vítáme, přejeme dobrý den i poslech. Dnes vás vezmeme do Velkých Karlovic ve Zlínském kraji, kde stojí půvabná dřevěná rozhledna s ještě půvabnějším jménem Miloňová. Uvidíme z ní javorníky i vsetínské vrchy. Potom zamíříme do Prahy přímo pod Nuselský most, kde se překvapivě rozkládá romantická umělecká zahrada plná soch, pergol, byst a fontán. V okolí Batelova na Vysočině se pak projdeme po krásných vyhlídkách, kde na nás čekají originální lavičky. A nakonec se v Ralsku v Libereckém kraji podíváme do zaniklé obce Holičky, po které v lese zůstala do pískovce vytesaná skalní obydlí.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Obec Velké Karlovice na Vsetínsku ve Zlínském kraji je oblíbeným místem turistů. Malebná valašská krajina láká od jara do podzimu turisty i cyklisty. V zimě okolní kopce nabízejí vyžití lyžařům a běžkařům. A pokud se rádi kocháte výhledy, můžete vystoupat na několik rozhleden v okolí. Třeba na rozhlednu Miloňová, na kterou společně s Ivanou Detrikovou z místního informačního centra vyrazila naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Dnes nám počasí moc nepřeje, je docela velká oblačnost, v údolí se válí mlhy, ale budeme doufat, že se to protrhá. Naskytnou se nám krásné výhledy. Jedeme údolím Miloňov a kudy povede naše cesta dál?
2: Na malém rozcestí se dáme doprava a přijedeme na cestu Škaredici a po cestě Škaredici půjdeme 3 kilometry pěšky k rozhledně Miloňova.
1: No, tak to si namažeme pod kolenama. Tak s Ivanou Detrikovou máme za sebou 3 kilometrové stoupání zamlženým lesem a teď se před náma otevřel vrch a uprostřed stojí rozhledna. Jak je stará?
2: Rozhledna byla postavená roku 2012.
1: Od kterého architekta pochází?
2: Rozhledna je od architekta Antonína Závady, autora Jurkovičovy rozhledny.
1: Tak už máme v nohách docela velký kopec a teď nás čeká ještě výstup na rozhlednu. Kolik schodů to je?
2: Je to celkem 77 schodů dřevěných a 7 kamenných na kamennou podezdívku.
1: Tak pojďme na to, není na co čekat. Tak, vystoupali jsme nahoru. A musím říct, že to není nic pro člověka se závratí. Bohužel, jak jsem se bála, ta mlha se stále drží a vidíme jenom nejbližší okolí. Kdyby nám ale počasí přálo, kam všude bychom dohlédli?
2: Javorníky, Vsetínské vrchy, Hostinské vrchy a Beskydy.
1: Bohužel kvůli mlze nevidíme, takže se nedá nic dělat. Do Karlovic budu muset vyrazit ještě jednou, až bude příznivější počasí. Tak my už jsme zpátky v autě, vracíme se na informační centrum. Poslouchají nás lidé v celé republice, i ti, kteří v Karlovicích nikdy nebyli, když tady zavítají, co si určitě nemají nechat ujít.
2: Myslím si, že tady na své přijdou jak milovníci zimních sportů, jak sjezdového lyžování, tak běžkování. Na jaře milovníci turistiky a samozřejmě v létě potom rodinky s dětma. A v neposlední řadě i podzim je zde nádherný, barevný a cyklisté můžou jezdit od jara až do podzimu. Takže celoročně se dá zde sportovat a užívat si krásy a pohody Valašska.
0: Zve do Velkých Karlovic a jejich okolí Ivana Detriková z místního informačního centra, která k rozhledně Miloňová zavedla naši zlínskou kolegyně Silvii Pospíšilovou. A samotné Velké Karlovice nelákají pouze na kouzelnou krajinu. Můžete vyrazit třeba do Karlovského muzea, zrelaxovat se ve vodním světě, anebo ochutnat skvělá tradiční jídla připravená z lokálních surovin. Však se tady také občas konají nějaké kulinářské akce. Tak toho využijte.

Posloucháte sobotní výlety. No a jestli nás posloucháte pravidelně a soutěžíte s námi, tak určitě teď žijete v jistém napětí, zdali jste právě vy odpověděli správně a byli jste vylosováni a získáváte turistickou větrovku. Tak ještě chvilka napětí a připomenu otázku. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně. Nápovědou bylo, že kdysi patřil i slavné známé herečce Slávce Budínové. V roce 2011 ho zakoupila likérka, ta je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. S jakým jménem je spojena? Ptali jsme se. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B se jménem Baron František Hildbrand? Tak já, než řeknu Ačko nebo Bčko, tak řeknu, že dnes tady sídlí špičkové interaktivní muzeum s virtuální 5D realitou. Tak to muzeum patří Slivovici, je tedy jasné, že Ačko je správně Rudolf Jelínek. No a baron František Hildbrand, tak Lihovar stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil zmiňovaný František Hildbrand, no a vyrábí ovocné destiláty a známou českou whisky. Takže ta minulá soutěžní otázka voněla po ovoci. No, jak říkal Jan Werich v Císařově pekaři nebo Pekařově císaři, tak kvasí to, míchá se to, pálí to, chutná to. Losovali jsme, no a tady je 5 výherců, kterým posíláme tedy zmiňovanou turistickou větrovku. Jsou jimi paní Jana Maxová Brno, paní Dana Kubalová Kolín, pan Josef Švec Kostelec na Hané, pan Zdeněk Flatanovský Budišov nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová Žákovice. Ti obleknou naši turistickou větrovku, tak jim to přejeme a gratulujeme. Pokud jste teď nevyhráli, ale správně odpověděli, tak máte šanci na hlavní cenu, protože všechny správné odpovědi řadíme do losování a na začátku příštího měsíce vylosujeme výherce výletnického batohu, ve kterém bude řada turisticky atraktivních věcí.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Praze v Nuselském údolí, jen kousek od Nuselského mostu, se nachází umělecká zahrada. V romantických i tajemných zelených zákoutích jsou tu rozesety desítky uměleckých děl. Připomínají první republiku, kdy tu sídlil sochařský ateliér. V něm vznikaly na základě malých soch od významných umělců speciální metodou sochy velké. Pro města i pro zahrady bohatých soukromníků. Uměleckou zahradu objevila naše pražská redaktorka Jolana Nováková.
1: Vedle nás občas projedou vlaky, za námi rachotí auta na Nuselském mostě, kterým taky projíždí metro. Čekali byste na takovém místě záplavu zeleně a desítky uměleckých děl, sochy, bysty, sloupy, fontány? Pokud jste odpověděli ne, tak já taky ne. Ale přesto se tady rozkládá takzvaná umělecká zahrada, kterou mě provede její majitel Vojtěch Haluza. Před 100 lety tady na tom místě sídlil významný sochařský ateliér Karla Nováka, jak jste mi vyprávěl, který tvořil nejen na zakázku pro soukromníky, ale on a jeho spolupracovníci tvořili taky pro veřejný prostor, vidíte?
2: Stáli u toho, když vznikla republika, a cítili, co ta republika potřebuje. Zaplnit ty veřejné prostory, aby ta republika se prezentovala nová, ne již ta rakouská, uherská, ale nová.
1: A tak tady z modelů, které vznikly rukou známých sochařů, rostly sochy velkých rozměrů.
2: Ten Novák dbal na to, aby to tu úroveň uměleckou vždycky mělo, a to už garantoval výběr těch sochařů.
1: Tady byl, jak vy říkáte, závod na zvětšování soch.
2: Sochařský závod na zvětšování soch právě těchto modelů. Tři, dnes byste řekl stroje, ale byly to pantografy na zvětšování těch modelů průmyslovou metodou. Tři ateliéry, tři sochaři, 9 modelérů.
1: A ti dělali nejen sochy pro veřejný prostor, ale i věci pro soukromníky. Tahle zahrada, to byl totiž takový showroom, řekli bychom dnes, takový vzorník, ze kterého si ti, kteří na to měli, přišli vybrat, co si nechají vyrobit. Byly tady vystavené sochy, fontány, schodiště a podobně.
2: Tak, jak se to přesně řekla, tak si vybrali vždycky tady z toho, co je upoutalo pro ty jejich nové vily.
1: A tady jim to vytvořili, zabalili, dopravili a naúčtovali. No a ve 49. to zase spočítali Novákovi. Ateliér byl znárodněný, pak tu nějaký čas působil krátký film. Při budování Nuselského mostu se zahrada stala stavebním zázemím a po 90. roce jste areál od potomků Karla Nováka získal vy. Řekli jste si, že se vy nasnažíte, aby to tu vypadalo jako kdysi.
2: Dejme to tak, jak to bylo. Navraťme to, udělejme to možná ještě trochu romantičtější, ale dodržme to, že tady bude jenom to, co tady bylo v té první republice. Možná se to povedlo.
1: Však jste taky měli rádce víc než povolaného, dceru Karla Nováka.
2: Ona přišla, ale tu zídečku, tu by tatíček nikdy tak neudělal. A donesla fotku a uvidíme dál, že opravdu to takhle jsme vždycky ctili.
1: Do zahrady si lidi dnes ale nechodí vybírat sochy, ale odpočinout si. V budově, kde bývaly ateliéry, máte takové muzeum sochařství první republiky a tvůrců, kteří tu pracovali. A ještě něco.
2: A to jsou naše přednášky, koncerty, společenské akce, které tady v tomhle nádherném prostředí my pořádáme.
1: A kam vás pan Vojtěch Haluza srdečně zve?
2: Nadmíru a rád.
0: Uměleckou zahradou pod pražským Nuselským mostem se spolu s jejím majitelem prošla naše kolegyně Jolana Nováková. No a kdybyste se tam chtěli podívat, tak zahrada je až do poloviny listopadu otevřená ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 18. A pak znovu na jaře. Ale pozor, o Vánocích můžete přijít do romantické umělecké zahrady na tu tradiční rybovku.

0: Díky dobrému nápadu a nadšení tří chlapů vznikla u obce Batelov na Vysočině turistická trasa s originálními lavičkami, umístěnými na krásných vyhlídkových místech. Takzvané Batelavičky se brzy staly fenoménem a objevují se už i mimo blízké okolí samotného Batelova a stále přibývají další. Vyzkoušet se je vydala i naše kolegyně Irena Šarounová.
1: V zámeckém parku v Batelově stojíme s Danielem Taušem u takového zajímavého srdíčka naležato a je to další z vašich Batelaviček.
2: Společně s bráchou Jaromírem a bratrancem Michalem jsme se rozhodli, že uděláme si o něco hezčí. Tak vlastně vznikl na jedné rodinné oslavě takový nápad, že bychom ukázali lidem takový ty nejhezčí místa v okolí Batelova, který známe, který máme rádi, a že bychom na ně umístili vlastně Batelavičky, aby si lidi mohli sednout.
1: Batelavičky nejsou zajímavé jenom tím místem, ale i tím, jak vypadají. Ona je každá jiná.
2: To nás na tom taky baví. Trošku jsme se nadchli pro ten alpský styl, že se na ně dá sednout i lehnout. Těch máme víc, ale jinak každý kus originál.
1: Kolik jich je teď?
2: Aktuálně máme 22 batelaviček.
1: Srdce je zatím vaše poslední. Pojďme k ní, je to velké. Když si stoupnu k tomu nejvyššímu bodu a zvednu ruku, tak nedosáhnu na vršek.
2: Tady ta má i takový jako příběh, že máme nějaký okruhy batelavičkový a tady v zámeckém parku v Batelově by mělo být takový epicentrum, odkud budou ty okruhy jakoby vycházet, takže je to batelavička nula.
1: Hlásí se vám třeba i z jiných měst, my chceme taky batelavičku?
2: To nás docela zaskočilo, museli jsme se trošku naučit říkat ne a celý to vnímáme, takže to není nějaký biznis, my máme všichni jako zaměstnání, který nás baví, takže je to fakt volnočasová aktivita.
1: To vyrábíte vy?
2: Jasně, u bráchy v garáži v podstatě.
1: Tak, teď jak se na to sedá? Samozřejmě ta dolní plocha ta vybízí k tomu sednout si, člověk se tam může i lehnout, ale možná je i výzva vylézt na ten oblouček nahoru.
2: Je to takový jako spontánní.
1: Batelavička může být i prolézačka.
2: Z reakcí lidí je vidět, že to funguje a že to lidi baví.
1: S Danielem Taušem jsme vyjeli na kopec nad Batelov a lavička, na té už je znát, že už tady nějaký čas stojí.
2: Ano, na tu se už zoubek času podepisuje, ale vlastně i proto to takhle natíráme, proto volíme modřín, který hezky chytne takovou patinu. Sem na Vysočinu si myslím, že se to hodí, je tady nádherný výhled.
1: Batelavička je usazená mezi balvany.
2: Symbolizují naše děti, že já mám dvě dcery a brácha má dva bráchy. My říkáme ta naše.
1: A je to taková lavička lehačka.
2: Ta alpská. I jsem tady jednou potkal dvě studentky, které šly přechod České republiky a vlastně tady spaly.
1: To já to musím vyzkoušet. No, tak já bych se tady taky docela zdřímla. Je to taková akorát relaxační poloha. No, ale jsem v práci, takže hurá za další batelavičkou. Teď jsme přijeli na nádhernou vyhlídku.
2: Jsme na novoveské batelavičce, je tady vidět Čeřínek, je tady vidět Mešnice, tamhle vidět Špičák na Třeští, takže je to takový panoramatický místo.
1: Krásná louka, tady by se válely sudy.
2: Můžeme si to dát tady dolů k lihovaru.
1: Tady už je i vyměněné prkénko.
2: Brácha pohotově přijel vyměnit a tady jsme se setkali jako s vandalismem, že to někdo tady postříkal sprejem modrým, ale tak jsme to pojali tak jako pozitivně, že jsme udělali takový jako happening, tak se tady sešlo pár lidí, pomohli nám s tím. Měli jsme tady proseko, udělali jsme si to hezký a vlastně jsme ji dali do původního stavu.
0: Vypráví spoluautor originálních batelaviček Daniel Tauš, který k něm zavedl naši kolegyni z Vysočiny Irenu Šarounovou. Na každé lavičce je navíc umístěný QR kód, díky kterému se dostanete i na internetové stránky, kde najdete mapku i turistické okruhy s batelavičkami. Výlety. Představili jsme vám batelavičky, které se staly, jak bylo řečeno, fenoménem, ale zajímavých a atraktivních laviček u nás máme mnohem víc. Tak namátkou, lavička Bohumila Hrabala s jeho sochou v Nymburku, obří lavička v Žatci nebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně, největší vyřezávaná pohádková lavička u nás. Už jsme ji také měli jako téma soutěže. No a pak tu máme jinou lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Mimochodem v tomto týdnu jsme si připomněli jeho nedožité devadesátiny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience, stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A my se soutěžně ptáme, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Ačko Brno, Bčko Praha. Opět budeme losovat ze správných odpovědí. Tentokrát je ve hře turistický zápisník. Jak se píše textovka, je to jednoduché, stále to připomínáme dokola. A stejně to stále nefunguje. Stejně píšete čárky, háčky, rozbitá slova, písmena, takže ty už se automaticky vyřazují. Dávejte na to prosím pozor a nešiťte se. Takže jak se to píše? Vylety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a adresa. Opět bez čárek a háčků. Tohle pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Ještě jednou výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa. Telefon 90 011 04. Služba je spoplatněna, zajišťuje ji totiž náš partner ATS Praha, taky váš partner. A částka je 4 koruny. Hlavní cena za měsíc říjen. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak taková je nová soutěžní otázka, její znění najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Ale ještě před koncem vysílání připomenu.

0: Mezi pozoruhodné turistické lokality patří bezesporu Geopark Ralsko v Libereckém kraji, který se rozkládá mezi středověkými hrady Ralsko, Děvín a Bezděz. Borové lesy a pískovcové skály bývaly osídlenou krajinou až do konce druhé světové války. Po ní zmizely na 20 vesnic a mnoho samot se zhruba 7 000 obyvateli. Jednou ze zaniklých obcí, po které lze dodnes najít stopy, jsou Holičky, kam se stavebním historikem a etnografem Kamilem Podrouškem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Jednou ze zaniklých obcí v geoparku Ralsko jsou Holičky. Jejich zánik je datován na konec druhé světové války, kdy bylo odsud vyhnáno původní německé obyvatelstvo a pak už se z toho stává v podstatě jenom vojenský prostor. Já jsem se sem vypravil s Kamilem Podrouškem, stavebním historikem a etnografem, abychom se podívali nejenom do toho, co tady zbylo po Holičkách, po tom osídlení, ale abychom se podívali i vlastně na začátek

0: vlastně takové menší lánové vsi.
1: Holičky nebyly tedy úplně malou obcí. Do našich časů se toho mnoho nedochovalo, vlastně jenom takové prostory vytesané ve skále. Ta skála teda ale byla využívána už před tím obydlením vlastně jako těžební prostor.
0: No, my jsme tady v Holičkách vlastně v prostoru obecního lomu, tady vidíme ty dvě etáže, do té spodní etáže byla později zahloubena právě ta kovárna, ta zajímavost tady Holiček. Ten lom fungoval někdy v 18. století, sloužil možná na počátku 19. století, ještě sloužil pro těžbu pískovcových štuků, kamenných kvádrů, stavebního vlastně materiálu, nejužívanější stavební materiál pískovcových oblastí na Kokořínsku, v Ložických horách i tady.
1: Takže dá se říct, že vlastně ty prostory v těch skalách jsou spojené s tou těžbou?
0: Jo, je to tak, jak říkáte, většinou ten prostor byl tou těžbou předpřipraven k tomu druhotnému využití. Ten lom vlastně osekal ty stěny do svislé polohy, jo, máme tady vlastně ty oborové stěny, no a pak už bylo velmi snadné zahloubit ty jednotlivé prostory dovnitř do té skalní stěny. Takže ano, tady to tak je. Ale třeba té jižní části té vesnice, která už leží na katastru Černá Novina, tak tam byly 4 domy domkářů a chalupníků a ty mají zahloubené hospodářské prostory v pískovci a to je vlastně jenom skalní výchoz. Tam žádný lom nebyl do té doby.
1: A jaké výhody vlastně přináší zahloubit ten hospodářský prostor do skály nebo dokonce tu kovárnu?
0: Tak u kovárny je to zřejmé, tam je to protipožární opatření. Si všimněme, že jsme ve středu obce, no, tady jsme vlastně na začátku obce směrem na Osečnou, byla kaple 14 pomocníků a hřbitov, tak ty uvozovali ten vstup do vesnice od Osečné. A my jsme tady v takovém dolíku, v takové nivě, právě pod těmi nejstaršími statky, čili jsme ve středu obce a zahloubit kovárnu do skály znamenalo, že ten prostor nevyhoří, že ta kovárna nikoho neohrozí požárem.
2: Říká etnograf Kamil Podroužek, který k pozůstatkům zaniklé obce Holičky zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. Víc se o zaniklých obcích v Ralsku můžete dovědět v muzeu v Náhlově, kde se nachází i nejbližší autobusová zastávka. No a kdybyste chtěli dobrý tip na cyklový let, tak Holičky a další zaniklé obce v geoparku Ralsko jsou skvělým tipem.

A teď ještě závěrem ke splnění slibu, že vám připomenu soutěžní otázku. My se ptáme na jednu originální lavičku, na lavičku Ferdinanda Vaňka, která je pod stou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A ptáme se, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Tak pište, posílejte textovou zprávu, pravidla naší soutěže najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Najdete tam i reportáže, najdete tam fotografie, interaktivní plánovací mapu i to, jak se tedy ta textovka píše, to už jsem taky říkal. Jenom připomenu, že službu poskytuje ATS Praha, stojí 4 koruny a tentokrát, tento víkend hrajeme o turistické zápisníky a pochopitelně o hlavní cenu za měsíc říjen. Tou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to už byla poslední, respektive předposlední informace dnešních výletů, protože tou poslední je čas, kdy začínají výlety zítřejší, 13. hodina a 4. minuta. Už teď se na vás všechny těší Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Volby do zastupitelstev obcí končí, místnosti se zavírají. Slovensko dnes otevře památník svobody slova. Hokejová Jihlava se představí v Kolíně, Sokolov přivítá v Maxalize Třebíč. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne od severozápadu lokální přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby oficiálně končí, komise zavírají volební místnosti a začnou sčítat odevzdané hlasy. U konce voleb je v Havlíčkobrodské místní části Březinka i reportérka Tereza Pešultová.
2: Tady v místní části Březinka právě zavřeli a zamkli volební místnost a komise se pouští do sčítání hlasů na volebních lístcích. Celkem jich tady mají 27. Nutno ale říct, že v Březince je 55 oprávněných voličů, takže jich přišla hlasovat více než polovina. Komisaři očekávají, že budou mít sečteno zhruba za hodinu, i když letos bude ta práce náročnější, protože v Havlíčkově Brodě se zaregistrovalo vůbec nejvíce kandidátek od roku 1990. Celkem tady voliči vybírali z 12 uskupení. Z Březinky u Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová. Český rozhlas.
0: Tradiční hody se dnes konají v Bystřici nad Penštejnem. Program na tamní Masarykově náměstí začíná právě v těchto chvílích přípravou máje. Akce pokračuje do neděle, kde ji o 14:30 odpoledne ukončí tradiční ortel se souzením berana. Na Slovensku dnes odhalí památník zavražděného novináře Jana Kuciaka jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Vznikl ve Velké Mači přímo na místě jejich někdejšího domu. Místo tradičního pomníku má podobu zahrady s nakloněným terénem. Podle autorů tím má symbolizovat otřes slovenské společnosti po vraždě v roce 2018. Vítězný návrh památníku vybírali také otec Jana Kuciaka a bratr Martiny Kušnírové.
3: Původní dům nechali pozůstalí Kuciaka a Kušnírové před 3 lety zbourat. Památník má být nejen vzpomínkou na zavražděný pár, ale také symbolem svobody slova a nezávislé žurnalistiky. Vražda investigativního novináře a jeho snoubenky vyvolala na Slovensku masové protivládní protesty a vedla až k rezignaci tehdejšího premiéra Roberta Fica. Ani po více než 8 letech přitom není případ soudně uzavřený. Vykonavatelé vraždy si už odpikávají tresty. O vině údajných objednavatelů ale soud rozhoduje už po třetí. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Hokejisté Jihlavy budou na ledě Kolína usilovat o druhou výhru v řadě. Zápas Maxaligy začne v 17 hodin. Ve stejný čas odstartuje i utkání mezi Sokolovem a Třebíčí.
4: První česká hokejová liga pokračuje 12. kolem. Jihlava ztrácí z 8. místa na 5. Kolín 6 bodů a právě na ledě Středočechů si může vylepšit dosavadní bilanci 5 výher a 5 proher. V dalším zápase se 6. Třebíč bude na ledě Sokolova snažit o 5. vítězství v řadě. Anna Skalová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno s teplotami kolem 4 stupňů. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne od severozápadu lokální přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Přidá se mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď u Těškovic na Pelhřimovsku, překáží tam nehoda a zpozorněte také na silnici 602 u kruhového objezdu u Velkého Beranova na Jihlavsku. Došlo tam k havárii osobního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
5: Komunální volby skončily, komise uzavřely volební místnosti a teď počítají odevzdané hlasy. Na jedno ze sčítání se za chvíli podíváme i do Havlíčkova Brodu.
1: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Volby 2026.
1: Absolutně ne. No, jako já už jsem to potřebovala smíchnout rychle na další, když jsem nevěděla, jestli semka doběhnete do prdele, že jo? Tak tohle to prostě je ale pak na hovno, že jo?

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Volební místnosti jsou zavřené a začalo sčítání hlasů. Do práce se už pustili také členové volební komise v Bořetině na Pelhřimovsku. Je tam s nimi také náš reportér Milan Soldán. Já přeji dobré odpoledne.
2: A nejen, že se členové volební komise pustili do práce, senátní volby už jsou dokonce sečtené, už tady známe výsledky. Takže tady konkrétně v Bořetině vyhrál současný senátor Jaroslav Chalupský z uskupení Srdcem a rozumem. No a teď nastane sčítání těch komunálních voleb. To bude možná ještě jednodušší, protože je tady pouze jedna kandidátní listina se 7 kandidáty. Takže už teď je vlastně jasné, že se do 7členného zastupitelstva dostanou úplně všichni. Nebylo to tady tak vždycky, třeba před 8 lety tady byla nějaká rivalita, dokonce tady soud volby musel zrušit, protože údajně docházelo k manipulaci z hlasy. To se letos vůbec stát nemohlo, protože na všechny se dostane a navíc ta volební místnost byla přes noc zapečetěna.
1: Já se ještě zeptám, co se bude dít, až budou mít komisaři hlasy sečtené.
2: Tak oni to zadají do počítače, je na to speciální program, který ta data pracuje, a potom veškerou dokumentaci a také flash disk s těmi výsledky povezou do sčítacího centra, které konkrétně tady je v Kamenici nad Lipou.
1: Říká reportér Milan Soldán. Já ti děkuji za informace. Hezký den.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Volby 2026.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Volby 2026.
1: Volební komise sčítají hlasy v komunálních volbách. Na Vysočině, na Žďársku a na Pelhřimovsku lidé volili v prvním kole i senátory. Aktuální přehled přinesla do studia redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková.
2: Sleduji Český statistický úřad a zatím není sečtený, respektive propsaný do systému žádný výsledek. Nicméně můžu ale připomenout, že při posledních komunálních volbách byla volební účast na Vysočině téměř 53%. Byl to jediný region, který přesáhl nad poloviční hranici. Celorepublikový průměr byl totiž 46%.
0: Volby 2026.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.

0: 14:41, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. S osobním řidičem až k volební urně. Tak se vezla volička ze strany Užerovnice do volební místnosti. Odvezl ji tam osobně tajemník městského úřadu. Město totiž zrušilo z finančních důvodů okrsky ve třech svých místních částech a jako kompenzaci nabídlo tamním obyvatelům bezplatný svoz. Více o tom uslyšíte v našem vysílání za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď se ale pojďme ještě podívat také, jak to vypadá s počasím na Vysočině. A já zdravím meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá teď aktuálně na Vysočině s teplotami a počasím.
2: Tak na celém území je teď zataženo a také deštivo, případně pokud není někdy deštivo, tak na úplném jihovýchodě okolo náměště, případně Moravského Krumlova, a teploty se teď nejčastěji pohybují mezi zhruba 12 nebo 10 a 13 stupni Celsia.
0: Jaký to bude mít průběh potom během následujících hodin, večera a noci?
2: Ty srážky by postupně měly postupovat dále k východu, respektive by měly ustávat, takže to zataženo ještě chvíli vydrží a později večer, až by měly začít ustávat a s nimi také ubývat oblačnost. Ani teploty už výrazně neporostou a potom hlavně v noci očekáváme hlavně oblačno v druhé polovině noci a kránu od západu a částečně ubývat bude oblačnost a také se zítra ráno ojediněle mohou tvořit mlhy. Teploty zítra ráno klesnou mezi 6 až 3 stupně Celsia a bude vát slabý vítr západních směrů.
0: Mm-hmm. A pojďme se podívat na neděli, jak to tam bude vypadat s přeháňkami.
2: A neděle bude s proměnlivou oblačností, ale ta oblačnost bude převážně velká. Odpoledne od severozápadu se ty lokální přeháňky objevit můžou a ráno se mohou tedy tvořit ty mlhy, ty by se během dopoledne měly rozpustit a potom večer začne oblačnost postupně ubývat. Teploty zítra mezi 12 a 15 stupni Celsia a k tomu bude vát mírný západní až severozápadní vítr s rychlostmi k 25 km v hodině, ale s nárazy někde kolem 55 km v hodině a ten by měl večer začít slábnout.
0: Říká meteoroložka Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: V Žirovnici na Pelhřimovsku vozí lidi k volebním urnám osobně tajemník městského úřadu. V malých místních částech totiž město zrušilo volební místnosti a někteří voliči by tak mohli mít s dopravou problém. Město pro ně původně chtělo vyslat mikrobus, zájem ale nakonec nebyl tak velký. A tak místo toho nasadili tajemníkův elektromobil.
2: Nikdo tady není.
3: Jak bude 6? A nebude tady, tak jdu domů. Psali s předstihem se dostavit.
4: Paní Božena dorazila krátce před 6 hodinou večerní na autobusovou zastávku ve Strané u Žirovnice, odkud by měl bezplatný svoz odvést do volební místnosti. A už je tady auto.
3: To má být dodávka přece.
4: Vstupuje nám tady pan tajemník Jiří Cávar.
5: Jsme prakticky zrušili 3 volební místnosti a tak jsme dali možnost občanům, aby jsme takhle bezplatně prakticky dovezli do našich 2 volebních okrsků, do našich 2 volebních místností.
4: Měla původně přijet dodávka, nakonec jste přijel osobním vozem.
5: Protože my jsme, aby jsme měli nějakou představu, tak jsme chtěli prakticky po těch voličích, aby nám zavolali a řekli, kolik jich vlastně bude, a protože jsme nevěděli, jestli bude velký zájem nebo malý zájem, takže teď jsem tedy přijel s osobním vozem pro jednu paní ze Strany.
4: A jedete dál ještě?
5: A jedu samozřejmě ještě dál do Štítného.
6: Ještě pojedem, jestli tam někdo nebude, a pak pojedeme do Žirovnice a pak vás zase hodím zpátky. Budete mít pěkný výlet. Máte elektrický auto, tak se pěkně svezete.
4: To máte jak taxíka.
6: Ano. Jo. My máme elektřinu zadarmo, protože máme fotovoltaiku, tak nás to nic nestojí.
4: 3 volební okrsky se tady zrušily z finančních důvodů. Ze Strany u Žirovnice Milan Soldán, Český rozhlas.
1: A já ještě dodám, že o průběhu voleb a také o průběžných výsledcích vás budeme i nadále informovat, a to až do dnešní 22. hodiny ve volebním speciálu Českého rozhlasu Vysočina.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Vysočině jsou sečtené výsledky voleb v prvních obcích. Demokraté v americkém senátu označili dohodu prezidenta Trumpa s Ruskem o naftě za zradu Ukrajiny. V Novém Městě na Moravě se koná mistrovství republiky žáků a dorostu v severské kombinaci. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
1: Volby 2026.
0: V prvních obcích na Vysočině už jsou sečtené výsledky komunálních voleb. Komisařům k tomu stačilo zhruba půl hodiny. Do studia přináší aktuální přehled redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková.
2: Nejrychlejší byla ve sčítání volební komise v Lovčovicích na Třebíčsku. Hlas tam odevzdalo 38 z 55 oprávněných voličů. Na Pelhřimovsku a Žďársku lidé hlasovali i v prvním kole senátních voleb. Tam ale zatím žádné výsledky známé nejsou.
0: Policisté prověřují možné kupčení s volebními hlasy v Českém Těšíně. Jak potvrdila mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská, podezření se zatím nepotvrdilo. Vyšetřovatelé zjišťují mimo jiné to, jestli někdo nabízel peníze lidem bez domova za odevzdání hlasu ve volbách.
3: Policisté již prověřili řadu informací a vytěžili množství osob. Do současné doby se podezření nepotvrdilo, nicméně policisté na případu intenzivně pracují i nadále.
0: Socha pohádkové postavy pana Tau teď na autobusovém nádraží v Třešti není. Město totiž nechává dřevěnou skulpturu opravit. Socha je připomínkou herce Oty Šimánka, který se ve městě narodil, a pan Tau byl jednou z jeho nejvýraznějších televizních i filmových rolí.
4: Socha pana Tau je v současné chvíli v Šumpetrově domě, kde se její opravy ujali tamní betlémáři. Dřevěná socha stála na autobusovém nádraží v Třešti 15 let. Postupně se na ní ale začaly projevovat vnější vlivy a dřevo včetně podstavce degradovalo. František Jirků, Český rozhlas.
0: Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Proti Trumpovu oznámení se ohradil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon o zpřísnění sankcí na Rusko.
1: Sport.
0: Mistrovství České republiky žáků a dorostu v severské kombinaci se dnes a zítra koná v Novoměstské Vysočina aréně. Skokanská část už skončila. Běžecký závod je na programu od 16 hodin a 30 minut. V neděli se závodníci utkají v poslední skokanské části od 9:45.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno s teplotami kolem 4 stupňů. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne od severozápadu lokální přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Přidá se mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S komplikacemi počítejte na silnici 602 u kruhového objezdu na úrovni Velkého Beranova na Jihlavsku. Nehoda osobního auta tam blokuje jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Volby 2026.
5: Komise sčítají výsledky komunálních voleb na úrovni větších měst Vysočiny před 4 lety. Nejvýrazněji bodovalo hnutí ANO. Za chvíli si to připomeneme s naším reportérem.
1: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Už přes hodinu sčítají okrskové komise v 700 obcí na Vysočině výsledky komunálních voleb. Nejdéle zpravidla čekáme na definitivní čísla za větší města. Před 4 lety v nich nejvýrazněji bodovalo hnutí ANO. Podrobnosti připomene teď reportér Daniel Zach.
2: Dobré odpoledne. Hnutí ANO zvítězilo ve 4 z 5 okresních měst Vysočiny, nejvýrazněji v Jihlavě. Tam dostalo necelých 29% hlasů a bylo to už 3. vítězství v Jihlavě pro ANO v řadě. ANO ale zatím ani jednou nemělo primátora. A ani ta 4 okresní vítězství roku 2022 nepřitavilo v žádného starostu. Jediné okresní město, které se tehdy volebně nepřebarvilo do světle modré barvy hnutí ANO, byl Žďár nad Sázavou.
1: Získalo ANO v městech Vysočiny nějaký starostenský post?
2: Starostku totiž získalo a mělo totiž z 15 takzvaných obcí s rozšířenou působností tento post obsazený jen v Humpolci. Starostka ale v průběhu končícího volebního období také skončila. V čem byly ty minulé volby průlomové, že ANO nazbíralo na našem vzorku 15 takzvaných ORP, tedy největších měst Vysočiny, nejvíc výher poprvé. Ukončilo tím dlouhodobou převahu občanských a částečně sociálních demokratů.
1: A já se ještě zeptám, daří se nějaké straně v některém městě Vysočiny vyhrávat ty desítky let?
2: Daří. Náměstí na Toslavou, tam novodobé komunální volby nikdy nevyhrál nikdo jiný než nezávislý. Dlouhodobě to bylo SNK pro náměšť před 4 lety, akorát místo této kandidátky uspěla poprvé jiná nestranická kandidátka jménem Spolupráce Aktivity. V Novém městě na Moravě tam od roku 2006 nevyhrál nikdo jiný komunální volby než sociální demokraté, respektive listina Lepší nové město, která z nich vykrystalizovala. V Pacově od roku 1994 vyhrávají místní nezávislí, v posledních letech zaštítění hnutím STAN. Žďár, živé město, usiluje o 4. vítězství v řadě, samozřejmě ve Žďáře nad Sázavou. A v Bystřici nad Pernštejnem za posledních 28 let nevyhrál nikdo jiný než buď místní nestraníci nebo sociální demokracie. Vytáhnu ještě nejvíc naopak lavírující nejistá města. V Třebíči a v Havlíčkově Brodě měli za poslední 4 komunální volby po každé jiného vítěze. Uvidíme, jakého tam poznáme v nejbližších hodinách.
1: Informace pro vás připravil redaktor Daniel Zach. Já ti děkuji, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Volby 2026.

Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Volby 2026.
1: Volební komise dál sčítají hlasy pro nové zastupitele na Žďársku a Pelhřimovsku, pak i z prvního kola senátních voleb. Aktuální informace má redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková.
2: Aktuálně je na Vysočině sečtených 21% okrsků a volební účast se zatím pohybuje okolo 61%. V průběžných výsledcích v prvním kole senátních voleb na Pelhřimovsku vede občanský demokrat Ladislav Met a na Žďársku nestraník a novoměstský starosta Michal Šmarda.
0: Volby 2026.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Už více než hodinu sčítají volební komise v Česku hlasy v komunálních a senátních volbách. Sledují to i naši reportéři a za chvíli se za jedním z nich vydáme do terénu.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Alois Brunner byl pravou rukou hlavního architekta holokaustu Adolfa Eichmanna. Na smrt poslal téměř 130 tisíc lidí z různých zemí, včetně Československa. Po válce záhadně zmizel. Kdo ho kryl a proč nestál před soudem ani poté, co byl vypátrán? Nenechte si ujít sobotní díl.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Lidé v Česku tento víkend vybírali nové obecní a městské zastupitele. Jejich hlasy teď už víc než 90 minut sčítají jednotlivé volební komise, které je pak přivezou na takzvaná přebírací místa. Jedno z nich je na Jihlavském magistrátu, kde je i reportér František Jirků. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, z přebíracího místa na Jihlavském magistrátu. Tady je to zatím, řekněme, takové klidnější odpoledne. První členové volebních komisí jsem přijeli 3/4 hodiny po uzavření místností. Byli Splander a Ježené, tedy obcí, které jsou relativně blízko od Jihlavy. Navíc jsou malé, proto bylo počítání hlasů rychlé. Například v Ježené přišla volit zhruba polovina oprávněných voličů, to znamená 48. Statistici konkrétně tady na Jihlavském magistrátu musí zpracovat výsledky z 98 okrsků. Na ten první jihlavský tady pořád ještě čekáme. Možná je to trošinku slyšet, dnes je to trošku jiné sčítání než při jiných volbách, nebo jiné přibírání hlasů než při jiných volbách, protože tady opatro výš probíhá operní soutěž, nebo soutěž operních pěvců, takže statistici tady v těch volných chvílích mohou poslouchat i klasickou hudbu.
1: Tak to je takové zpříjemnění. Já se zeptám, kdybychom mohli mít sečteno ve velkých městech, třeba konkrétně v Jihlavě?
2: Tak jak už jsem říkal, tady furt stále čekáme na ten první sečtení okrsek z těch 38, které v Jihlavě jsou. Ona Jihlava je, co se týká sčítání, velmi složitá. Voliči tady mohli na lístek umístit až 37 hlasů, proto si budeme muset na konečné výsledky počkat až do večera. Lidé tady na přebíracím místě říkají, že pokud budou mít hotovo ve 22 hodin, budou to považovat za velmi dobré. Letos jim ten odhad ale komplikuje fakt, že právě v krajském městě se snižoval počet volebních okrsků, což znamená, že jsou početnější, proto se dá odhadovat, že sčítání může trvat déle než třeba před 4 lety.
1: A o co se v krajském městě letos hraje?
2: Hraje se o to, jestli bude pokračovat ta současná koalice. V Jihlavě před 4 lety vyhrálo hnutí ANO, v tom 37 členem zastupitelstvu má 14 hlasů, druhá byla společná kandidátka ODS a lidovců, z ní vyšel i nynější primátor Petr Ryška. Kromě těchto dvou subjektů byly v zastupitelstvu ještě Starostové, SPD a Piráti s Fórem, všichni měli po 4 mandátech. Letos v Jihlavě kandidovalo celkem 10 uskupení, to je o 2 méně, než tomu bylo před 4 lety.
1: Říká redaktor František Jirků, já ti děkuji a přeji hezký den.
2: Krásný den a naslyšenou.
1: A připomínám, že dnes vám až do 22 hodin nabízíme volební speciál Českého rozhlasu Vysočina. Budeme dále sledovat průběžné sčítání hlasů a dozvíte se od nás aktuální výsledky.
0: Volby 2026.
3: Život plne dál.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Vysočině je aktuálně sečtených téměř 40% volebních okrsků. Pohřešuje se 12-letý chlapec z Brna, včera se nevrátil ze školy. Házenkáři Strakonic vyzvou nové veselí. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
1: Volby 2026.
0: Už přes 2 hodiny pokračuje sčítání hlasů v komunálních volbách. Lidé na Žďársku a Pelhřimovsku volili i v prvním kole nové senátory. Aktuální přehled přinesla do studia redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková.
2: Sečtených je na Vysočině zatím 39% okrsků. Početně jsou to stovky a zatím jde hlavně o menší obce, kde často byla jen jedna kandidátka, takže bylo dopředu jasné, kdo zasedne v zastupitelstvu. V kraji se volební účast pohybuje okolo 62%. V prvním kole senátních voleb na Pelhřimovsku si drží první pozici občanský demokrat Ladislav Med a na Žďársku nestraník Michal Šmarda.
0: Na Vysočině nedošlo během volebního víkendu k žádnému narušení pořádku ve volebních místnostech, ke kterému by byla přivolána policie, potvrdila to mluvčí Dana Čírtková. Komunální volby se v kraji konaly s výjimkou 2 obcí všude, na Pelhřimovsku a Žďársku navíc lidé volili i do senátu, pokračuje Dana Čírtková.
3: V kraji Vysočina jsme nemuseli v průběhu voleb řešit žádné mimořádné události ani žádné narušení veřejného pořádku a průběhu voleb.
0: Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Rodině se ho večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý. Má tmavé krátké vlasy. Na sobě by měl mít černo-zelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní body, boty se zelenými prvky. Měl by u sebe mít také modrý batoh z obrázky planet. Fotografie chlapce je na serveru iRozhlas. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158. Ukrajinské drony zaútočily na ropný terminál v Rostovské oblasti. Na místě vypukl rozsáhlý požár, uvádí to ruský zpravodajský kanál Astra. O úderu na Rostov a okolí informoval také gubernátor oblasti. Ukrajinský nálet na ruské ropné zařízení přišlo jen několik hodin po uzavření dohody amerického prezidenta Trumpa s ruským prezidentem Putinem o dodávkách ruské nafty.
1: Sport.
0: V 6. kole šance extraligy se házenkáři Nového Veselí představí ve Strakonicích. Zápas tam začne v 17 hodin.
4: Nové Veselí půjde do utkání jako jasný favorit. Strakonice z 5 zápasů totiž 5x prohrály a v tabulce jsou na posledním 12. místě. Hosté sezonu začali dobře, ale z posledních 2 duelů si odnesli 2 prohry. Z 5. místa tak Nové Veselí ztrácí 4 body na první Karvinou. Anna Skalová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno s teplotami kolem 4 stupňů. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne od severozápadu lokální přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Přidá se mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Úsek silnice 523 v Jihlavě ve Znojemské ulici je uzavřený. Řidiči ho objedou po volných okolních místních komunikacích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
5: Stovky obcí na Vysočině už znají svoje složení zastupitelstev. První sečtená vesnice odevzdala výsledky už po 30 minutách. Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání za pár minut.
1: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Pomyslné poměřování rychlosti volebních komisí na Vysočině letos vyhrály Lovčovice na Třebíčsku. Výsledky v systému zveřejnili jen půl hodiny poté, co se zavřely dveře volební místnosti. Podrobnosti má ve studiu reportér Daniel Zach. Já přeji ještě jednou hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, byly dokonce druhé v celé republice a hlavní zpráva: v Lovčovicích vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů. A je to věta, kterou jsem si mohl rovnou předepsat, protože ta byla jediná kandidátka. Voliči, akorát takzvanými malými křížky, vybrali ze 6 jmen 5 těch, kteří, samozřejmě pokud výsledky oficiálně posvětí úřady, obsadí 5 míst v lovčiském zastupitelstvu. Přes tu malou soutěživost tak účast dosáhla 69%.
1: Zeptám se, odkud se nám už sešly výsledky?
2: Z docela dost míst na Vysočině máme 11 stovek okrsků. Poznamenám, neznamená to obce. Jsou to jednotlivé místnosti a větší města můžou takových mít třeba i desítky. Sečtená je aktuálně přibližně polovina těch místností. Zatím definitivní výsledky známe hlavně za malé vesnice a tam bývá zpravidla velký zájem. Účast v kraji souhrně momentálně atakuje hranici 62%. Připomenu, bylo by to o nějakých 9% bodů víc než před 4 lety. V Lánech na Havlíčkobrodsku přišlo 96% voličů, soupeřili dvě kandidátky a tady už to byl hodně napínavý souboj, možná jeden z nejnapínavějších těchto komunálních voleb na Vysočině. Vítězí totiž Sdružení Lány prosperující obec se 157 hlasy. Před konkurenty, uskupením Lány a Suchá, to bere 155 hlasů. Je to rozdíl pouhých 2 hlasů. Přes 90%, 93,5% voličů přišlo v Klatovci, tam je ale vítěz jasný. Klatovec, náš domov, bere všech 5 mandátů. Chýstovice na Pelhřimovsku, jedna z nejmenších obcí a opět přes 90% účasti. Z 35 lidí jich přišlo 33, mandáty si rozebrali nezávislí kandidáti. Naopak je tu Vysoká Lhota, nejméně lidnatá vesnice vůbec. 16 voličů, 5 kandidátů a přesně 5 bylo i voličů. Jednoduché počítání, účast ani ne třetinová. Naproti tomu zatím šampioni Rosička na Žďársku přes 97%. Z 38 voličů se zapomněl a nepřišel jen jediný.
1: A známe už i složení zastupitelstva některého z větších měst na Vysočině?
2: No, tam mají zatím sečtené spíš první okrsky, těch ale může být i přes 30. Třeba Jihlava, když jsem se naposledy díval asi před 3 minutami, nemá zatím sečtenou ani jednu místnost. Doplním to tím, že na větší města si počkáme až třeba do večerních hodin. Kolega František Jirku bude ještě dnes večer sledovat ohlasy právě v krajské Jihlavě. I další okresní města přiblížíme nejpozději zítra ve zprávách.
1: Říká redaktor Daniel Zach a já jenom dodám, že další informace o průběhu sčítání výsledků voleb najdete také na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz a v našem vysílání vás budeme informovat až do 22 hodin ve volebním speciálu Českého rozhlasu Vysočina.
0: Volby 2026.

0: Volby 2026.
1: Volební účast na Vysočině v komunálních volbách aktuálně přesahuje 62%. Vyplývá to z průběžných výsledků Českého statistického úřadu. Sečtené jsou už hlasy ve stovkách obcí, pokračuje redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková.
2: Sečtených je na Vysočině zatím 55% okrsků. Připomenu, že ve dvou obcích v kraji se ale žádné komunální volby nekonaly. A to konkrétně ve Slavníči na Havlíčkobrodsku a v Píšti na Pelhřimovsku. Na Vysočině lidé hlasovali i v jednom referendu, a to v Trnavě na Třebíčsku. V prvním kole senátních voleb v kraji se aktuálně pořadí nemění. Na Pelhřimovsku zůstává v první pozici občanský demokrat Ladislav Med a na Žďársku nestraník Michal Šmarda.
0: Volby 2026.

16:36, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Na Žďársku a Pelhřimovsku lidé kromě zastupitelů volili v prvním kole i senátory. Má někdo šanci na výhru v prvním kole, nebo se za týden půjde volit znovu v kole druhém? To řekneme v našem vysílání už za pár minut. She's crazy like a fool.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Lidé na Pelhřimovsku a Žďársku budou mít nového senátora. Volební komise právě sčítají hlasy pro jednotlivé kandidáty. Jak si vedou, ví redaktorka Tereza Pešoutová, která je se mnou ve studiu. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Na Pelhřimovsku to zatím vypadá na souboj dvou starostů. Pelhřimovského Ladislava Meda z ODS a Jindřichohradeckého Michala Kozára z hnutí ANO. Po sečtení víc než poloviny okrsků je na tom zatím o něco lépe Ladislav Med, který má přes 30% hlasů. Michal Kozár zaostává o zhruba 2,5%. Třetí je stávající senátor, kandidující za hnutí Srdcem a rozumem Jaroslav Chalupský s asi 23,5%. Zbylí kandidáti Karolína Kubisková z Výzvy, Lucie Pavlů-Řádová z SPD a Pavel Hodáč z KSČM se zatím nedostali přes 10%.
1: A zeptám se ještě, jaká je situace na Žďársku?
2: Tam to zatím vypadá na duel kandidáta hnutí Volt, novoměstského starosty Michala Šmardy a stávajícího kandidáta lidovce Josefa Klementa. Šmarda je na více než 29%, Klement má 26%. Přes 20% je i lékař a kandidát ODS Radek Černý, pod 20% je současný poslanec za SPD Radek Koten. David Mus ze Spojených demokratů je s necelými 6% mimo hru. Na Žďársku je aktuálně sečtených 50% okrsků.
1: Říká redaktorka Tereza Pešoutová, já ti děkuji a dodám, že další informace o průběhu sčítání výsledků voleb najdete také na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz a v našem vysílání vás budeme informovat až do 22. hodiny ve volebním speciálu Českého rozhlasu Vysočina.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tak si teď je tu
2: moc rád?
1: Tak je vaša.
2: Je vidět, že jste opravdu poctivě zaléval. Pěkně nalitá. Na podzim a jaro chystají i kurzy zahradní terapie, které jsou zase pro personál sociálních služeb. Z Balin, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tak, skončí. To jsou ti starší.
4: Zástupce vedoucího třešťského oddílu zapisuje na tabuli, kolik mají jednotlivé družiny členů. Z Třeště Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Volební komise sčítají hlasy v komunálních a senátních volbách. Německo ponechá v platnosti všechny sankce vůči Moskvě. Judista Krpálek má bronz ze světového šampionátu v Baku. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
1: Volby 2026.
0: Volební komise na Vysočině sčítají hlasy odevzdané v komunálních volbách. Na Žďársku a Pelhřimovsku volili lidé i senátory. Havlíčkově Brodě zaregistrovali letos strany a hnutí historicky nejvyšší počet kandidátních listin, a to celkem 12.
2: To máme číslo 2, strana, jo? Duben 2.
3: Jo.
2: A všichni ostatní po jednom.
3: Volební komise v Havlíčkově Brodě sčítali letos hlasy u více stran a kandidátů než obvykle. V jednom z nejmenších okrsků, v místní části Březinka, zvládli výsledky sečíst zhruba za hodinu.
4: Určitě jsou na tom obce, které mají jednu nebo dvě kandidátky, líp ve sčítání, než my, když budeme sčítat 12 stran.
3: Popisuje předsedkyně komise Jaroslava Kandrová s tím, že odevzdat svůj hlas přišlo 29 voličů z celkových 55 oprávněných. Jeden hlas byl neplatný. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Další informace o průběhu sčítání a výsledcích voleb najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Stovky obcí na Vysočině už znají nová složení zastupitelstev. První výsledky v kraji byly zveřejněné půl hodiny po uzavření místností. Na některých místech budou ale lidé na konečné výsledky čekat až do večera, protože komunální volby jsou, co se týká sčítání, časově nejnáročnější.
5: 3/4 hodiny po uzavření volebních místností na přebírací místo na Jihlavském magistrátu přijeli první dvě volební komise, konkrétně z Ježené a z Plander.
6: Probíhalo všechno v pořádku, rychle nám to docela šlo taky.
7: A my máme malou obec, 97 voličů jenom. Byla jedna kandidátka, takže tam ani nebylo moc.
5: Říkají členky volební komise v Ježené Simona Altová a Kateřina Šťastná. První obcí na Vysočině, kde byly sečtené hlasy v komunálních volbách, byly Lovčovice na Třebícku. František Jirků, Český rozhlas.
0: Německo ponechá v platnosti sankce proti Rusku a bude dál podporovat Ukrajinu. Vláda v Berlíně tak reaguje na včerejší dohodu amerického prezidenta Trumpa s Moskvou o dodávkách ruské nafty. Trumpův krok ostře kritizovali opoziční demokraté v americkém senátu, kteří ho označili za zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Kyjev dohodu považuje za zbytečný ústupek, který jen umožní dál financovat ruskou invazi.
1: Sport.
0: Judista Lukáš Krpálek má bronz z mistrovství světa. V utkání o třetí místo porazil v Baku Fina Puumalainena.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno s teplotami kolem 4 stupňů. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne od severozápadu lokální přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Přidá se mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda dvou osobních aut teď překáží u Moravských Budějovic. Počítejte tam s komplikacemi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A krátce po 17. hodině vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji pohodové pozdní sobotní odpoledne. Alois Brunner byl pravou rukou hlavního architekta holokaustu Adolfa Eichmanna. Na smrt poslal téměř 130 tisíc lidí z různých zemí, včetně Československa. Po válce záhadně zmizel. Kdo ho kryl a proč nestál před soudem ani poté, co byl vypátrán? Odpověď dostanete v dnešním díle pořadu Stopy fakta tajemství za pár minut.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Peklo pro Eichmannova kata. K parku Sypky jsem se vydal ze Starého Města, kolem bazarů a malých hotelů. Pak přes Prezidentův most. Došel jsem na náměstí, kterému vyvodila socha Josefa al-Azmi, někdejšího syrského ministra války, který v roce 1920 zahynul v boji s Francouzi. Mířil jsem pak ještě několik obchůdků, až jsem se ocitl v parku Sypky. Byla to vlastně velká zahrada. U brány stali pouliční prodavači se zmrzlinou a s ovocem. Koupil jsem si zmrzlinu a kráčel stezkou, která mě dovedla k rybníku. Dospělí a děti, které jsem potkával, vypadali bezstarostně a movitě. No jistě, byl jsem v Abu Rumanech, v luxusní čtvrti Damašku. Procházel jsem se okolo rybníku a v duchu si říkal, co když ho uvidím. Byl jsem chodit docela často. Z ulice George Haddad, kde bydlí, to není daleko. Do parku Sypky však, jak mi přátelé řekli, nikdy nechodí sám. Vždy s doprovodem. Většinou to jsou dva muži. Starý muž v tmavých brýlích, kterého sousedé dlouhá léta znával jako doktora Georga Fischera, kráčí zpravidla uprostřed. Stále čekám a vybaví se mi zajímavý dokument, který jsem měl nedávno možnost číst. Je to dopis z 6. listopadu 1985. Napsal ho stálý zástupce státu Izrael a adresoval ho k rukám generálního tajemníka Organizace spojených národů.
2: Sýrie chrání a využívá bývalé nacisty, kterým se podařilo uprchnout z Německa. Reportér západoněmeckého týdeníku Bunte nedávno v Sýrii vyspovídal a vyfotografoval známého nacistického válečného zločince Aloise Brunera. Nese zodpovědnost za smrt více než 120 tisíc Židů z Rakouska, Německa, Francie, Slovenska a Řecka. Adolf Eichmann byl Brunerovou efektivitou ohromen natolik, že mu svěřil vedení ústředny pro židovské vystěhovalectví. Byl to nechvalně známý úřad, zodpovědný za takzvané očištění od Židů. Eichmann si z něho později udělal osobního asistenta. Po válce Brunner uprchl do Sýrie, kde žije pod jménem Georg Fischer.
1: Pod dopisem je podepsán Benjamin Netanyahu, stálý zástupce státu Izrael u Společnosti národů, později ministerský předseda Izraele. V době, kdy reportéři Bunte Aloise Brunnera v Damašku navštívili, bylo to v roce 1985, měl Brunner 73 let. To už po něm patrali úřady několika zemí, včetně Československa. Brunner reportérům sebejistě řekl, že ho Izrael, na rozdíl od Eichmanna, nikdy nedostane. Se svým životem je prý spokojený. Je pyšný na to, že se mu podařilo deportovat tolik Židů. Jen ho prý mrzí, že Židé jsou stále ještě v Evropě. O dva roky později Brunnera navštívil novinář z Krone, Kurt Zajnic. Později vyprávěl.
2: Brunner prohlásil, buďte rádi, že jsem vám osvobodil krásnou Vídeň. Soukromně říkám, že Brunner byl tím nejhnusnějším člověkem, s jakým jsem se kdy potkal.
1: Celé roky o Brunnerovi vycházely články, knihy, vyprávěly o jeho zvěrstech ve Francii, ve Vídni či v řecké Soluni. Méně se už ale mluvilo o jeho vražedném působení v někdejším Československu, konkrétně ve slovenské Seredi.
2: Koncentrační tábor v Seredi byl zřízený po vypuknutí slovenského národního povstání. Důvod? Soustřeďování Židů a jejich následné deportace do vyhlazovacích táborů.
1: Citovali jsme ze stati ředitele Židovského muzea v Seredi, historika a publicisty, doktora Martina Korčoka. Pana doktora Korčoka navštěvuji osobně. Co vlastně o Aloisu Brunnerovi, který v Seredi působil od konce září 1944 do 31. března 1945 víme. Je známo, že se narodil v roce 1912 Bylo to v Rakousku, na území, které tehdy patřilo Maďarsku.
3: Bylo to v malom městečku v Burgenlande, které se vtedy volalo Vaš. Z maďarčiny v preklade to znamená železo. Narodil sa do rodiny roľníka. Vlastne väčšina obyvateľov tej obce boli roľníci. A tie deti vtedy tam mali len ako väčšina z nich základné vzdelanie. Ale o Brunerovi je známe, že on už aj ako žiak sa dá povedať, že vynikal v škole. A na rozdiel od mnohých iných, on potom postúpil ďalej a študoval aj na gymnáziu. To vtedy z tej obce, kde on bol, no ako to bolo vtedy niečo viac ako pri ostatných. No a v roku 1931 vstúpil do národno-socialistickej nemeckej robotníckej strany, ktorú tiež poznáme ako nacistická strana. Tá vznikla v roku 1920, je to vlastne krajná pravica. No a v roku 1932 vstúpil do SA, tiež ich poznáme ako hnedé košele.
1: Brunner, ktorý sa zpočátku živil ako prodávač v obchode, skúšal také podnikat. Skončil s bankrotem. Odchází do Nemecké říše a zapojuje sa do Rakouské legie. Stává sa vrchným velitelem jednotek SA. V roce 1938 se Rakousko stává součástí říše. Brunner je už příslušníkem jednotek SS. Opět hovoří ředitel muzea holokaustu v Seredi, doktor Martin Korčok.
3: Tam, čo je zaujímavé, on sa stal členom ústrednej agentúry pre židovskú emigráciu vo Viedni. A vlastne aj osobným pobočníkom Adolfa Eichmanna. Čiže už od toho roku 1938 sa vlastne úzko spájajú cesty Adolfa Eichmanna a Aloisa Brunnera, čo potom má aj veľký vplyv na jeho ďalšiu, povedal by som, kariéru a samozrejme aj ďalší vplyv na život mnohých ľudí v Európe, hlavne na život židovských obyvateľov.
1: Spočátku má Brunner na starosti takzvané vycestování neboli emigrace Židů z Rakouska.
3: No a vieme, že sa preslávil svojou brutalitou a s tým, že išiel už vtedy veľmi tvrdo po židovskom majetku. To znamená, ak sa niekto prihlásil na emigráciu, tak samozrejme najprv bol dostatočne obraný o majetok, ktorý mal, a potom mal krátky čas na to, aby emigroval. Toto všetko sa dialo do roku 1939, do vypuknutia druhej svetovej vojny. Potom sa už viacej zameriavali na deportácie ako na emigráciu a dá sa povedať, že aj na tzv. Konečné riešenie židovskej otázky, čo teraz je pekné pomenovanie pre vyvražďovanie Židov. A tam to od začiatku sa spája aj s menami Adolfa Eichmanna a Aloisa Brunnera.
1: Píše sa rok 1942. Brunner je povýšen do hodnosti SS Hauptstumführera. Odjíždí do Berlína. Přichází do Eichmannova oddělení. Zajišťuje deportaci 56 tisíc berlínských židů. Je neuvěřitelně výkonný. Organizuje a vraždí. Zatím ale jen od kancelářského stolu. Únor 1943. Brunner má před sebou novou výzvu. Odjíždí do Řecka, do Soluně. Jeho úkol zbavit tuto zemi židů.
3: Tak vždy se nějakým způsobem snažil dostat do vnútra tej židovskej komunity. To znamená, buď tam mal svojich špehov, alebo svojimi veľmi brutálnymi spôsobmi mučenia alebo vymáhania informácií sa dokázal dostať veľmi efektívne k informáciám, s ktorými on dokázal aj veľmi efektívne pracovať. To znamená, že sa o ňom hovorí, že za kratší čas ako iný dokázal odviesť tú špinavú prácu, ktorú odviesť mal, na čo potom doplatili mnohí ľudia vlastným životom. Veď napokon zo samotného mesta Tesaloniky, teda samotného mesta Solún, bolo deportovaných viac ako 40 000 Židov, čo všetko mal na starosti on, do koncentračného tábora Auschwitz. Väčšina z nich bola zavraždená.
1: Úkolem vyhladit evropské Židy je jakoby přímo posedlý. Jak zdůrazňuje doktor Martin Korčok, je hlavním výkonným článkem ďábelského systému, zvaného konečné řešení židovské otázky.
3: Na rozdiel od mnohých nacistov bol napríklad Brunner presvedčený v realizovaní konečného riešenia. Brunner sa nedal kúpiť. Brunner tým žil, Brunner tým bol posadnutý. Pre Brunnera bolo naozaj dôležité dodržať to, že každý Žid je svojim narodením odsúdený na smrť.
2: Pátrání po osudech svého času nejhledanějšího nacistického válečného zločince Aloise Brunnera, který vraždil také na území někdejšího Československa, pokračuje.
1: Prostluhý lovec nacistů Simon Wiesenthal v knize Alana Levyho Simon Wiesenthal a jeho případy o Brunnerovi řekl:
2: v mých očích byl nejhorší vždycky, horší i než Eichmann, který jen připravoval plány, jež Brunner horlivě vykonával ve Vídni, v Praze, Bratislavě, Paříži a v Řecku.
1: V červenci 1943 Brunner odchází do Francie. Je velitelem internačního tábora Drancy, nedaleko Paříže. V roce 2018 natočil francouzský režisér Philippe Toulancheau dokumentární film Alois Brunner Kat z Drancy. Vystupuje v něm také spisovatelka a někdejší vězenkyně z Drancy Francine Christophe. Tehdy bylo teprve 10 let. Do tábora přišla se svou matkou. Brunnera si po letech velmi dobře vybavuje. Jeho chůzy, jeho chladnou tvář.
4: Jak une chose qui reste.
5: A ještě jednu věc, ten jeho hlas, ten jeho monotónní hlas, který byl až děsivý, a pak ten jeho upřený pohled. Mluvili jsme o tom pak s mou matkou, říkala, když slyším ten hlas, vidím ten jeho pohled, okamžitě dostanu strach, i když se mnou nemluví, bojím se.
1: Tábor v Drancy Alois Brunner opouští 17. srpna 1944. Je za ním deportace, a tedy likvidace dalších několika tisíc Židů. Adolf Eichmann má pro něho další místo určení – Slovensko. V září 44. roku přijíždí Alois Brunner tedy do Seredě. Pokračuje ředitel Muzea holokaustu v Seredi doktor Martin Korčok.
3: Sereď bylo koncentračné středisko Židov, alebo pracovný tábor, v rokoch 1941 až 1944. Vtedy mali chod tábora a celkovo dohľad nad táborom Slováci. Či už to boli gardisti, príslušníci Hlinkovej gardy, alebo potom v roku 1944 žandári. Tam je nutné povedať, že gardisti sa správali k Židom rovnako nelútostne v podstate ako SS-áci. Hej? Tiež Židia pre nich neboli ľudia. Žandári to bolo niečo úplne iné. To boli policajti, ktorí na základe výpovedí preživších, ja teraz rozprávam len na základe výpovedí preživších, tábor strážili, ale nevykonávali nadprácu. To znamená, nebol tu psychický teror, nebol tu fyzický teror. A dokonca dalo sa s nimi aj dohodnúť a rozkvitala činnosť podzemného hnutia.
1: Situace se mění, jak už víme, v září 44. roku, po potlačení povstání. Most nad táborem přebírá SS. Štemení z knihy Jana Hlavinky a Eduarda Nižňanského Pracovní a koncentrační tábor v Seredi.
2: Z hlediska organizace tábora uplatnil Alois Brunner v sereckém táboře postupy, které dobře známe z koncentračních táborů na území Třetí říše a na okupovaných územích. Mezi takové metody patřilo ustanovení vězeňské hierarchie v táboře a využívání vězňů v organizaci některých činností. Brunner zřídil také takzvanou židovskou radu starších. Vězni byli využíváni i v jiných funkcích, například v administrativě.
1: Jak autoři zmíněné knihy ještě uvádějí, Brunnerův přístup byl výrazem typického nacistického cynismu. Vědomí si toho, že má v rukou jejich životy, pověřila tyto vězně organizováním různých činností. S oblibou vyvolával dojem, že v určitých záležitostech je rozhodování jen a jen na nich, což potvrzuje i doktor Martin Korčok.
3: On mal v hlavě len jedno. A on tu bol len preto jedno, aby zbavil Slovensko Židov a aby realizoval konečné riešenie židovskej otázky. Napriek tomu, lebo to bol človek, ktorý používal lesť, ktorý bol mazaný a ktorý vedel, čo má robiť, napriek tomu, že aj keď dal niekomu niekedy pocit, čo i len pocit, že možno, že ma nechá, možno, keď ja nejakým spôsobom pomôžem alebo budem spolupracovať. Nie. Odstránil každého jedného. Nie je dôkaz o tom, že by bol niekoho ušetril.
1: Martin Korčok uvede prípad svého přítele, dnes již zemřelého vězně, Tibora Salamona. Ten po skončení války našel už jako Šmuel Givony domov v dnešním Izraeli. Tibor Salamon byl bezprostředním svědkem odjezdu posledního transportu ze Seredě. Bylo to 31. března 1945. Rudá armáda se rychle blížila. Mezi SS-many zavládl chaos. Uprchnout se chystal také Brunner.
3: A jemu sa pokazilo na aute radiátor. On myslel, že to chladič. Nie, v tom čase bol na aute skutočne radiátor. Ja som si to potom aj overoval, lebo keď som prepisoval výpoveď. A on si vybral Šmuela, alebo Tibora Salamona, ako zručného mechanika a povedal mi, a ty mi to auto opravíš. Hovoril mu to nemecky, Šmuel rozprával plynule nemecky. A povedal, a za to, keď sa ti to podarí, mám pre teba prekvapenie. Oni ho poznali. Oni vedeli, čo je zač. A ešte Šmuel dokonca k tomu celému bol aj v odboji. Čiže oni mali o Brunnerovi už presné informácie. On mi povedal, ja som si myslel, že to prekvapenie bolo, že on ma zabije. Tak som to auto robil. Podarilo sa mi ho už urobiť. Za ten čas naložili všetkých ľudí do vagónov. Už boli všetci vo vagóne. A potom prišiel Brunner k nemu a povedal mi, a ty si môžeš vybrať, do ktorého vagóna ťa naložíme.
1: Tibor Salamon, neboli Šmuel Givony, pak naskočil do vagónu, kde byl jeho najlepší přítel Bert Kluk. Z transportu se jim podařil uprchnout. Válka byla u konce. Během let 1941 až 1945 prošlo táborem v Seredi 16 000 lidí. Drtivá většina z nich se svobody nedočkala. Holokaust na Slovensku si vyžádal celkem 70 000 obětí. Velkou zásluhu na to měl Alois Brunner. Během pouhých 6 měsíců stihl deportovat ze Slovenska 13 500 lidí. Co bylo dál? Podle dokumentu centra Simona Wiesenthala se Brunner dostal přes Vídeň do Prahy, pak zamíří do Plzně, kde se nechá v uniformě prostého vojáka zatknout Američany. Má štěstí, přestože jako bývalý SS-man nemá na paži vytetovanou krevní skupinu, která by ho identifikovala. Podaří se mu změnit identitu a získá doklady na jméno Aloise Schmadinsta, svého příbuzného.
2: Pod novým jménem, co by zajatec Američanů, pracuje jako řidič. Později je ale zatčen Brity. Nějakou dobu stráví v britském zajateckém táboře v Gradcorn. Propuštěn je na jaře 1946. Odjíždí do Mnichova, pracuje tu pro Američany. Úspěšně se zapojuje do nelegálních struktur černého trhu. V roce 1951 opouští 39-letý Alois Brunner Evropu. Nový domov najde v Egyptě.
1: Údaje pocházejí z časopisu Bunte. Jehož reportéři, jak víme, byli vůbec prvními novináři, kteří se s Brunnerem sešli. Mimo jiné i proto, že se vydávali za sympatizanty nacismu.
2: Žije tu pod jménem doktor Georg Fischer. Pracuje pro syrskou tajnou službu. Obchoduje se zbraněmi. V roce 1961 se údajně měl podílet na plánovaném únosu, případně atentátu, na předsedu Světového židovského kongresu Nachuma Goldmana. Atentát byl ale zmařen. Pokoušel se prý také zorganizovat únos Adolfa Eichmanna z izraelského vězení. Ví se také, že se Brunner setkal s Eichmannovým obhájcem Robertem Serváciusem. I tak byl ale Eichmann odsouzen k smrti a 1. června 1962 v Jeruzalémě popraven.
1: Citovali jsme opět údaje z časopisu Bunte. Přestože se Brunner před novináři chlubil, že ho Izraelci nikdy nedostanou, od jisté doby žil ve strachu. Měl k tomu své důvody, jak potvrzuje i doktor Martin Korčok.
3: V roku 1960 mu přišel zásielka, v podstatě malý balík. On si prevzal a keď ho otváral, tak to explodovalo. Bola to listová bomba, pri ktorej mu to poranilo tvár a prišiel o ľavé oko. Roky potom to potvrdil vtedajší šéf Mossadu, ktorý sa volal Iser Harel, že áno, že to pripravil Mossad, aby mu dali vedieť, že vedia o jeho plánoch, ktoré on má. No a už v roku 1983, teda zase ubehol nejaký čas, ale v tom období on už dostal napríklad trest smrti aj vo Francúzsku. Áno. A Francúzi už vedeli, v tom období už viacerí vedeli, že áno, že doktor Fischer, alebo Alois Brunner alias doktor Fischer sa zdržiava v Damasku. Ale pri komunikácii najvyšších štátnych predstaviteľov Francúzska s najvyššími štátnymi predstaviteľmi Sýrie, Hafiz al-Assad povedal, že u nás teda žiadny Brunner nie je, pretože keby tu taký bol, tak on by o tom vedel. A mnohí historici hovoria, aj žurnalisti a ľudia, ktorí sa venujú tejto téme, hovoria, že už neskôr už bolo ťažké pre Sýriu povedať, že áno, že Brunner tu je, lebo tým pádom by povedali, že ich najvyšší štátny predstaviteľ klamal. Čiže už to bola politika zatlkania, ktorá pokračovala ďalej.
1: Pak sa u Brunnera, jak to už niekoľkrát zaznelo, objavili reportéři z listu Bunte. Tajně pořídili i několik fotografií. Potvrdili, že jde opravdu o Aloise Brunnera. Ten v roce 1987 poskytuje telefonický rozhovor americkému listu Chicago Sun-Times. Řekne tu.
2: Židé si zasloužili zemřít. Necítím absolutně žádné výčitky svědomí. Kdybych dostal tu příležitost, udělám to znovu.
1: Mnozí si dnes kladou otázku, jak je možné, že se Brunnerovi podařilo celá desetiletí unikat. Chránilo pouze syrský režim. Začalo se spekulovat o Brunnerově napojení na další tajné služby. Docent historie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, Danny Albracht, několik let poté, co na veřejnost pronikla informace o tom, že BND, tajná služba Spolkové republiky Německo, nechla skartovat záznamy týkající se Adolfa Brunnera, napsal obsáhlou stať, ve které konspirační teorie odmítá. Připomíná ale někdejší problém západoněmecké vlády. Bylo to poté, co vyšlo najevo, že hlavní politický patron západoněmecké tajné služby BND a státní tajemník Hans Globke patřil k vysokým nacistům a hlavně byl oficiálním komentátorem protižidovských norimberských zákonů. Zakladatel BND v čase nacismu generálmajor a zpravodaj zaměřený na Sovětský svaz Reinhard Gehlen se rozhodl jednat.
2: Navrhl, aby uprchlý masový vrah, bývalý Eichmannův podřízený a hlavní viník holokaustu, dosvědčil, že Globke nemá s vyhlazováním nic společného a pomohl tak státnímu tajemníkovi. Byl to extrémně hloupý nápad. Naštěstí pro prezidenta BND tento plán ukončil sám Brunner. BND, věřím, zničila Brunnerův spis právě proto, aby se vyhnula odhalení tohoto skandálního schématu. Ostuda použít jednoho z hlavních viníků holokaustu k očištění záznamů vysokého západoněmeckého představitele byla by pravděpodobně příliš velká.
1: Koncem 80. let byl už Alois Brunner pro Sýrii čím dál větší přítěží. Ovšem na počátku 90. let, kdy jsem přicestoval prvně do Damašku a prožil situaci, o níž byla řeč v úvodu, cítil se Brunner zřejmě ještě bezpečně. Když jsem ho po několika dnech čekání konečně spatřil v parku Sipky, doprovodu ne dvou, ale tří mužů, působil zdravě a vesele. Jeho čas se však už začal naplňovat. Opět citujeme historika Daniho Orbracha.
2: Prezident Assad se nakonec rozhodl Brunnera zbavit. Byl pak uvězněn v podzemní cele pod policejní stanicí Muhajrun. Své poslední roky Brunner prožil v bídě a hlubokém ponížení. Nezabíjejte to prase, ale nesnažte se ho ani udržet naživu, nařizoval jeden syrský velitel svým podřízeným. Novinář Hedy Auj uvedl, že Brunnerovi strážci mu vyprávěli, že Brunner své věznitele často proklínal, sténal a křičel.
1: Alois Brunner, muž, který podle závěru historiků poslal na smrt téměř 130 000 lidí, zemřel v roce 2001, alespoň podle oficiálních zpráv. Někdy se ještě uvádí letopočet 2010. Jeho tělo bylo tajně pohřbeno na muslimském hřbitově. V posledních letech svého života v temné podzemní cele měl možná pocit, že se ocitl v samotném pekle. I tak byl na tom ale lépe než jeho oběti, které byly nuceny strašlivou smrtí umírat v plynových komorách.
6: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Volby 2026.
1: Na Vysočině je sečtených přes 75% okrsků. Některé volební komise na Pelhřimovsku a Žďársku dál sčítají i hlasy v prvním kole senátních voleb. Podrobnosti přidává Veronika Bartes-Vohralíková.
2: Mezi prvními sečtenými městy na Vysočině patří Lipnice nad Sázavou. Vyhrálo tam hnutí Lipnický kopec. Podle Českého statistického úřadu ale volební účast v kraji začala s průběžnými výsledky z větších měst klesat. Z 62% se teď propadla těsně pod 58%. Výsledky z prvního kola senátních voleb stále zatím zůstávají stejné beze změny. Připomenu, na Pelhřimovsku vede občanský demokrat Ladislav Med a na Žďársku nestraník Michal Šmarda.
0: Volby 2026.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Kapela MIG 21 snadné je žít sobotní podvečerní vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
0: Někde už mají sečteno, jinde se bude na výsledky čekat do večera. Volební komise stále zpracovávají obálky, které skončily v urnách. Jednodušší práci mají v menších obcích, například v Bořetíně na Pelřimovsku.
2: Nikoho v dohodném okolí nevidím.
3: Je přesně 14 hodin a Petra Petrková, předsedkyně volební komise v Bořetíně na Pelřimovsku, uzamknula dveře volební místnosti.
2: Teď akorát budeme otevírat schránku a budeme počítat všechny lístky.
3: Ještě přenosná urna.
2: To nejde víš vůbec jako ani roztrhnout.
3: Takže teď, jestli to chápu dobře, je třeba dát na stranu...
2: Teď musíme, ano, rozstřídit obálky, jelikož do zastupitelstva a do senátu musíme je teda rozstřídit a spočítat. Tak tady máme první neplatný hlas.
3: Je v modré obálce.
2: Je v modré obálce.
3: Jde to poměrně rychle, já si tím možná obrátím na zapisovatelku. Kolik lidí tady přišlo k volbám?
4: Zíková, Tereza. Něco kolem 60, z 93 voličů.
3: Teď začne počítání, ty komunální volby asi budete mít jednoduché.
2: Komunální volby budeme mít jednoduché z důvodu toho, že máme jenom jednu stranu, takže by to neměl být problém. Doufáme, že všichni voliči pochopili, že mají křížkovat a snad nebude žádný problém. A
3: vlastně i počet kandidátů je stejný jako počet zastupitelů.
2: Přesně tak.
3: Dostane se každý.
2: Ano. To stejně sečteme ještě. Já. Pro kontrolu pro nás, že jo. Tak to jsem nečekala.
3: No a co se děje v takovém případě, že skončí volební lístek z komunálních voleb v senátní obálce?
2: V tom případě...
4: To ani není volební lístek, to je jenom návod, jak volit. Někdo se asi nechtěl zúčastnit, ale byl mu blbý dát prázdnou obálku do urny, nevím.
3: Výsledky skončí ve sčítacím centru v Kamenici nad Lipou. Z Bořetína Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Volby 2026.

0: Lenka Filipová, její věnování na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Nové zastupitele zná už první město na Vysočině a je to to nejmenší město. Připojíme také příjemnou zprávu. Vysočina ve volební účasti válcuje ostatní kraje. Podrobnosti za pár minut.
1: Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
2: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Milujeme Vánoce!

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Náš kraj, tedy Vysočina, opět vyčnívá mezi tuzemskými kraji. Podle průběžných výsledků by tu volební účast opět mohla být znovu nejvyšší mezi všemi kraji. A to poměrně výrazně, jak zjistil redaktor Daniel Zach. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Vysočina zatím, a to podotýkám, že tedy sečtených je 80% okrsků, ční opravdu výrazně, blíží se k 58% účasti. Nejvíce blíží sousední jižní Čechy s procenty 53, ale třeba Praha má jen 28%, kdy jindy si můžeme říct, že Praha je tak polovina Vysočiny. Celorepublikový průměr je necelých 49% a připomenu tedy Vysočina skoro 58%.
1: Máme už ohlásit, nebo můžeme už říct nějaké konkrétní výsledky z některého měst u nás?
2: Můžeme, nepřekvapivě z toho nejmenšího. Lipnice na Sázavu vykázala, a ta účast je opět podobná jako na celé Vysočiny, 57%. Tamní sdružení Lipnický kopec pozbíralo 62% hlasů, bere 6 mandátů. Na konkurenty z Lipnice otevřené zbývají 3 mandáty. Žďírec nad Doubravou, tam mají zatím sečtená ne 2 ze 3 okrsků.
1: Říká Daniel Zach v dalším speciálním volebním vysílání, ve kterém budeme i nadále pokračovat. Díky za informace.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Ještě doplním, že další informace o průběhu sčítání výsledku najdete nejenom v našem vysílání, ale i na zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Volby 2026.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli už tady bude 18. hodina, aktuální zprávy nejen o volbách s Jaromírem Kulhánkem, no a po 18. pochopitelně budeme sledovat volby, ale také plnit vaše dechovková přání. Jožka Kolář přeje příjemný a pohodový sobotní podvečer.
3: 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V malých obcích na Vysočině měly výsledky voleb sečtené poměrně rychle. Aplikace e-doklady fungovala během voleb bez problémů. Hraje se 10. kolo nejvyšší fotbalové ligy. Hradec spadl s brněnským Artisem. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
0: Volby 2026.
3: Většina menších obcí na Vysočině uzná výsledky voleb do zastupitelstev a třetiny senátu. V některých byla podaná jediná kandidátka, po případě se počet navržených rovnal počtu zastupitelů. Rychlé bylo sčítání například v Bořetíně na Pelhřimovsku.
4: Do zastupitelstva a do senátu musíme je teda rozstřídit a spočítat.
5: Petra Petrková, předsedkyně volební komise v Bořetíně na Pelhřimovsku, uzamknula dveře volební místnosti.
4: Doufáme, že všichni voliči pochopili, že mají křížkovat a snad nebude žádný problém.
5: Výsledky skončí ve sčítacím centru v Kamenici nad Lipou. Z Bořetína Milan Soldán, Český rozhlas.
3: Další informace o průběhu sčítání a výsledcích voleb najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Aplikace e-doklady fungovala oba volební dny stabilně a prakticky bez front. Po uzavření volebních místností to řekl mluvčí digitální informační agentury Jakub Palata. Digitálním dokladem se u letošních komunálních a senátních voleb prokázalo odhadem přes 100 000 voličů. Agentura se zabývala jen individuálními potížemi, které obratem vyřešila. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec Českému rozhlasu řekl, že volby hodnotí jako řádné.
6: Nezaznamenali jsme žádné systémové nedostatky. To, co se projevilo jako nedostatek v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, to znamená e-doklady, tak tam digitální informační agentura zajistila bezproblémový chod aplikace.
3: Připomeňme, že v loňských volbách do sněmovny byla aplikace e-doklady nefunkční a přetížená. Východoafrická Eritrea obvinila sousední Etiopii z vyhlášení války. Požádala Radu bezpečnosti OSN, aby chování vlády v Addis Abebě odsoudila. Dnes o tom informovali agentury AFP a Reuters. Země se z vypovězení války obvinují navzájem. Rostoucí napětí souvisí s povstáním v etiopském regionu Tigraj. Eritrejští vojáci tam v minulosti bojovali po boku etiopské armády, teď ale Eritrea podle etiopské vlády podporuje naopak povstalce.
0: Sport.
3: Hraje se 10. kolo fotbalové šance ligy. Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0, Zbrojovka Brno prohrála s Jabloncem 0-1 a Hradec Králové s Artisem Brno 2-4. Brokaři Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na střelecké mistrovství Evropy bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Aténách suverénně vyhráli kvalifikaci, ve finále ale nestačili na Slováky a vítězné Rusy.
0: Počasí.
3: V noci bude převážně oblačno s teplotami kolem 4 stupňů. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne od severozápadu lokální přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Přidá se mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Ke střetu dvou osobních aut došlo na silnici 602 u Vyskytné na Pelhřimovsku. Nehoda tam blokuje jeden jízdní pruh, počítejte tam s komplikacemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je krátce po 18. hodině a i v rámci speciálního volebního vysílání si teď dáme dechovky pro Vysočinu. Já vám přeji příjemný a pohodový start do sobotního večera a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99. Tak jaká dechovka to dnes bude?
0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Ale můžete využít i dalších cest, které vedou do našeho studia, třeba přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Dechovek pro Vysočinu, anebo napište krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky. Bez háčku a čárek, jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. No a dnes kromě voleb také můžeme sledovat i různé sportovní zápasy. Kromě jiného se hraje i první hokejová liga. Do bojů zasáhly i týmy z Vysočiny. Sokolov vede nad Třebíčí v druhé třetině 1-0. A Jihlavská Dukla vede v Kolíně také ve druhé třetině nad místními Kozly také 1-0. No a my si dáme další muziku, dechovku. Jste pro, doufám, že ano. Boršická polka a Moravanka. Další může být i na vaše přání. Stačí zavolat 22 155 49 99. Joža Kolář přeje hezký sobotní večer.

0: konec v žádném případě neděláme, protože na telefonu je Jarda Zdačic, kterého vítám ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Joško, já písničku, kterou zahrají Legruti, jmenuje se Zrána Hubienka, bych poslal osamělý nemocným letem, který nikdo nedá zahrát. Písničku bych poslal ještě Markovi do Lanžota, protože ten mě včera dává hrát. Písnička bude, Joško, pro tebe a dáme ji pro všechny, kteří se zúčastní voleb.
0: Výborně, posíláme, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: Dalšímu dechovkovému přání se budeme věnovat za okamžik, teď v 18 hodin 15 minut. Pojďme zkontrolovat volby.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
0: V komunálních volbách v Jihlavě je v současné chvíli sečtena zhruba třetina okrsků. V průběžných výsledcích se na prvním místě drží tým pro Jihlavu, což je společná kandidátka občanských demokratů, lidovců a TOP 09. Zatím získala přes 38% hlasů. Druhé místo drží ANO, má necelých 22%. Nad 5% jsou také ještě STAN, Piráti a Fórum Jihlava a společná kandidátka SPD pro Svobodných a Trikolory. Volební účast se v krajském městě pohybuje okolo 36%.
1: Volby 2026.
0: A můžeme pokračovat s dalším přáním telefonickým. Hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Kolář. Já bych vás chtěla poprosit, kdybyste byl tak hodný a mohl zahrát mý sestře do dlouhých psy Anice Klementový. Ona se o ní stará, její dcera Pavlínka, písničku Na Šumavě je dolina.
0: Dobře. Není v tom žádný problém, posíláme
2: ano,
0: s Budvarkou.
2: Ano, děkuji moc krát.
0: Není zač.
2: A patří i vám.
0: Děkuji, naslyšenou, hezký večer.
2: Já taky, nashledanou.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Jubilejní 10. ročník pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A také paní Janou z Kuječina. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Kolář. Krásný podvečer vám a všem posluchačům. A dneska je takový smutnější upršený den, tak svým přátelům udělám radost písničkou. Mm-hmm. Posílám písničku Majce a Standovi Leciaksovým do Skály, našim sousedům, manželům Dolejšovým, Ivance a Petrovi, Slávce Divišové do Třebíče, paní Věrce a Mirkovi Irzovým do Batelova, Jirkovi a Vladce Prokopovým do Zdislavic, Janě a Jardovi Přibylovým do Vyskytné a panu Mílovi do Vilémovic a jeho rodině. Všem vám přeju štěstíčko, zdravíčko a hezké podzimní dny. A písnička bude, pane Kolář, i pro vás.
2: A já moc krát za všechny děkuji. Vybrala jste Hustopeckou dolinečku, tak si ji v podání Moravěnky pojďme poslechnout. Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuji.

0: Sobotní dechovky pro Vysočinu pokračují. Zdravím paní Vlačku z Větrného Jeníkova. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. Já bych chtěla zahrát večer, jak měla Věrka Havlová zvíte svátek. A v pondělí má dcerka 28 let a chtěla bych jí zahrát nečeský Mařenky a chtěla bych si to ještě poslat paní Janě Bělaký do Jelmu.
0: Tak všechny zdravíme, posíláme veselku a české Mařenky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu budou pokračovat za chvíli, teď je opět čas na to, abychom se podívali na zoubek aktuálním volebním výsledkům.
1: Volby 2026.
2: Na Vysočině zbývá v komunálních volbách sečíst lehce přes 10% volebních okrsků. Podle Českého statistického úřadu se účast pohybuje kolem 56%. Průběžné výsledky z větších měst v kraji přináší redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková.
3: Z okresních měst vede ve sčítání Pelhřimov. Tam je sečtených přes 80%. Nad 60% hlásí Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a před chvílí i Jihlava. Shrnu ještě průběžný výsledek prvního kola senátních voleb. Opět zůstává beze změn. Na Pelhřimovsku vede občanský demokrat Ladislav Med a na Žďársku nestraník Michal Šmarda.
1: Volby 2026. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

Než se podíváme na další přání v dnešních dechovkách pro Vysočinu, pojďme zkontrolovat výjimečně nikoliv volby, ale góly, protože se hraje první hokejová liga a Sokolov Střebíčí prohrává po druhé třetině 1-2 a stejný výsledek je i v Kolíně, kde Dukla Jihlava také po druhé třetině vede stejně 2-1. Další přání je z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz. Zahrajte pro moji milovanou Haničku písničku od Jošky Černého za Starou Břeclavu. Písničku a pusinku posílá milující Josef.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: V Řechovkách pro Vysočinu budeme za chvíli pokračovat s dalším telefonickým přáním. Teď se pojďme podívat na chvíli opět za volbami.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
0: V Pelhřimovském senátním okrsku po sečtení 87% hlasů vede občanský demokrat Ladislav Met s 31% hlasů před Michalem Kozárem z ANO. Ten nazbíral zatím 27%. Na Žďársku má do druhého kola nejblíž nestraník Michal Šmarda s 29%. Na druhém místě je lidovec Josef Klement na 26%. Sečteno je tam 88% hlasů.
1: Volby 2026.
0: A na lince už je Bohušek z Poděšína, který bude volit písničku pro sebe nebo pro nikoho jiného. Vítej v našem vysílání, ahoj.
2: Ahoj Jožo, zdravím všechny posluchače, já už jsem volil včera.
0: Výborně. A dnes budeš volit taky, ale v muzice, jak jsem říkal, pochopitelně.
2: Já budu volit písničku, už mám zvolenou, vybranou. A tak bychom zahráli vítězům volebním v Poděšíně, ať se jim daří a přeju jim všecko nejlepší do té funkce. A ještě by to bylo pro bráchu taky a pro švagrovou. Zahráli bychom písničku Překrásné Valašsko. Já jsem tam byl na vojně, tak na to rád vzpomínám, poněvadž Valaši, kamarádi, už tenkrát nosili dobrou slivovičku na vojnu.
0: To věřím. Tak posíláme Valašku, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj, díky.

Když projíždím zálesím, cítím už dech toho kraje. Nádherné předjaří, když sníh v lesích taje a pramínek z pasek napoví, chuťas, kdo domov nesmí.

0: valašských lesů kolébka, dřevěný koník v koutě leží. Vracíš se domů s podzimem, když do vlasů sníh už sněží a Radhošť náruč do kořán teď věrnost tvojí žehná.
1: Samotní dechovky pro Vysočinu jsou trošku zvláštní dnes, protože hodně sledujeme volby, sledujeme také hokej, tam se nic nového nestalo. Jak Jihlava, tak Třebíč na ledě svých soupeřů na začátku třetí třetiny vedou 2-1 a my se můžeme podívat na další přání z SMSky. Dobrý den, zahrajte pro Honzu z Brna a taky pro mě písničku Zvonky štěstí od Mistřiňanky. Díky moc, Alena. Tak posíláme.

Sobotní dechovky pro Vysočinu pomalu ale jistě končí, ovšem Jožek Kolář se s vámi neloučí, protože speciální volební vysílání na vlnách Českého rozhlasu Vysočina bude pokračovat až do 22. hodiny a já zůstávám vaším průvodcem a společníkem. No ale ještě než si pustíme poslední písničku, pojďme se podívat za hokejem, protože se hraje první hokejová liga a Třebíč vede v Sokolově ve třetí třetině 3-1, Dukla Jihlava v Kolíně také ve třetí třetině 2-1. Tak držíme celkem z Vysočiny palce a o vývoji vás pochopitelně budu informovat v našem dalším vysílání. Za chvíli zprávy, teď Vasenoviáci a Bílá Lália. Tečka za dnešními dechovkami. Zítřejší opět po 18. hodině.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Volby se na Vysočině obešly bez incidentů. Miloš Vystrčil by rád pokračoval v čele Senátu. Judista Krpálek vyhrál na mistrovství světa zápas o bronz a má 6. světovou medaili. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
2: Volby 2026.
3: Na Vysočině nedošlo během volebního víkendu k žádnému narušení pořádku ve volebních místnostech, ke kterému by byla přivolaná policie, potvrdila to mluvčí Dana Čírtková. Komunální volby se v kraji konaly s výjimkou dvou obcí všude, na Pelhřimovsku a Žďársku navíc lidé volí i do Senátu, pokračuje Dana Čírtková.
4: V kraji Vysočina jsme nemuseli v průběhu voleb řešit žádné mimořádné události ani žádné narušení veřejného pořádku a průběhu voleb.
3: Miloš Vystrčil z ODS by chtěl pokračovat ve funkci předsedy Senátu, řekl to ve volebním štábu občanských demokratů. Dodal ale, že výsledky k tomu musí vytvořit podmínky. Cílem ODS je v Senátu podle Vystrčila obhájit 5 mandátů.
5: Samozřejmě, kterýkoliv mandát navíc je úspěchem, pokud se vám nepodaří všechny mandáty obhájit, tak samozřejmě to nebude úspěch. To neříkám nic nového a co se týká komunálních voleb, tam bych byl velmi rád, kdybychom byli zastoupeni v co nejvíce statutárních městech.
3: Horní komoru vede Vystrčil od roku 2020, kdy nahradil zesnulého Jaroslava Kuberu. Senátoři ho pak do funkce znovu zvolili už 3x. Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů, rodině se ho večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý. Má tmavé, krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe mít také modrý batok z obrázky Planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158.
2: Sport.
3: Judista Lukáš Krpálek vybojoval svou 6. medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz, když v posledním zápase porazil 2 bodovanými technikami Fina Pumulainena. Pro Krpálka je to jeden z největších vrcholů úspěšné sezony.
6: Vybojoval jsem prostě z dvou obrovských vrcholů, z mistrovství Evropy stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili. Podařilo se mi vybojovat 5. místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě. Ta sezona pravděpodobně ještě není ukončená, ale už teď to bylo něco nádherného a určitě bych tomu chtěl pokračovat.
2: Počasí.
3: V noci bude převážně oblačno s teplotami kolem 4 stupňů. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne od severozápadu lokální přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Přidá se mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Ke střetu dvou osobních aut došlo na silnici 602 u Vyskytné na Pelhřimovsku. Nehoda tam blokuje jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Volby 2026.
7: Krátce po 19. hodině s vámi u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zůstává Joža Kolář a pokračuje náš volební speciál. Vysypat urny, rozstřídit obálky a pak pečlivě sčítat. Taková je teď práce komisařů v celém kraji. Ne každý hlas je ale platný. Co může také skončit v obálce, uslyšíte už za chvíli v reportáži z Bořetína.
2: Volby 2026.

0: Věra Špinarová dospívala v 19 hodin 12 minut. Jdeme se opět podívat za naším volebním speciálem.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
0: Někde už mají sečteno, jinde se bude na výsledky čekat do večera. Volební komise stále zpracovávají obálky, které skončily v urnách. Jednodušší práci mají v menších obcích, například v Bořetíně na Pelřimovsku.
2: Nikoho v dohledném okolí nevidím.
3: Je přesně 14 hodin a Petra Petrková, předsedkyně volební komise v Bořetíně na Pelřimovsku, uzamknula dveře volební místnosti.
2: Teď akorát budeme otevírat schránku a budeme počítat všechny lístky.
3: Ještě přenosná urna.
2: To jo, ale to nejde víš vůbec jako ani roztrhnout.
3: Takže teď, jestli to chápu dobře, je třeba dát na stranu.
2: Teď musíme, ano, rozstřídit obálky, jelikož do zastupitelstva a do senátu musíme je teda rozstřídit a spočítat. Tak tady máme první neplatný hlas.
3: Je v modré obálce.
2: Je v modré obálce.
3: Jde to poměrně rychle, já si možná obrátím na zapisovatelku, kolik lidí tady přišlo k volbám.
4: Zíková, Tereza. Něco kolem 60 z 93 voličů.
3: Teď začne počítání, ty komunální volby asi budete mít jednoduché.
2: Komunální volby budeme mít jednoduché z důvodu toho, že máme jenom jednu stranu, takže by to neměl být problém. Doufáme, že všichni voliči pochopili, že mají křížkovat a snad nebude žádný problém. A
3: vlastně i počet kandidátů je stejný jako počet zastupitelů.
2: Přesně tak.
3: Dostane se každý.
2: Ano. To stejně sečteme ještě. Pro kontrolu pro nás, že jo. Tak to jsem nečekala.
3: No a co se děje v takovém případě, že skončí volební lístek z komunálních voleb v senátní obálce?
2: V tom případě...
4: To ani není volební lístek, to je jenom návod, jak volit. Někdo se asi nechtěl zúčastnit, ale bylo mu blbý dát prázdnou obálku do urny, nevím.
3: Výsledky skončí ve sčítacím centru v Kamenici nad Lipou. Z Bořetína Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Podrobné informace o průběhu sčítání výsledků voleb najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Volby 2026.
0: Jediné referendum na Vysočině už má spočítané výsledky. Lidé v Trnavě na Třebíčsku v něm odmítli výstavbu centru. Podrobnosti už za chvíli. Bruce Springsteen na písnička My Hometown přichází právě teď v 19 hodin 14 minut. Hezký večer.

0: Příjemnou hudební společnost nám na vlnách Českého rozhlasu Vysočina dělala Anna K., která zavírala oči. Oči klidně zavírejte, ale uši mějte otevřené.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
0: Obyvatelé Trnavy na Třebícku odmítli výstavbu cent v centru obce. Rozhodli o tom v referendu. Bylo jediné v kraji, které se konalo spolu s letošními komunálními volbami. Podrobnosti má reportérka Aneta Skořepová. Hezký večer.
2: Dobrý večer. Obyvatelé Trnavy odpovídali poslední dva dny na složitěji položenou otázku, která zněla následovně. Souhlasíte s tím, aby obec Trnava nepořídila změnu územního plánu, která by umožnila využití 8 pozemků v katastrálním území Trnava u Třebíče ze současných ploch zeleně na plochy určené pro bydlení v rodinných domech? Odpověď ano zaškrtlo více než 54% hlasujících. To znamená, že lidé výstavbu odmítli a podpořili postoj radnice, která už dřív změnu územního plánu odmítla. Obec vypsala referendum proto, že žadatele o změnu územního plánu v petici podpořilo přes 100 obyvatel.
0: Ano, nad tou otázkou bych teda musel dlouho přemýšlet, než bych na ní odpověděl. Každopádně je výsledek referenda platný a provedení obce závazný?
2: Ano, je. Referenda se nakonec zúčastnilo 53,7% voličů, což stačilo k tomu, aby bylo platné. A vzhledem k počtu odpovědí pro, což bylo už zmíněných 54% hlasujících, to stačilo i k tomu, aby bylo závazné provedení obce. To se nyní musí rozhodnutím občanů další dva roky řídit.
0: Říká reportérka Aneta Skořepová, se kterou jsme probrali referendum v Trnavě na Třebíčku, které tam proběhlo v rámci komunálních voleb. Díky za informace, hezký večer.
2: Já děkuji, hezký večer.
1: Volby 2026.

Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich cyklek. Snad se chtěl modlit.

Pojďme se teď od voleb na chvíli v našem vysílání odskočit ke sportu. Před několika minutami skončila některá utkání první hokejové ligy a oba týmy z Vysočiny byly úspěšné. Sokolov Třebíč 2-3 a Kolín Jihlava 1-2. To jsou konečné výsledky. Oběma mužstvům gratulujeme k zisku 3 bodů do prvoligové tabulky a posíláme další muziku vám všem. Žoli Taxi, vzpomínka na 80. léta a kráska jménem Vanessa Paradis.

0: hudebním programu Českého rozhlasu Vysočina nás za chvíli čeká Petr Novák s písničkou Povídej, ale teď se pojďme podívat opět na zoubek aktuálním volebním výsledkům.
1: Volby 2026.
2: Poslední necelá 4% zbývají na Vysočině sečíst v komunálních volbách. Urnám přišlo podle Českého statistického úřadu na Vysočině zatím přes 55% lidí. Přehled z větších měst má ve studiu připravený redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková.
3: V Pelhřimově je sečtených přes 95% okrsků. K cíli se blíží i komisaři ve Žďáři nad Sázavou, kde je sečteno 92%. Zhruba desetina okrsků ještě není sečtená v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a Třebíči. V krajském městě s velkým náskokem vede tým pro Jihlavu, tvořený ODS, Lidovci a TOP 09. V druhém největším městě na Vysočině vítězí Hnutí pro Třebíč. Hnutí ANO je v obou případech na druhém místě. A aktuální přehled z prvního kola senátních voleb z Pelhřimovska a Žďárska uslyšíte v následující půlhodině od mých kolegů.
1: Volby 2026.

0: 19 hodin 36 minut dospíval Miroš Birka a než si pustíme For Non Blondes, přichází opět volby.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
0: No a tentokrát se budeme věnovat senátním. Na Žďársku a Plzeňsku si lidé vedle zastupitelů vybírali při volbách i své senátory. Druhé kolo senátních voleb je čeká příští víkend. Kdo se do něj dostane v plzeňském obvodě? Na to se teď ptám redaktorky Terezy Pešoutové. Dobrý večer.
2: Hezký večer. V tuto chvíli je spočítaných 94% všech okrsků. Zbývá jich se číst už pouze 20. V tuto chvíli to vypadá, že si do druhého kola dostane Ladislav Mec ODS, ten totiž s 31% mezi kandidáty vede. Na druhém místě je za ním Michal Kozár z Hnutí ANO, ten má teď 27%.
0: Kdo další ještě na senátora a na Plzeňsku kandidoval?
2: Na třetím místě je teď současný senátor a kandidát s Hnutí srdcem a rozumem Jaroslav Chalupský, který od voličů zatím získal 24% hlasů. O místo v senátu v obvodě Plzeňov dále usilovala i Karolína Kubisková z uskupení Výzva, Lucie Pavlůřádová z SPD a Pavel Hodáč z KSČM.
0: Ještě doplním, že podrobné informace o průběhu sčítání výsledků voleb najdete i na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Tereza Pešoutová a aktuální informace. Děkuji a pěkný večer.
2: Naslyšenou.
1: Volby 2026.

víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Mimořádně napínavý souboj zažívá žďárský senátní obvod. Na prvním místě je zatím nestraník Michal Šmarda. Kdo ho ale doprovodí ve druhém kole, na to si ještě počkáme. Možná do posledních chvil. Podrobnosti má ve studiu reportér Daniel Zach. Hezký večer.
2: Hezký večer a mluvím právě ve chvíli, kdy ten souboj skutečně nesmírně napínavý. Oba dva, tedy jak Občanský demokrat Radek Černý, tak lidovec Josef Klement, jsou na přibližně 25%. A když říkám přibližně, tak ten rozdíl mezi nimi je pouhé 2 hlasy v tuto chvíli. Radek Černý vede 10 315 hlasů, Josef Klement 10 313. Já přiblížím vývoj. V 19 hodin to byl ještě náskok 250 hlasů pro Josefa Klementa, obhajujícího současného senátora. 19.25 v tu chvíli stále ještě stenčující se, ale plus 26 hlasů ve prospěch Josefa Klementa. 19.27, v tu chvíli jsem si obnovil prohlížeč a v tu chvíli právě se ustanovil ten stav, který je v tuto chvíli. Já si ještě teď obnovuji tady, ano, stále v tuto chvíli je to o pouhé 2 hlasy a zbývá nám k sečtení ještě 8 okrsků.
1: No tak to je opravdu velké drama. Michal Šmarda na prvním místě, tam už je to asi jasné, získal kolik hlasů?
2: Není to úplně jasné, ale můžeme veskrze počítat, protože se to tolik nemění a tolik nepřelívá. Vede v tuto chvíli z 28% hlasů. Není to takový velký odstup od těch prvních dvou, ale je přece jen znatelný. Když se podívám, tak je od obou dělí nějakých víc než 1000 hlasů. Připomenu, před 6 lety to byl Michal Šmarda, dnes nestraník, tehdy sociální demokrat, kdo byl poraženým účastníkem druhého kola právě proti lidovci. Josefu Klementovi šanci má tedy na repete, byl by prvním senátorem z Nového Města. Na Moravě prvním senátorem z ODS by případně byl Radek Černý, prvním senátorem, který obhájil, by případně byl Josef Klement, takže i takovéto zajímavé výsledky můžeme mít, ale uvidíme, je jisté, že bude druhé kolo. Za týden dodám tedy zbytek pole, čtvrtý na páse poslanec Radek Koten z SPD, skoro 17%, pole uzavírá David Moss ze Spojených demokratů Sdružení nezávislých, necelých 5%.
1: Daniel Zach a dramatický vývoj v senátních volbách na Žďársku budeme samozřejmě i nadále sledovat. Díky za informace, hezký večer.
2: Hezký večer.
0: Volby 2026.

V dnesním večerním vysílání Českého rozhlasu Vysočina pro vás sledujeme nejenom aktuální volební dění, respektive průběžné, někde už i konečné výsledky, ale také sport pochopitelně nezůstává stranou naší pozornosti. Dnes se hrálo kompletní 12. kolo naší druhé nejvyšší hokejové soutěže a oba týmy z Vysočiny byly úspěšné, protože jak Horácká Slavia Třebíč, tak Dukla Jihlava ve svých utkáních zvítězili. Konkrétně Jihlavská Dukla uspěla v Kolíně 2-1 a Horácká Slavia Třebíč 3-1 v Sokolově.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkáni vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
2: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
1: Písničky, které nestárnou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Volby v Jihlavě vyhrál tým pro Jihlavu. Rodinné domky v centru Trnavy nebudou, voliči o tom rozhodli v referendu. Hokejisté Jihlavy i Třebíče vyhráli v Maxalize na hřištích soupeřů. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
1: Volby 2026.
0: V Jihlavě vyhrál komunální volby tým pro Jihlavu, tedy spojení ODS, Lidovců a TOP 09. Po sečtení více než 90% okrsků má přes 37% hlasů. Na druhém místě je hnutí ANO, na vítěze ztrácí necelých 14% bodů. Další podrobnosti přidává redaktor František Jirků.
2: Podle neúplných výsledků se dostanou do zastupitelstva stejné subjekty, jaké v něm zasedali v předchozích 4 letech. Kromě týmu pro Jihlavu a ANO v něm budou i zastupitelé za STAN, který je třetí a jeho zisk se pohybuje okolo 12%. Čtvrtá je společná kandidátka Pirátů, Fóra a Zelených. Má přes 8%. A 5% hranici překročila také SPD. Rozhovory s lídry dvou nejsilnějších stran v Jihlavě vám nabídneme po zprávách.
0: Volby do zastupitelstva vyhrála v Pelhřimově Občanská demokratická strana. Získala tam více než 25% hlasů. Na druhém místě je hnutí ANO s necelými 21%. Lídr ODS a současný starosta Ladislav Med by v následujícím volebním období chtěl pokračovat se stávajícími koaličními partnery z KDU, ČSL a TOP 09. Pokračuje Med.
3: Já si myslím, že radnice zůstane podobná nebo na těch základech, na kterých pracovala poslední 4 roky. Nepředpokládám, že by mělo dojít k nějakým zvratům při těch koaličních jednání, tak jestliže to zůstane, tak bychom chtěli pokračovat v tom, co jsme začali, a to je dokončovat ty projekty, které jsme připravili.
0: Obyvatelé Trnavy na Třebíčsku odmítli výstavbu rodinných domů v centru obce. Rozhodli o tom v referendu. Výsledek je platný a závazný. Hlasování se zúčastnilo 54% voličů. Víc než polovina z nich byla pro zachování současného územního plánu.
4: Obec změnu územního plánu už dříve odmítla, žadatele ale nakonec v petici podpořilo přes 100 obyvatel a radnice proto referendum vypsala. Výsledek znamená, že v dalších 2 letech musí vedení obce ustanovení referenda respektovat ve svých rozhodnutích. Aneta Skořepová, Český rozhlas.
0: Počet obětí po ruském útoku leteckými pumami na ukrajinské Záporoží dál roste. Záchranáři našli v troskách bytového domu už 20 mrtvých, mezi oběťmi jsou i 3 děti. Nejméně 20 dalších lidí je zraněných a záchranáři dál v troskách hledají několik nezvěstných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svržení leteckých pum označil za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí na vývoz ruské nafty.
1: Sport.
0: V 12. kole Maxaligy se hokejovým celkům z Vysočiny dařilo. Oba totiž na hřištích soupeřů vyhráli. Jihlava zvítězila v Kolíně 2-1 a Třebíč přehrála domácí Sokolov 3-2. V průběžné tabulce tak patří Dukle 7. příčka a horácká Slávia poskočila na 3. pozici.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno s teplotami kolem 4 stupňů. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne od severozápadu lokální přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Přidá se mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině teď volně průjezdná. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
5: Krátce po 20. hodině pokračuje naše speciální volební vysílání. U mikrofonu s vámi zůstává Joža Kolář. Jak jste určitě zaregistrovali už v našem vysílání volby v Jihlavě, vyhrál tým pro Jihlavu. Za chvíli se spojíme s jeho lídrem, současným primátorem Petrem Ryškou.
1: Volby 2026.
5: Hudba také nechybí pochopitelně ani dnes večer v našem vysílání. Tohle je Marie Rotrová.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: A naše speciální vysílání pokračuje i ve 20 hodin 12 minut. V Jihlavě vyhrál komunální volby tým Pro Jihlavu společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09. Oslovil okolo 37% voličů. Jde o historický výsledek ve městě. Já teď mám na telefonu lídra současného primátora Petra Ryšku. Dobrý večer.
2: Hezký večer.
1: Pane primátore, jak hodnotíte ten výsledek? Od roku 1990 včetně žádný vítěz voleb do jihlavského zastupitelstva nezískal přes 29%.
2: Tak samozřejmě velice šťastný, já jsem dojatý a jsem vděčný lidem, že prostě tak to volili.
1: A čím si myslíte, že jste získali takovou podporu?
2: Tak já si myslím, že se sešlo několik věcí, jednak opravdu si myslím, že jsme velice pracovitý tým, že máme pracovité lidi, že jsme udělali hodně dobrých věcí pro Jihlavu. Pak se tam samozřejmě projevilo i to, že si myslím, že fakt jako jediní máme na ty další 4 roky úplně jasný program a lidem jsme to říkali a přesvědčili jsme, že to, co slibujeme, umíme i splnit. A potom si myslím, že jsme měli taky asi určitě nejlepší kampaň.
1: A budete znovu osilovat o post primátora?
2: Tak určitě budu usilovat o post primátora. A je pravděpodobný, že bych měl být, jako to už by v této situaci, pokud se nic zásadního nezmění, a myslím, že jsou jenom 2 okrsky už, které se musí sečítat, tak určitě toho primátora budeme chtít.
1: A co koalice, chcete pokračovat, co je současné? Zahajujete už dnes vyjednávání?
2: Dnes žádná vyjednávání nezahajujeme, necháme to na zítra, budeme se bavit, jak ANEM, ale samozřejmě i se STANem a s Pirátama. V podstatě pokud to skončí tak, jak to v tuto chvíli je, tak teoreticky jsme mohli složit asi s kýmkoliv z nich.
1: Mm-hmm. A v jakém časovém horizontu chcete mít půdorys budoucí koalice? Jak rychle?
2: Tak ustavující zastupitelstvo je 2. listopadu a my určitě nechceme spěchat, určitě se chceme pobavit do programu a určitě chceme právě, protože jsme zvyklí to, co slíbíme, splnit. Takže chceme, aby se tam co nejvíce toho, co jsme slíbili, aby se do toho programu propsalo a samozřejmě i to bude hrát určitou roli.
1: Jaké priority budete mít pro ty následující 4 roky, které vás čekají?
2: Já úplně nerad mluvím o prioritách. My tam máme 10 věcí, které se musí udělat. A jako samozřejmě jsou tam velký třeba investiční akce, ale bez každého běžného, každodenního života ve městě by to město nefungovalo. To znamená, proto jsme udělali i celkem, bych řekl, jasný plán a jasný program na ty 4 roky. A úplně stejně důležitá je pro mě velká investiční akce, jako je třeba centrální dopravní terminál, který musíme dokončit 2. etapou. A úplně stejně důležitý je úklid města nebo bezpečnost města, jak budou fungovat strážníci a další.
1: Říká primátor města Jihlavy Petr Ryška. Já vám ještě jednou gratuluji k volebnímu vítězství a přeji hezký večer.
2: Jo, moc děkuji. Na shledanou.
0: Volby 2026.

Speciální volební vysílání Českého rozhlasu Vysočina pokračuje. Já vám přeji příjemný a pohodový sobotní večer. No a za chvíli nás čeká rozhovor s Radkem Popelkou, jihlavským lídrem ANO, které pravděpodobně skončí na druhém místě v jihlavských komunálních volbách. Tak buďte s námi.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Hnutí ANO v Jihlavě poprvé nevyhrálo komunální volby. Skončí druhé za svými dosavadními koaličními partnery z ODS a KDU-ČSL. Já teď mám na telefonu dosavadního náměstka primátora a lídra ANO v Jihlavě Radka Popelku. Dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, jak hodnotíte výsledky voleb v Jihlavě? Poprvé jste nevyhráli, jste druzí.
2: Tak je to pravda, je to pro nás nová situace. Na druhou stranu máme zisk přes 20%, to jsme si tak nějak čáhli. Sice náš klub mírně oslabuje, ale stále jsme možná nejsilnějším jakoby klubem, co se týče jednobarevné kandidátky.
1: Čemu připisujete tak velký rozdíl těch zhruba 14% bodů mezi vámi a vaším dosavadním koaličním partnerem na jihlavském magistrátu?
2: Já si myslím, že určitě to hrálo velkou roli masivní kampaň, kterou kolegové měli, zvládli dobře, to jako klobouk dolů, a to mohlo u mnohých voličů rozhodnout.
1: Nemáte tady pocit, že vás bylo vidět méně než ODS lidovci v končícím období?
2: Rozhodně jsme do kampaně investovali násobně méně prostředků, času a možná energie, což je asi chyba. Ale takové to v průběhu celého volebního období bylo vlastně rozdělení rezortu, že ty tvrdé rezorty měli spíš kolegové, my jsme řídili ty měkčí projekty a ty prostě na veřejnosti nejsou tak vidět.
1: Budete se chtít podílet na vedení města nebo čekáte o odchod do opozice?
2: Tak my jsme přesvědčeni o tom, že společně jsme Jihlavu posunuli o obrovský kus dopředu a rádi bychom samozřejmě v této práci pokračovali dál.
1: A máte už nějakou domluvenou schůzku s vítězem voleb?
2: Zatím jsme si jenom vyměnili pár zdvořilostních frází, pogratulovali jsme, ale jako konkrétní termín ještě dovolený nemáme.
1: Říká náměstek primátora a lídr ANO v Jihlavě Radek Popelka. Díky za informace, hezký večer.
2: Díky, nashledanou.
0: Volby 2026.

0: Volby 2026.
1: Sčítání výsledků komunálních voleb na Vysočině vstupuje do finále. Zbývá se číst poslední necelá 2% volebních okrsků. Podrobnosti má redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková.
2: 21 zastupitelů znají lidé v Pelhřimově, 25 v Havlíčkově Brodě a kompletní složení 27členného zastupitelstva je známé i ve Žďáři nad Sázavou. V Třebíči zbývá se číst asi 3% okrsků. V Jihlavě zbývá se číst poslední okrsek. V prvním kole senátních voleb na Pelhřimovsku a na Žďársku zbývá u obou k úplnému sečtení přes 2%. I když není úplně sečteno, z dat vyplývá, že Vysočina opět dominuje v České republice s volební účastí. Aktuálně lehce přes 55%.
0: Volby 2026.

Láska je tu s námi, zpíval Petr Naď a s vámi všemi je také speciální volební vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Doplňovací senátní volby na Pelhřimovsku pravděpodobně vyhrál občanský demokrat Ladislav Med. Jeho první reakci si můžete v našem vysílání poslechnout už za okamžik. Hezký večer a pohodový volební víkend.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: 20 hodin 42 minut pokračujeme v našem speciálním volebním infoservisu. Z prvního místa bude do druhého kola doplňovacích senátních voleb nejspíš postupovat současný starosta Pelhřimova Ladislav Med z ODS. Ten po sečtení zhruba 98% okrsku získal 30,62% hlasů a na druhého Ladislava Kozára z hnutí ANO má náskok víc než 3% body. Na jeho první dojmy se ho zeptal redaktor Milan Soldán.
2: Vy jste v tom prvním kole senátních voleb skončil na prvním místě. Očekával jste takový výsledek?
3: Nečekal. Můžu říct, že nečekal. Myslel jsem si, nebo usiloval jsem o to druhé místo do druhého kola. A takže mě to mile překvapilo a samozřejmě musím poděkovat všem, kteří mi dali podporu a důvěru. Uvidíme, druhý kolo je nevyzpytatelný, protože se přelejou ty hlasy na nějakýho kandidáta a těžko odhadovat teďkom, kam se ty hlasy přelejou. Že?
2: Budete jednat o nějaké případné podpoře s některým z vašich protikandidátů, kteří v tom prvním kole neuspěli?
3: Uvidíme, já zítra bych si to chtěl zanalyzovat a uvidíme, jak to vlastně celý dopadlo, kde jsem v kterých obvodech nebo v kterých částech prostě regionu jsem neuspěl, že jo, tak se musím podívat proč a zřejmě na tom Hradecku, že jo, jsem byl míň známý přece jenom, takže musíme si to zanalyzovat a zítra to vyhodnotíme a budeme vidět.
0: Volby 2026.

Speciální sobotní večerní volební vysílání Českého rozhlasu začíná pokračuje i ve 20 hodin 47,5 minuty. Dalším kandidátem, který postoupil do druhého kola doplňovacích senátních voleb na Pelhřimovsku, je Michal Kozár z Hnutí ANO. Krátký rozhovor s ním přineseme hned po té další písnice. Tu má na svědomí Iveta Bartošová a jmenuje se Když láska schází.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Na druhém místě prvního kola senátních voleb v Římovském obvodu pravděpodobně skončí Michal Kozár z hnutí ANO. Někdejší ředitel tamní nemocnice a současný starosta Jindřichova Hradce zatím získal 27,3% hlasů. Na prvního Ladislava Meda z ODS mu schází víc než 3% body. K rozhovoru ho přivzal redaktor Milan Soldán.
2: Vy jste jedním z těch dvou kandidátů, kteří postupují do druhého kola. Co říkáte na takový výsledek?
3: Já děkuji všem voličům, kteří mi dali důvěru a jsem moc rád, že se to povedlo. Samozřejmě tak bude důležitý, aby k tomu druhému kolu přišli.
2: Nicméně nakonec jste skončil jako druhý. Očekával jste to lepší?
3: Samozřejmě tyhle výsledky se strašně těžce odhadují. Na druhou stranu byli dva kandidáti z Jindřichovo-Hradeckého jako obvodu, když to zjednoduším, a jeden z Pelřimovského, takový ten silný, takže ty hlasy se rozmělnily.
2: Budete s někým z těch, kteří neuspěli v tom prvním kole, vyjednávat o případné podpoře do toho druhého?
3: Já myslím, že podporu může vyjádřit kdokoliv, primárně asi se to projednávat nebude, budu se snažit spíš oslovit voliče, aby právě k druhému kolu přišel.
0: Volby 2026.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Volby do zastupitelstva vyhrála v Havlíčkově Brodě ODS. Motoristé získali mandát v Černoučku na Litoměřicku. V obci volil prezident Pavel. Německo ponechá i po americko-ruské dohodě o dodávkách nafty v platnosti všechny sankce vůči Moskvě. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby vyhráli v Havlíčkově Brodě z 21% hlasů občanští demokraté. V porovnání s předchozími volbami si polepšili o dva mandáty. V 25 členem zastupitelstvu jich budou mít 7. S koaličním vyjednáváním chtějí začít co nejdřív, pokračuje lídr ODS a současný starosta Zbyněk Stejskal.
2: První, co si musíme říct, je nějaké programové prohlášení, které bychom chtěli mít a s tím vlastně předstoupit před ostatní politické subjekty, které se dostaly do zastupitelstva, a budeme hledat shodu vlastně napříč všemi zvolenými subjekty.
0: Na druhém místě skončilo v Brodě hnutí ANO s 18%. Dále se do zastupitelstva dostalo i uskupení Broďáci, Lidovci, Město Moderně, Naše Česko, koalice SPD a Trikolora a Společně pro Brod. Výsledky komunálních voleb už znají například i v obci Černouček na Litoměřicku. K volbám tam přišlo skoro 80% obyvatel. Mezi nimi byl nakonec i prezident Petr Pavel, který měl původně volby vynechat.
3: Prezident Pavel po kritice ze strany veřejnosti i opozičních a koaličních politiků přerušil dovolenou a k volbám nakonec dorazil. Řekl, že hlava státu by měla jít občanům příkladem.
4: Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
3: Z obce, která má přes 300 obyvatel, se tak stalo jedno z nejsledovanějších míst letošních voleb. V obci těsně zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026. Jedním z úspěšných kandidátů uskupení je i Martin Král z Motoristů. Jde o prvního zvoleného zastupitele strany v komunálních volbách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Německo ponechá v platnosti sankce proti Rusku a bude dál podporovat Ukrajinu. Vláda v Berlíně tak reaguje na včerejší dohodu amerického prezidenta Trumpa s Moskvou o dodávkách ruské nafty. Trumpův krok ostře kritizovali opoziční demokraté v americkém senátu, kteří označili za zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Kyjev dohodu považuje za zbytečný ústupek, který jen umožní dál financovat ruskou invazi.
1: Sport.
0: Fotbalisté Plzně v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3-0. Vybojovali tak první domácí výhru od poloviny srpna. Jablonec vítězil na stadionu Zborovky Brno 1-0 a posunul se na čtvrté místo neúplné tabulky. Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno s teplotami kolem 4 stupňů. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne od severozápadu lokální přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Přidá se mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Volby 2026.
5: Ve 21 hodin 4 minuty vám hezký sobotní večer od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje Joža Kulář. Náš volební speciál pokračuje až do 22. Přeji hezký poslech a pohodový víkendový večer.
1: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Většina obcí na Vysočině už zná vítěze komunálních voleb. Vědí tak, kdo v nadcházejících 4 letech bude sedět v obecním zastupitelstvu. Do okresních měst se teď podíváme s redaktorkou Terezou Pešoutovou. Dobrý večer.
2: Hezký večer.
1: Je už všude sečteno?
2: Jako první měli sečtené hlasy volební komise v Pelhřimově a v Havlíčkově Brodě. V obou městech vyhráli občanští demokraté. V Pelhřimově pro ně hlasovala čtvrtina všech voličů.
3: Máme 25%, druhý ano, myslím 20%, už pak a lidovci, takže je to dobrý, no prostě.
2: Uvedl po skončení sčítání lídr ODS a současný starosta Pelhřimova Ladislav Met. Před 4 lety tam občanští demokraté skončili druzí za hnutím ANO. Obdobná je ta situace i v Havlíčkově Brodě. I tam při předchozích komunálních volbách vyhrálo ANO spolu s ženami za Brod. Teď je situace jiná a i v Brodě je vítězem letošních voleb ODS. Její lídr a současný starosta Brodu Zbyněk Stejskal takový výsledek neočekával.
4: Abych byl upřímný, tak jsme neočekávali takhle v podstatě razantní posun, protože důležité se podívat hlavně na přepočet mandátů a z 5 mandátů jsme získali 7.
2: Hnutí ANO je teď v obou městech na druhém místě.
1: A jak to tedy vypadá v těch dalších městech?
2: Tam už je v podstatě také sečteno, ve Žďáře nad Sázavou opět zvítězilo uskupení Žďár živé město v čele se současným starostou Martinem Mrkosem. Ve své funkci plánuje pokračovat.
5: Práce mě baví, naplňuje, vidím v ní stále smysl, kandidoval jsem jako lídr, což vždycky ten lídr je takový jako nepsaně kandidát na starostu.
2: V Třebíči už je vítěz také víceméně jasný, bude to hnutí pro Třebíč. Před 4 lety tam vyhrálo hnutí ANO. Uskupení pro Třebíč ale stejně získalo post starosty, tak jako v Havlíčkově Brodě nebo v Pelhřimově. I teď tím chce být lídr hnutí pro Třebíč Pavel Pacal.
6: Chtěl bych pokračovat, myslím si, že ta vůle od voličů je zde zřejmá.
2: Hnutí ANO skončilo stejně jako v Pelhřimově a v Brodě druhé.
1: A jak volby dopadly v krajské Jihlavě?
2: Jihlava je vlastně dalším městem, kde při minulých volbách zvítězilo hnutí ANO a tentokrát je až na druhém místě. To už teď můžeme s jistotou říci. V tomto případě je ale ten rozdíl opravdu výrazný. Tým pro Jihlavu, hnutí, ve kterém se spojili občanští demokraté, lidovci a TOP 09, získala totiž od voličů 37% hlasů. O 14% víc než hnutí ANO.
1: Říká Tereza Pešoutová, se kterou jsme shrnuli volební výsledky v okresních městech a krajské Jihlavě. Díky za informace, hezký večer.
2: Naslyšenou.
0: Volby 2026.

0: O báječné ženské zpíval ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina Michal Tučný a báječnou dramatickou informaci teď uslyšíte v našem speciálním volebním vysílání.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
0: Jediný hlas rozhodl o postupu do druhého kola senátních voleb na Žďársku. Mimořádně napínavé sčítání nakonec přineslo ten nejtěsnější výsledek. Srného reportér Daniel Zach. Hezký večer.
2: Hezký večer, tak ten nejtěsnější výsledek naskočil do systému Českého statistického úřadu před nějakými necelými 10 minutami a říká tedy: první místo Michal Šmarda 28%, nestraník, starosta Nového Města na Moravě. A teď na druhém místě 25,62 a na třetím místě 25,62. Josef Klement, lidovec, stávající senátor, Radek Černý, občanský demokrat, lékař. Rozdíl mezi nimi je pouhý jeden jediný hlas. Já jsem si psal, jak se to postupně vše vyvíjelo. Ještě v 19 hodin Josef Klement vedl o nějakých 250 hlasů, pak začal Radek Černý stahovat, někdy o 7:30 tak byl v plusu, pak měl vrchol nějakých 60 bodů plus pro něj. Následně před 9 hodinou večer se na chvíli dostal do vedení Josef Klement, aby Radek Černý byl v 73 hlasů v plusu v 20 hodin 47 minut a to zbývaly pouhé dva okrsky. No a nejdříve naskočil jeden, Josef Klement byl před tím posledním sečteným okrskem v plusu, vedl o pouhé 3 hlasy, naskočil ten poslední okrsek, který tedy znamená, že Josef Klement o jeden jediný hlas s počtem 11 373 končí druhý, postupuje do druhého kola, může obhajovat. Radek Černý 11 372, o ten jeden nestačilo. Připomínám, že tedy soupeřem lidovce Josefa Klementa bude vítěz prvního kola Michal Šmarda, nestraník.
0: Tak to je docela zajímavé. Může se na tom třetím místě třeba ještě bránit ten uchazeč, protože o jeden hlas to třeba se může lehce někdo splést, špatně to spočítat. A co potom, že jo?
2: Samozřejmě uvidíme. Vždy je možnost obrátit se na soudy ohledně výsledku. My pamatujeme něco takového při krajských volbách v roce 2020, kdy tehdejší sestava pro TOP Vysočinu se o jeden jediný hlas nedostala do krajského zastupitelstva. Vzpomínám si na to, že byl přepočet v některých konkrétních obcích, v některých místnostech, kde ta kandidující strana určila, řekla, tady možná se mohly nějaké hlasy ztratit, špatně započítat, špatně označit. Nedopadlo to tehdy. Samozřejmě uvidíme, je to v tuhle chvíli plně na vůli toho třetího v pořadí, jestli se rozhodne, že bude chtít tu situaci takto řešit.
0: Výborně. Nechme se překvapit, jak to dopadne. Přibližme se, jak to bude s druhým kolem, kde se bude volit.
2: Znovu v těch stejných volebních okrskových místnostech jako dosud. Lístky tentokrát už nedojdou do schránek. Vyzvednete si ty dva lístky ve volební místnosti, bude na nich tedy, je to čerstvá informace, těsná informace, jméno Michala Šmardy, to je jasné, nestraník, novoměstský starosta a k němu to druhé jméno, Josef Klement, současný senátor z KDU-ČSL. Volby vyberete tedy z těch dvou, tak to jsem neřekl, z těch dvou si vyberete jednoho, tak už to prostě chodí. Je potřeba, aby se o ten aspoň jeden hlas rozhodlo. No a volby jsou zase v pátek od 14 do 20 hodin, příští pátek tedy, a v sobotu pak od 8 do 14 hodin a pak už bude tedy ten vítěz jasný.
0: Tak uvidíme, jak to celé dopadne. Každopádně je to dramatické. Daniel Zach a s ním mimořádně těsný výsledek senátních voleb na Žďársku. Díky za informace, pěkný večer.
2: Hezký večer.
1: Volby 2026.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V krajském městě vyhrála koalice Tým pro Jihlavu. Na Pelhřimovsku zvítězil v prvním kole senátních voleb Ladislav Mec ODS. Hokejisté Jihlavy i Třebíče vyhráli v Maxalize na hřištích soupeřů. Zítra očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby v Jihlavě vyhrála koalice Tým pro Jihlavu. Trojice ODS, Lidovci a TOP 09 získala přes 37% a mají v zastupitelstvu 16 křesel. Na druhém místě s 23% se umístilo hnutí ANO z 10 křesly. 5 křesel obsadí STAN, po 3 křeslech mají Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených a také SPD, Svobodní pro a Trikolora v koalici. Vítěz voleb Petr Liška řekl, že chce být znovu primátorem.
2: Tak ustavující zastupitelstvo je 2. listopadu a určitě nechceme spěchat, určitě se chceme pobavit do programu a určitě chceme právě, protože jsme zvyklí to, co slíbíme, splnit, takže chceme, aby se tam co nejvíce toho, co jsme slíbili, aby se do toho programu propsalo a samozřejmě i to bude hrát určitou roli.
0: Do druhého kola senátních voleb bude na Pelhřimovsku postupovat z prvního místa Ladislav Mec ODS. Současný pelhřimovský starosta získal 30,48% hlasů. Teď se chce soustředit na to, jakým způsobem osloví voliče v následujícím týdnu.
3: Uvidíme, já bych si to chtěl zanalyzovat a uvidíme, jak to vlastně celý dopadlo, kde jsem, v kterých obvodech nebo v kterých částech prostě regionu jsem neuspěl, že jo, tak se musím podívat proč a zřejmě na tom Hradecku, že jo, jsem byl méně známý přece jenom, takže musíme si to zanalyzovat, ne, a budeme vidět.
0: Druhým postupujícím je Michal Kozár z Hnutí ANO, kterého podpořilo 27,15% voličů. Americký prezident Donald Trump vyzval k výměně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten kritizoval včera ohlášenou dohodu mezi Ruskem a Spojenými státy, která umožní dodávky ruské nafty na světové trhy bez hrozby amerických sankcí. Zelenský takový ústupek označil za projev slabosti. Trump ho obvinil z toho, že se nechce s Ruskem dohodnout.
1: Sport.
0: V 12. kole Maxaligy se hokejovým celkům z Vysočiny dařilo. Oba totiž na hřištích soupeřů vyhráli. Jihlava zvítězila v Kolíně 2-1 a Třebíč přehrála domácí Sokolov 3-2. V průběžné tabulce tak patří Dukle 7. příčka a Horácká Slávia poskočila na 3. pozici.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno s teplotami kolem 4 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme převážně velkou oblačnost, odpoledne od severozápadu lokální přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni. Přidá se mírný západní až severozápadní vítr, který místy v nárazech ještě zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte do cíle své cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátce po 22. hodině se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina loučí Jošek Kolář. Děkuji za vaši milou společnost. Vy se těšte na hvězdné návraty. Já se na vás těším zítra po hodině 11. Mějte se krásně, mějte se fajn.
1: Hvězdné návraty.
5: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
6: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
5: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
6: Horší je to s tím, jak se to, takový bílý.
5: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
6: Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
5: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
6: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
5: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš reč.
2: No,
4: čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
4: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
2: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
2: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
2: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci. Zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl nejstarší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet. 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju o toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní
6: na
7: začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz. Protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne? Že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohoto představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
8: Tak si vzpomněli na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
8: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
8: a
6: prostě jsem tam
8: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněnej, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no, tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. A pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pan Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, a to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Jo, ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky, já neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem říkal jsem, tak to je. Blondýna to bude Hrabánkovi, potom jsem za druhou říkal jsem, no černovlasá to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem za černoška tu si nechám. A takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu, po vzoru broadwayských divadel, brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historií Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervozněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak bys si vzpomněla na tu úplně první, zkouším jí.
2: První byla... Tahle ta. Pane Šejtr, prosím vás, rozbáte to. Lásky mé jsou zlaté tušky, očka svatojánské mušky.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...
4: My jsme jen zpěváci
1: toulaví, co máme,
2: co má,

0: Karlo.
1: A kde, jak je to dlouho, co jsme to nespívali?
2: Trošku, pár let už to bude, no.
1: 8 let při nejmenším. No, to bylo letí.
2: To bylo v 65.
3: No, kdy vy jste tam byla vlastně?
2: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
3: 4 roky, no.
2: Nesedneme si, mistře.
1: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
3: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
2: Tak já jsem byla Magdalena, což jsem neměla vůbec ráda, to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože...
1: A Buchta jsme tě říkali, že?
2: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
3: Tomu směřuju, ano.
2: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalenu, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
3: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
2: No proč jsem odešla?
3: Jak to skončilo?
4: Proč jsi mě vyhodil?
5: Vzrůst jako trošičku.
2: Já se pamatuju. Já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
1: Ano.
2: Že?
4: No a kdo byl další? A kdo byla další?
1: Kdo byla další?
4: Holčička.
1: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
4: Lucka, tak to neznám.
3: Yeah. Ona nezná Krecerová.
4: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
3: Ona si ho taky dala. Anaka.
4: Anaka.
1: Anaka.
4: Teď se to pěkně bylo.
6: Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. Jo. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
2: Fakt? A zase tě nosili v
1: kříži. No každý, co si zasloužil, že jo?
4: Proto jsem vydržela tak dlouho, že jo?
6: Střískal, že protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem... Říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
1: No, tak jsi na pěkný fracek taky, já si vzpomínám.
6: Já jsem byla hrozně drzá.
1: Ano.
3: A co vy jste spolu zpívali?
1: My jsme spolu zpívali...
6: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
1: Ptáčka je rabáčka.
6: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
1: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
6: Jak to vysoko.

0: nevím ano, dát. Ano, ano, holka, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No tak,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte? Máš s ním nějaký problémy nebo ne? Je hodnej?
4: No, je hodnej. A někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje.
5: No a...
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem to my ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co spí v botě,

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alkalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, který na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
3: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu,
4: jestli
3: z rokoka nebo
4: ze sama. Právě dohromady jsme hráli, no.
3: No, ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to
5: jste
6: je byl pravda.
5: Někde... To je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
5: No jo,
6: to myslím. Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
5: No, ty lidi už
6: to...
5: nežijou, co to slyšeli, takže... Nebo... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, pane Suchý.
6: No, tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona, trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Ne, špatně si rozumím, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž se tenkrát nosili. Adamky,
6: a to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: ale to jsme furt daleko od pramínku vlasů, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla, to bylo špinavý, že jo,
5: ano.
6: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlasů. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
5: A to bylo na těch žlutej?
6: A to bylo na žlutý.
5: Na těch žlutý.
6: Ano, na těch žlutý. Jsem si tam
5: to jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
6: No. No, to, vy se budete divit, já jsem byl ve dvojím ohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jediný v tričku. Že?
5: Ano, takže jste
6: takže
5: to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

je solo nezruší. A že bez ní se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa.

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda.

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krásných.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden, to byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili, no mohli jsme toho prožít víc, bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli, ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se teda já, on, ne, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No, dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička.
3: No, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál?
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: A takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí.

0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
1: No tak koně byly dva, jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý, a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
2: Tak to je horší varianta.
1: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
3: I
1: to
3: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval někdy.
1: No
3: si
1: jo,
3: tak jako
1: ale
3: zažertoval.
1: Člověku běhal mráz po zádech.
3: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
1: No to vůbec ne.
2: Drželi se odstup, pracovní, profesionální, od
1: no ale
2: zbytku.
1: Oni prostě,
2: souboru.
1: Ale myslím, byli tací.
3: No.
1: Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by...
3: Ne.
1: Se stýkali ani, mimo pracovně?
3: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
1: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
2: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
1: No,
2: a hodně zdraví.
1: Vy a víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je sobota 10. října po 11. hodině, po dni, který byl ve znamení voleb, výsledků, čísel, očekávání i nejrůznějších emocí. Přichází čas zvolnit. Na další 2 hodiny vás vítám u noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní datum ale připomíná ještě další důležitou věc. Právě dnes slavíme Světový den duševního zdraví. A tak teď necháme politiku stranou a budeme mluvit o nás samotných. O tom, jak se nám daří zvládnout každodenní starosti, tlak, stres a všechno, co se někdy v hlavě nahromadí víc, než bychom si přáli. Možná právě večer nejlépe poznáme, kolik toho v sobě celý den nosíme. Někdo umí vypnout, zavřít za sebou dveře a říct si pro dnešek už dost. Jinému běží myšlenky hlavou ještě dlouho do noci. A někdy nám k duševní pohodě stačí maličkost. Procházka, hudba, knížka, rozhovor s někým blízkým, chvilka ticha nebo třeba hezká písnička na rozhlasových vlnách. No a já se vás právě proto budu dnes ptát, co pomáhá vám, když je toho na vás moc. Umíte poznat chvíli, kdy potřebujete zastavit a odpočinout? Dokážete se udělat čas sami na sebe bez výčitek? A co vám v životě nejspolehlivěji vrací klid a dobrou náladu? Noční linka je tu dnes pro vaše zkušenosti, příběhy i obyčejné drobnosti, které vám pomáhají být v psychické pohodě. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu ráda, když dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 5 minut po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří psychické pohodě a drobným věcem, které nám pomáhají zvládat náročné dny. Kde hledáte klid, když vám hlava nechce přestat pracovat? Na to se teď ptáme paní Jany, která volá z Trutnova. Zdravíme vás.
1: Dobrý den, já zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jen máme Světový den duševního zdraví, tak co k tomu máte?
1: Takže začnu. Tak úplně nejvíc mě dobíjí dobří přátelé a potom příroda. A pohled do takové koruny stromu, posedět pod tím stromem, pozorovat ptáky a oblohu, ať už je modrá nebo na ní plujou bílé mráčky, tak to je vždycky to, co mě dokáže velice dobře dobít. No, já bydlím v paneláku a tady v tom našem vnitrobloku jsme měli do 24. srpna překrásnou, velikánskou, dá se říct, přírodní zahradu, kde byla spousta travnatých ploch, takový kopeček a spousta úžasných, nádherných stromů. Jen se na to srdce smálo a pod některými stromy lavičky, tam se dalo sednout v pohodě, v klidu, posedět. No a ze svého okna jsem se dívala vždycky na hrličky, na síkorky, na nejrůznější druhy ptactva. No a toho 24. srpna přijeli těžké stroje. Máme tady teď asfaltové široké cesty, spoustu uměle zbytečných chodníků, mnoho stromů pokácených, i když byly zdravé, dokonce i těch malých. A ty stromy, co zůstaly, a kdo ví, jestli ještě zůstanou dál, tak zmrzačené, uříznuté koruny, spodní větve, prořezané. Takže takhle to je, no.
0: Příroda musela ustoupit pokroku, předpokládám.
1: Ne, prosím vás, pokroku určitě ne. Pokrok je o tom, že se někde dobře cítím, že to tam je stále hezčí. Pokrok byl v tom, že když to sídliště tady začínalo, tak se sem ty stromy nasadily. A nebo ty mladší se nasadily později, třeba jenom před pár lety. To byl pokrok, že teďka to tady bylo opravdu krásné. Jinak tady nepokročilo nic, než že je tady mrtvá zem a tam, kde byly travnaté plochy, tak bagrem byly odbagrované. Ta tráva už tam není, tam je jenom hlína. Budou tady dělat pingpongové stoly a všelijaké blbosti. Tam stejně nikdo nebude chodit. Předtím tady chodili lidé z pejsky nebo na procházku, děti si tu hráli, kluci tady čutali s míčem. Prostě byla to nádhera a já jsem si tady procházela nebo jsem si šla sednout na lavičku a prostě v klidu, v klídku jsem koukala do korun těch stromů a tu nádhernou zelenou travičku. Věděla jsem, kde jaká květinka roste.
0: Chápu. Jani, no tak co s tím, jak jste si s tou situací poradila? Máte už nové místo, kam se můžete vydat za tím výhledem, za lesem, za čerstvým vzduchem?
1: Já vás, paní Barboříková, strašně špatně slyším. Když jste mě přivítala, slyšela jsem vás normálně.
0: Já vás slyším výborně stále.
1: Nevím, jestli tam ještě jste.
0: Ano, jsme
1: prosím.
0: Tady. Určitě
1: jo,
0: vás posloucháme.
1: Tam, no dobře, a nevím, co jste se mě ptala.
0: Co s tím? Tak přešla jste od tu svoji oázu, kterou jste měla na dohled.
1: Ano.
0: Tak kam teď
1: přišla
0: vyrází?
1: Přišla jsem o svoji oázu klidu. Protože já jsem i, to nechci teď říkat, aby mě nikdo litoval, ale já jsem dost vážně nemocná a někdy dojdu daleko, ale někdy jsem došla jenom do té své oázy před tím naším domem. Teď nebude kam.
0: Myslíte, že nebude kam? Budete muset někam popojít nebo popojet, ale určitě
1: ale
0: si najdete zase svoje místečko, kde vám bude dobře.
1: No, co jsme tady měli, to už tu nikdy nebude a to není jenom o mně. To se tady nelíbí nikomu a hlavně tady hnízdilo ohromné množství ptáků. na těch stromech. Tady to bylo prostě pro tu faunu a pro tu floru. Co tady bylo hrdliček, to bylo tak krásný. Co tady bylo prostě zeleně, kytiček. To je pryč, kde to jsme.
0: Chápu, že to je velká změna, když člověk má zeleň tak blízko a najednou tam není. O to víc je možná důležité najít si nějaké nové místo. Musíte, Jani, musíte se přizpůsobit a nezůstávat doma, hlavně třeba s těmi myšlenkami, které máte teď v hlavě, ale musíte se zase vytvořit nějaký vztah k dalšímu místu, kam se budete ráda vracet, kam budete chodit odpočívat, meditovat. Já vám přeju, aby se vám to podařilo, třeba vám někdo poradí. Opatrujte se, děkujeme za telefon, za to, že voláte a posloucháte.
1: Lékárnu, ve který bydlíme.
0: Bohužel si mě teď opět neslyšíte. Tak se rozloučíme a pustíme si písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Psychická pohoda může být velmi křehká, ale někdy ji dokáže vrátit jediná příjemná chvíle během dne. Jaká maličkost vám v poslední době udělala opravdu dobře?
3: V naší malé kuchyni loupli staré hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen. Vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

jdou kráčet rok za rokem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak se o sebe staráme zevnitř, nejenom navenek. Co byste poradili člověku, který má pocit, že už dlouho neumí skutečně vypnout? Je s námi Tadeáš z České Lípy, krásnou noc přeji.
1: Ano, zdravím všechny posluchače. Tak jsem chtěl říct, mě třeba pomáhá hodně příroda, nebo prostě dobrá hudba, dobrý jídlo a tak dále. Jako, snažím se prostě vyhejbat se, když to tak řeknu, psychiatrii, protože ta mi hodně ublížila. Jako, a snažím se prostě, jsem rád, když třeba jedu na rekreaci třeba do Krkonoš, nebo jsem byl tuhle Borový u Poličky, tam je hezky a tak, jako.
0: Takže příroda, ano, já myslím, že to je velká nabíječka baterek. A umíte tady až opravdu vypnout ten mozek?
1: No, někdy mi to dělá potíže, ale jako snažím se.
0: A co vám úplně nejrychleji zlepší náladu? Představte si, že máte nějaký problém v práci nebo doma. Co je váš takový života budič a první pomoc?
1: V práci naštěstí ani doma problémy nemám. Já mám hodnýho otce i dobrýho šéfa. Žiju sám, že partnerku žádnou nechci, ani děti, i když mě za to mnozí odsuzují. Ale třeba i dobrá písnička v rádiu, nebo říkám jít do přírody, nebo se stavit třeba na dobrý oběd.
0: A umíte se říct o pomoc, když ji potřebujete, Tadeáši? Když se třeba necítíte dobře a máte třeba pocit, že to někde přesáhlo tu únosnou mez, tak umíte se říct o pomoc?
1: Jo, ale říkám, snažím se vyhejbat se, prostě když to řeknou lůžkový psychiatrii, že mě hodně ublížili. Byl jsem několikrát hospitalizován a dopadlo to vždycky špatně. Jako.
0: Aha. A co je podle vás tedy pro duševní pohodu nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je umět si pomoct sám prostě. Najít si něco, co člověka těší, co člověk udělá radost a tak.
0: A co vám v poslední době udělalo nějakou obyčejnou lidskou radost?
1: Těžko říct, no, vy jste mě zaskočila.
0: Kdy jste se pousmál, zasmál.
1: Třeba teď nedávno otec udělal dobrou večeři, jako byli jsme na procházce a tak.
0: Tadeáši, tak děkujeme za to, že jste teď zavolal. To byla zajímavá myšlenka, umět se v určité chvíli opřít sám o sebe. Uvidíme, co na to ostatní posluchači, jestli to dokážou, nebo jestli někdy přijali tu pomocnou ruku třeba z řad psychologů nebo psychiatrů, nějakých terapeutů, lektorů, koučů. Opatrujte se, přejme vám pevné zdraví, nejenom to duševní. Krásnou noc.
1: Děkuji,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 23 minut po 23. hodině. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje.
1: Se nám to přerušilo.
0: Ano, přerušilo se nám to, ale myslím si, že jste zpátky naskočil a to rovnou do éteru. Takže krásnou noc přejeme. Jarda z Prahy.
1: Takže já přeju krásnou noc taky všem posluchačům.
0: Každodenní stres někdy přichází nenápadně a člověk si dlouho nevšimne, že už jede na doraz. Podle čeho poznáte, že byste měli zpomalit? Co vám pomáhá udržet si dobré duševní zdraví? O tom si dnes povídáme a na to se ptáme i vás, Jardo.
1: No, mně se líbil ten příspěvek toho pána přede mnou, který říkal, že nejlepší je si pomoct sám. A já skutečně si nedovedu představit, že bych byl v takovém rozpoložení, že bych potřeboval někde hledat pomoc. To prostě se mi asi nestává, nebo já nevím. Prostě ještě jsem na tom nebyl nikdy tak zle, abych musel vyhledat nějakou externí pomoc.
0: Já to rozumím a to jste ale šťastný člověk, doufám, že je to co nejvíce posluchačů, ale opravdu jsou momenty, kdy si člověk sám pomoci neumí.
1: No já když je mi nejhůř, tak si úplně prostě od srdce zakleju, což jako nevěřící můžu, a dejme tomu, dám si frťana nebo jo, něčeho tvrdýho, i když to normálně tedy moc neužívám. Nejsem zrovna milovník tvrdýho alkoholu, jsem pivář, ale myslím, že jsem takovej jako vyrovnaný a pohodový člověk, že i když mě něco jako by mělo smrtelně naštvat, jako jsem viděl lidi smrtelně naštvaný kvůli něčemu, tak když je to něco, co sám nemůžu změnit, tak já se prostě nedokážu na to naštvat. Já můžu být zklamaný z něčeho, to je pravda, může se mi něco nelíbit, ale abych byl tak zdrcený, že bych potřeboval úplně nějakou externí pomoc, to se mi teda ještě nepřihodilo. Protože vždycky se s tím dokážu nějak vyrovnat, anebo mávnout nad tím rukou a říct, když nejde o život, tak jde, víte o co.
0: Rozumím, že jste teda zvyklý pomáhat si sám, ale jsou životní situace, třeba po nějaké velké ztrátě nebo těžkém otřesu, kdy už člověk nemusí všechno unést vlastními silami a pomoc třeba psychologa může být důležitá a na místě.
1: No, dneska jsem se dověděl, dopoledne volala dcera jední naší kamarádky z Jižních Čech, kde jsme měli přes 30 let chalupu, chodili jsme k ním, kamarádili jsme se, byli to výborní lidi, nebo jsou to výborní, no bohužel teď byli, že ta kamarádka umřela. No bylo jí 80 a vím, jak je na ní, oni se špičkovali s manželem, s Mílou, jo, to je náš velice dobrý kamarád a ten dostal teď sám. A já si jenom umím představit, jak takový člověk se s tím teda vyrovná. Je mi ho hrozně líto a opravdu nechtěl bych být v jeho kůži, ale v takovém případě potom vidím, že tam asi bude potřebovat třeba nějakou pomoc vnějšku.
0: Alespoň dočasně, no. Nebo než se zbaví toho největšího traumatu. Jardo, otázka, na kterou jsem se těšila. Myslíte si, že je dnes už běžnější a přirozenější vyhledat pomoc psychologa, než třeba před 20-30 lety, že se o psychických problémech mluví otevřeněji než dřív?
1: No, já myslím, že se o nich v některých případech mluví až moc otevřeně. Že se všechny tyhle ty soukromí věci příliš tahají do fóra takovýho, nebo na veřejnost, jo. Mně to tak teda připadá, no. Nevím.
0: No, tak někdy možná může být náročné poznat tu hranici mezi tím, kdy je dobře o psychických potížích mluvit a kdy už je toho ve veřejném prostoru třeba příliš, jestli mluvíte o zrovna tady této skutečnosti. A tak mi řekněte, vaše první pomoc, vy jste říkal, že si dáte frťana nebo že na tím umíte mávnout rukou. Dá se teda říct, že jste takový flegmatik?
1: No to určitě nejsem. Slyšíme se?
0: Ano.
1: Haló.
0: Já vás ano. Slyším dobře.
2: Dobře.
1: Jo? Dobře. Tak dobrý, no mě to nějak mizí. Dobře, no tak já flegmatik určitě nejsem teda.
0: Tak, ale teď se tam moc ozýváme, Jardo, tak to prosím stlumte.
1: Prosím.
0: Musíte stlumit to rádio.
2: Jo.
1: Aha, tak rádio to dělá, tu blbost.
0: Mhm.
1: Já úplně zavřu, tak, a bude to...
0: Výborně, tak pokračujte.
1: Tak teď to bude lepší, no. Takže já si myslím, že nejsem teda flegmatik rozhodně, ale jsem takový dost vyrovnaný, no, prostě dokážu nad i vážnou věcí docela mávnout rukou, pokud se týká přímo mě, no. Já nevím, jak jinak bych to ještě formuloval, já myslím, že prostě si myslím, že hodně věcí se moc stahá a dělá se a zveličuje se to. My jsme byli zvyklí vždycky teda každý problém, který nemůžu vyřešit, no tak se s ním srovnám tím, že ho pošlu do kamsi, do kopru.
0: Dobře, tak Jardo, to spojení není ideální, opět se tam ozýváme, takže se rozloučíme, ale věřím, že jsme řekli všechno, co jsme potřebovali a že se budeme těšit na příště. Opatrujte se, zdravíme vás ze Zlína.
1: Děkuji, mějte se všichni krásně, pokud mě slyšíte, užívejte si ještě zbytku toho podzimu a přežijeme zimu snad.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v noční lince Českého rozhlasu hledáme recepty na dobrou náladu, které nestojí téměř nic a přesto fungují. Co vám dokáže zlepšit den během několika minut? Na to se ptá dnešní noční linka.

0: Někdy máme pocit, že musíme být pořád silní, výkonní a připravení zvládnout úplně všechno. Dokážete si dovolit chvíli, kdy nemusíte vůbec nic? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Mluvíme o psychické pohodě a to právě teď s paní Janou z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já vás, Januško, zdravím a také všechny posluchače. Já nejsem tak vybavená, abych se domnívala, že budu radit lidem, ale řeknu tak, co myslím, čím bych si poradila já. Především člověk se musí předem připravit, že v životě přijdou takové chvíle. Takže bejt na to připravený a snažit se mít nějaký zájmy, aby když se něco stane, aby předem už bejt, chodit do přírody, mít hodně koníčků. A jsou ale takové chvíle, kdy zasáhne osud a v případě svýho zdraví nebo blízcí, no tak to jsou těžké chvíle a to si člověk musí pomoct sám, musí tak nějak vzburcovat svůj rozum, ale hledat pomoc u druhých, to bych zrovna u psychiatrů a psychologů, to mám kamarádku psycholožku, ta si neporadí ani sama se sebou. Takže to bych zrovna nehledala. Ale myslím si, že když jsou těžké chvíle a zrovna to přijde, proč bych se nemohla vyplakat, tak se vypláču a zakleju, zařu a nejvíc pomáhá, když člověk pracuje, práce ta je neuvěřitelně a činnost hlavně nějaká. Hodně mít zájmů. Já třeba osobně chodím každý ten pátek plavat. Jsem už taky starší osoba. No, chodím ve čtvrtek, chodím šít. Už bošiju svý příbuzný sebe, dcery a tak dále. Snažím se číst hodně. I když mám chuť, tak si zaspívám. No, tak přijdou taky nějaké těžké chvíle. No, tak ty těžké chvíle jsou, tak mám chvíli, těžkou chvíli. Kdo je pořád v pohodě? Nikdo. No, takže takhle to je a nejvíc taky pomáhá takový procházky.
0: Řekněte, Jani, má počasí vliv na vaše náladu?
1: Prosím?
0: Jestli má počasí vliv na vaše náladu?
1: No, tak počasí, to víte, že je lepší, když je sluníčko, ale proč by nemohlo i pršet, příroda to potřebuje.
0: Jani, a teď mám záludnou otázku, jo? Potřebujete mít kolem sebe pořádek, abyste měla klid i v hlavě?
1: Jo, tak tohle je, to bych řekla, že to je dost důležitý. Mít okolo sebe uklizeno, to byste nevěřila, jak tohle pomůže. No a já vám tedy teď řeknu, my jsme teď v baráku v bordelu, protože my vyměňujeme okna, dveře, všechno. Všude máme samý balíky po chodbách, no tak to, ale jednu místnost, třeba jsem teď v kuchyni a ta je poměrně slušně už jako uklizená, jinak je to po baráku hrůza. Ale tak s tím se člověk musí smířit, protože když se to dělá, no tak je svinstvo, no. Ale tohle, aby měl člověk hezký prostředí, to je velice důležité. A taky, když jsou starší lidi, tak si říká, no ty šaty, to mě stačí, nemusím si nic kupovat, tohle to v tom dochodím v životě a to. A to ne. Mně se líbí, když se člověk hezky oblíkne, hezky se upraví, dbá na sebe. No to je velice důležité při tom, aby měl člověk pohodu. Moc důležité.
0: Ano, To je hezká myšlenka. Je taková zdánlivá maličkost, jako je hezky se obléct, upravit, udělat něco pro sebe, může člověku zvednout náladu a dodat trošku sebevědomí pro hezčí den. Děkuji za milé povídání, Jani. Děkuji i za tento praktický recept na lepší den a přeji vám, ať máte co nejvíc dnů, kdy se sama se sebou cítíte dobře. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy.
1: Děkuji a netrapte se zbytečnostma.
0: Tak to víte, že mluvíte k té pravé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Neskutečná paní Jana. Přesně to jsem měla před chviličkou na mysli. Že by to chtělo, aby jsem dokázala někdy ty myšlenky v hlavě uspořádat a nezabývat se maličkostmi. No ale od toho jsme jenom lidi a od toho je dnešní noční linka, abychom si to vzájemně připomínali. Za chvíli bude 3:15.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu a pan Michal. Zdravíme vás, krásnou noc.
1: Dobrý večer, dobrou noc. Tak volá Michal Sedlák z Myšlína, v současnosti tedy už z Prahy.
0: Michale, dnešní téma psychická pohoda. Dnes je Světový den duševního zdraví. Proto se povídám o tom, nakolik jsme schopni zvládnout svoje emoce v úvozovkách svůj život a nakolik si můžeme nechat pomoci, kdy třeba vyhledat tu pomoc, jak to poznat. Tak co k tomu máte?
1: Tak já k tomu mám hlavně to, že jsem aktuálně na antidepresivech. A představte si, oni mě ty léky vůbec nezabírají. Oni mě ty léky vůbec nezabírají a já se domnívám, že já totiž vůbec žádnou depresi nemám. Že já prožívám akorát hluboký smutek, který teda souvisí s mýma povahovýma rysama. Takže vlastně proto mi jako doplňovat ten serotonin nepomáhá. A já teda jsem po dlouhý době navštívil psychologa v rámci toho RS centra, centra pro roztroušenou sklerózu pro lidi, s roztroušenou sklerózou tedy, jako jsem já. A tam teda samozřejmě v rámci toho komplexu toho centra působí taky psycholog. A byl mi taky doporučen, no ovšem je to takový povídání, já nevím, no. Jako když bych se sešel s nějakým kamarádem v kavárně, tak mi to připadá nějak lepší. Nevím, no.
0: Určitě je důležité rozlišit smutek a depresi, to opravdu není totéž, i když se mohou v něčem podobat. Tak pokud máte pocit, že vám ta léčba nepomáhá, tak jak by měla, tak by bylo určitě dobré probrat to znovu s tím lékařem, který vám to předepsal. Vy jste říkal, že jste to řešil teda v tom RS centru, ale možná s tím konkrétním psychiatrem, který vám dal ten recept a společně hledat, co je pro vás nejvhodnější. Teď.
1: Přesně tak, ono v podstatě mi to ten psycholog nepředepsal, on myslím, že nemá ani pravomoc mi to předepsat, ale mi to předepsal neurolog mi to předepsal, no, a ten mě vlastně psychologicky nevyšetřil, že ano. No, to je jedno, zkrátka, já asi nejsem ten typ, na kterýho by vůbec nějaká psychoterapie zabírala a vůbec tak nějak s tím panem, on to vlastně není pan doktor, ten psycholog, on je to magistr, jo, magistr, já jsem se tomu podivoval, ale je to magistr, není to mudr, no, tak, ale...
0: Michale, pomáhá vám být mezi lidmi, nebo spíš potřebujete klid, když nemáte zrovna svůj den?
1: A to je právě zvláštní, že mě víc pomáhá být o samotě. A taky záleží na tom, v jaký situaci. Teď v současnosti jsem prožíval v srpnu hluboký smutek v souvislosti se ztrátou velmi blízké kamarádky. Já jsem se o tom ještě zmiňoval v noční lince s panem moderátorem Honzou Macounem, který nyní v říjnu, koncem října, bude mít taky téma truchlení. Dal na mě, já jsem mu to téma doporučil, takže chtěl bych teda posluchače pozvat k tomuto tématu, až ta noční linka přijde, až to nastane, tak si myslím, že to bude docela zajímavý povídání.
0: Michale, pomáhá vám chodit ven, být v pohybu, nebo máte nějaký koníček, ke kterému se rád vracíte?
1: A to je zvláštní, když mě je tedy nějak ousko nebo necítím se úplně duševně dobře, tak mě spíš pomáhá, lidi doporučují aktivitu a já spíš neaktivitu. Já si radši zajdu do kavárny, posedím tam chvíli tam pomeškám, dívám se na lidi okolo sebe, takzvaně pozoruju cvrkot, okolní cvrkot a vlastně se docela uvolním. Myslím si na své věci, mám hlavu plnou různých myšlenek a dost mě pomáhá, co mě v poslední době dost pomáhá, být v kontaktu a v současnosti tedy jsem v každodenním kontaktu s maminkou Veroniky, což je ta zesnulá dívka, kterou porazil vlak. Ta moje velmi blízká kamarádka a my si posíláme zprávy. Oni jsou momentálně na dovolení v Abcházii, protože samozřejmě tam, kde oni žijí, tak samozřejmě odtamtud mají omezené možnosti se někam dostat jinam. do ciziny a takhle, takže můžou do Abcházie, do Gruzie, už by to bylo složitější. A to je vám tak neuvěřitelně nádherný místo, ta Abcházie, to je na pobřeží Černého moře, jsou tam takový ty starý sovětský budovy.
0: Michale, to už bychom odbočovali od tématu, ale já vám chci poděkovat za tu otevřenost při dnešním povídání a doufám, že těch klidných chvil, třeba právě u té dobré kávy, kterou máte rád, ve vaší oblíbené kavárně, kde se člověk na chvíli zpomalí, bylo co nejvíce. Tak se často rozlížejte kolem a snažte si říct, vlastně mi může být dobře. Zkuste si to dovolit.
1: Ano. A ještě bych chtěl tedy na závěr všem posluchačům, který teď něco trápí, říct takovou větičku, krátkou větičku, kterou si říkají mezi sebou Islanďané, kterou jsem dneska mimochodem četl, protože ta jejich islandská povaha je vlastně formována drsností té přírody, ve které po celá ta staletí museli žít a přežívat. Oni říkají tehta retast, což znamená všechno nějak dopadne. No. A když si tohle to řeknu, tak hned je mi líp.
0: Ano, já teď přemýšlím, kdo to řekl, ten citát, všechno dobře dopadne a jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. Nevíte? Vy víte
1: to nevím,
0: všechno,
1: to,
0: Michale?
1: To jste... Ono, někdy tato moudra se někdy v různých obměnách objevují napříč všema kulturama, národama a... Takže ono se to tak jako, kolikrát nějaký přísloví slyšíte, třeba ruský přísloví nebo italský přísloví a vy zjistíte, že je český ekvivalent a některý se vám líbí víc, některý míň. To teď vlastně aktuálně něco, no to už bych se moc rozpovídal. Bylo by to zajímavé, ale čas nás tlačí, takže bych se rád rozloučil a chtěl bych všem popřát hlavně klidnou duši.
0: Byl to John Lennon. Michal, já jsem si
1: John
0: vzpomněla.
1: Lennon. Jo. John Lennon, ano. John Lennon, Jirko Ono a John Lennon, ano.
0: Opatrujte se zase někdy.
1: To byla doba.
0: Zdravíme vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co se s vámi děje, když se několik nocí pořádně nevyspíte? Pomáhá vám pro psychickou pohodu uklízení nebo práce rukama? Děláte někdy něco úplně obyčejného, třeba vaříte, pečete nebo pracujete na zahradě a přitom si nejlépe vyčistíte hlavu? To jsou podotázky k dnešnímu tématu duševní pohoda. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A paní Staňka z Bohumína přichází na návštěvu. Zdravíme vás.
1: Zdravím vás i posluchače. A přimělo mě k tomu ty různé citáty, které tam byly proneseny. Já taky nějaké mám. A jsou to citáty k dnešnímu způsobu života, poněvadž je to honba za něčím. A ta honba za něčím, aniž bychom si to uvědomili, nás vede potom ke dnu v životě, víte? Každý chce mít auto, dům, ale v podstatě má jenom dluhy, nemá nic. A já tvrdím jedno, že závist dělá z lidí duševní mrzáky. A malé dítě vyroste, alkoholik se z opice vyspí, ale blbec zůstane blbcem. Mm-hmm. A proto vám chci jenom posluchačům říct, nedělejte to a nehoňte se za něčím.

0: Já jsem tady měla taky složitý život, poněvadž v podstatě se mě narodilo druhé dítě, které bylo nemocné, v tom mi onemocněl tatínek, od sempečko jsem ho měla doma 18 let na vozíku, bez příspěvku, podotýkám, nějakého úřadu práce. Měla jsem sama později problémy, dvicední mozkové příhody, trojitou frakturu kotníku. Musela jsem pracovat, poněvadž mi po 3 letech, dalo by se říct, problému. Manžel v 51 letech odešel na karciogenní onemocnění, ale všechno se musí zvládnout. Nemůžu říct těm, kteří žijí, já se trápím, musím být tady pro ty živé. A to si musíme uvědomit.
1: Paní Staňko, pomáhá vám víra nebo nějaký duchovní život, nebo to není nic pro vás?
0: Ne, já jsem věřící, ale Jaruško, já věřím částečně, já věřím po svém, víte? Poněvadž já třeba v posledních letech si trošku nerozumím s některými věcmi z Bible. Vemte si Matouš 24:35. Nebe i země pominou, má slova nepominou, nebo moje slova nepominou. Nebo Ježíš, když se narodil, Herodes co dělal? Hledal Ježíše a kolik nemluvňátek připravil o život.
1: Paní Staňko, jak na vás působí třeba hudba? Když vám není dobře, pomůže vám?
0: Hudba? Ne, nepomůže mě. Mě opravdu pomůže. Práce, pomůže mi příroda, pomůže mi chůze. A já jsem workoholík. A co se týče toho pořádku doma, tak si myslím, že na ten jsem až hodně přecitlivěla. Já nemám ráda tretky někde postavené, nemám ráda zbytečné věci, na zdích pověšené, víte. Mám ráda takovou jednoduchost, jsem milovník křišťálu, kterého jsem se hodně zbavila, ale to nejcennější snad mi zůstalo z toho křišťálu, jo.
1: Paní Staňko, a víte, jakou zajímavou větu mi napsala paní Lenka na e-mail? Ona napsala, pomáhá odpustit. Odpustit.
0: Ano, ano, to je velice důležité. A víceméně, já myslím, ani nemá smysl na někoho zanevřít, víte? Uh-huh. To dělají lidi, že se naštvo a na někoho zanevří. A proč? Všichni máme nedostatky, jo? A myslím si, že takové ta nafoukanost, zanevřenost, pomluvy, to je zlé, jo? Ale k tomu lidé musí snad i dospět nebo dorůst, víte?
1: To je pravda. Ono je někdy náročné dovolit sám sobě, aby jsme tu křivdu v sobě nenosili, abychom odpustili, no? Jenom někdy to odpuštění nepřinese tu úlevu hned, když vlastně to řešíme jenom v sobě a nekomunikujeme třeba s tím druhým člověkem, jestli mi rozumíte.
0: Blbcem, nebýt blbcem.
1: No ano, a končíme tím, čím jsme začali.
0: A to
1: Jan Werich, že? Měl tolik citátů krásných, kde zmiňoval právě to slovo.
0: Nevím, kde jsem to popadla, no, víte, ano, to ano. Jako já takové citáty, které mám, tak si je tedy leta letoucí pěstuji a mě to pomáhá a uklidňuje mě to a ráda cestuji, víte, teďkom, když Odiska má takové zvýhodněné cestování za 900 na celý rok.
1: Tak to máme i s reklamou. Tak děkuju za vaše slova i za připomenutí, že někdy může být cestou k většímu klidu právě práce nebo to odpuštění, o kterém jsme mluvili. Tak vám přeji, aby se vám dařilo všechno, o čem jsme dnes mluvili, abyste všechno dobře zvládala a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště, paní Staňko.
0: Určitě. Mějte se krásně a žádné starosti.
1: Tak. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejném lidském hledání rovnováhy. O tom, co nám dává naději, co nás uklidní, co nám připomene, že i těžký den jednou skončí. Noční linka. A je tady nový den, je 5 minut po půlnoci. V něm zůstáváme u tématu duševní pohoda, protože právě 10. října jsme slavili Světový den duševního zdraví. Těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje ve znamení rozhovoru o tom, jak se máme nejenom navenek, ale hlavně uvnitř. A je s námi paní Marie, která volá z Rožnova pod Radhoštěm, noční linku Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: A už jsem v éteru?
0: Právě teď.
1: Jo, no, já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože já mám teda vlastní zkušenost. Já mám vlastní zkušenost a to z toho důvodu, že si myslím, že to není jenom, když je špatná nálada a člověk se jde projít do lesa nebo si dá frťana nebo dva nebo tři, ale to je úplně o něčem jiném. To už jsou totiž stavy, kdy člověk skutečně potřebuje tu pomoc nějakou odbornou a nesmí se stydět za tady tu pomoc prostě vyhledat. Já jsem dva roky jsem se starala o manžela, který byl ležák a to mě tak psychicky tedy vyčerpalo, že skutečně jsem tu pomoc teda vyhledala a to mě pomohlo. To není jako prostě, když má někdo prostě zlomenou nohu a oni mu to vyléčí, ale ta duše se taky musí vyléčit. A to není jenom, vezměte si ten příklad, teda, že takhle to řeknu, ale ta nedávna příhoda paní Jany, která prostě se byla měsíc tam někde, určitě víte, o čem mluvím, že?
0: Ano.
1: No, takže prostě neměla nikoho, pomoc nevyhledala. Člověk musí mít jednak někoho blízkého, komu se svěří tady s těmi svými problémy. A to nejsou jenom nějaké malicherné, že prostě se vám něco nepovede a teď máte špatnou náladu a jdete si koupit kabelku nebo boty nebo co já vím, ale to jsou závažnější věci. A jak každému doporučuji, kdo se do takové situace dostane, tak prostě to není ostuda vyhledat psychiatra, psychologa. To není žádná ostuda, když je jich dneska málo a těch problémů je čím dál tím víc u dospělých, u dětí. Jo, takže takhle já se na to dívám. Já jsem dneska člověk úplně v pohodě, protože mě pomohli tady ti lékaři, respektive paní doktorka, na kterou nedám dopustit. Já nemám žádná farmaceuta dneska, i když v minulosti jsem je měla. Já jsem dneska úplně zdravý, pohodový člověk a pomáhám ještě v současné době pomáhám jednomu prostě mladistvému, který se dostal do takové situace a věřím, že se mně podaří prostě ho dostat tady z tohoto všeho. Takže o tom to je, to není se projít do lesa, jo, to jsou banality. Ale
0: ano, člověk vždycky musí vyhodnotit to, jak závažný ten problém je. No vy jste se dva roky starala o ležícího manžela, to je neskutečně náročné, protože člověk soustředí všechny síly jenom na toho druhého a sám sebe vlastně odsunuje úplně stranou. No a pak, když teda se má starat sám o sebe, tak mu to vlastně ani nejde a neví, kde začít, takže je dobré si klidně jenom dočasně říct si o pomoc.
1: Ano, jak říkáte, prostě jako, není to ostuda, prostě. Mnozí lidi to ještě berou jako, že jde k psychiatrovi, takže prostě já nevím, kam jde, ale
0: ano,
1: to není
0: je to
1: pravda.
0: Takový předsudek,
1: no,
0: ano.
1: Ne,
0: ono je to tak dřív
1: je to
0: bylo.
1: Tak. Ano, no. Takže já prostě každému radím, když si skutečně neví rady, protože teď v poslední době, jak se v televizi tedy objevovala ta situace s tou Janou, která měla dvě děti a prostě údajně žádala někde o pomoc, ale nemálo. Člověk musí i mít okolo se opřít a ten ho musí podpořit tady v tom.
0: Ano, souhlasím, je to důležité, co říkáte. Umět si včas říct o pomoc není slabost, ale může to být jeden z nejdůležitějších kroků, které pro sebe člověk může udělat. A vaše zkušenost to krásně potvrzuje. Jsem ráda, že jste zavolala, že jste o tom mluvila.
1: Ano, děkuju. Já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě díky těmto doktorům. Já prostě skutečně jako jim věřím. A doporučuji to každému, ať se nikdo neostýchá prostě a jde si do té čekárny posedět a prostě vypovídat se a bude to dobrý všechno.
0: Paní Marie,
1: tak
0: moc
1: jako
0: děkuju.
1: V mém případě.
0: Jsem ráda, že jste zavolala. Ano. Ať se vám daří.
1: Taky vám. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je sobotní noc, noční linka Českého rozhlasu otevírá téma duševní pohody, vnitřního klidu a toho, co nám pomáhá zvládat těžké chvíle. Povídáme si o věcech velkých i úplně obyčejných, které člověku vracejí sílu. A je s námi další návštěva. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych navázala na ten hovor předešlý, na tu paní, která mluvila o tom manželovi, o kterého se starala. Já bych chtěla říct, že jsem měla podobnou zkušenost. Já jsem se starala o manžela, který měl 20 let Parkinsonovu chorobu. A 20 let tady byl díky výborné léčbě ve fakultní nemocnici Plzeň. Díky panu doktoru Vojtěchu Machovi. A ze začátku prostě to nebylo tak zlé, ale poslední 3 roky byly velice, velice špatné. Manžel prostě byl dost citově založen, takže miloval přírodu, miloval, stromy, hvězdy, motýly, všechno prostě živé v přírodě a on nemohl si to užít tak, jak by si byl přál a jak by si byl představoval. A z toho měl deprese. Nemohl vlastně už ani z místnosti ven a jako byly to opravdu krušné chvíle. A potom, když zemřel, tak mě řekla kamarádka, prosím tě, odjeď se mnou na dovolenou, potřebuješ se z toho dostat. Tak nejprve tedy jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, že je to asi dost brzy, bylo to 6 neděl po jeho smrti. Ale pak jsem si řekla, že vlastně já potřebuju taky nějakou relaxaci a přijít do jiného prostředí, tak jsem ji poslechla a dobře jsem udělala. Ale chci říct, že já jsem na těch lécích, na těch antidepresivech byla 5,5 roku před jeho smrtí, protože mě řekla paní doktorka, že to nevydržím. A měla pravdu. Potom se mi to ještě 2x vrátilo už po jeho smrti na podzim, kdy jsem taky brala antidepresiva, ale pak už se to sklidnilo a bylo to celkem v pořádku. Ještě bych chtěla dodat, že k letošnímu vražednému, jak já říkám, letu, se mi taky částečně vrátily tyhle ty stavy, ale teď už je to v pořádku a jsem úplně v pohodě.
0: Tak, to má dobrý konec, to je moc dobře. Možná je to inspirace pro ostatní posluchače, pokud by někdo byl v podobné situaci a myslím si, že určitě takový jsou, tak je dobré.
1: Určitě jsou.
0: Ano. No, kdybyste jí měla říct jednu větu jako takovou motivaci, jaká by to byla?
1: Jaká by to byla? Nic nevzdávat, bych řekla. Nevzdávat nic a snažit se prostě, jak bych řekla, podle svého svědomí jednat tak, aby byl člověk vnitřně spokojený. Že to tak je, učinil.
0: To asi je hezké tak. Poselství závěrem, paní Hanko, nevzdávat se. Tak si to opakujeme co nejčastěji, když na nás přijde nějaký splín. Děkuju za to, že jste tak
1: otevřeně mluvila. Já taky vám děkuju a jste moc milá. Děkuju, ráda vás poslouchám.
0: My se budeme těšit na vaši další návštěvu a posíláme vám písničku od Miroslava Žbirky. Čo bolí, to prebolí.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes připomíná, že o psychickou pohodu se staráme mnoha způsoby. Často zcela nenápadně. Někdo potřebuje lidi, jiný samotu, někdo pohyb, přírodu, hudbu, nebo jenom chvíli, kdy nemusí vůbec nic řešit. Jak to má paní Mirka, to si dozvíme právě teď. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Ještě jednou zdravím vás moc i všechny posluchače. Jaruško, odlehčíme to trošičku, toto téma, co říkáte? Mm-hmm. No, jedno přísloví říká, slunce vyjde po dešti, připijem si pro štěstí. A nebo Jan Werich měl hezká přísloví a jedno z nich je o přátelství. Přátelství je součástí šťastného života. A já se toho dost držím. Taky mám už dost roku a možná je to taky tím, že jsem měla šťastné dětství. Vyrůstala jsem v krásném prostředí u Břeclavy dole na jižní Moravě a byla jsem takové prostě děcko zvídavé a které mělo rádo kamarády. Pořád jsme byli venku a měla jsem velmi tolerantní rodiče a bylo to prostě všechno moc hezké. No, takže můj život je teď takový, že všechny takové ty bolístky, taky jsem prožila těžké období, už tady bylo o tom hovořeno, když odejde partner, tak můj muž měl, no zkrátka, rakovinu slinivky a oba jsme věděli, že odejde, tak bylo to hrozně těžké. Ale mě z toho dostali moje kamarádky a už jsem to tady kdysi říkala, že je nás pět a scházíme se každý týden u jedné a prostě to je ono. To nás baví a my si i přiťukneme tou skleničkou. No a další věc, že chodíme s mýma kamarádama turistama. A to bych právě chtěla říct, že to je něco tak úžasného. Jsme parta důchodců, někdy teda říkáme mladodůchodci jsme a starodůchodci, ale jsme tam, je nás tak kolem 20 a chodíme, dá se říct, skoro každý týden na vycházky, jsem z Brna, tak kolem Brna, jedeme třeba vlakem, autobusem, nedávno jsme byli tady kolem Ochozu u Brna, no a další týden jedeme do Vrbice, do Čejče, no a tam vždycky si prostě posedíme taky a dáme si oběd a tak dále, to všechno, co k tomu patří, ale o to nejde. Jde o to, že jsou to výborní lidé, nikdo na nic nenadává, my se zasmějeme. Jak jdeme tím lesem, tak příroda úžasná. No prostě toto mě jako ze všeho vytáhlo. No takže to bych chtěla doporučit. Prostě tak nějak mám ráda lidi, ráda se bavím, až moje kamarádky si z toho dělají srandu, že prostě se dokážu bavit s každým. No a tak prostě se snažit. No já nejsem ani jeden den sama prostě. No a ještě právě teď mě napadla paní Anička z Miroslavy a moc bych ji chtěla pozdravit, ale ona právě mě minule dosti tak jako rozesmála, protože téma bylo takové, co jste v životě nestihli, co jste chtěli dělat a nepodařilo se. A ona říká, že se chtěla učit na klavír, nebo že by ji potěšilo, kdyby uměla hrát na klavír a že to nějak nestihla. No a potom povídala, že tak se mluvilo o lečení, ona říkala, že ji zajímali odevždy gorily. Slyšíte dobře? O gorilách. A teďka uzavřela to takovou legraci a ona povídá, no třeba bych těm gorilám zahrála na ten klavír.
0: To jsem řekla já, paní Mirko. To si pamatuju.
1: No, to bylo
0: no, teda já jsem jí řekla, jaké by to bylo, kdyby tu svoji lásku ke gorilám vlastně využila. Tak, no, takže já, že by jim zahrála. Já myslím, že jste to řekla hrozně hezky, že to přátelství může být v těžkých chvílích opravdu obrovská opora. Člověk nezapomene na to, co ho bolí, ale když má vedle sebe někoho, kdo ho vyslechne, obejme, zasmíje se, to moc oceňuju, že jste tady to slovo smích, úsměv taky zmínila, tak se to všechno potom nese tak nějak lehčeji.
1: No, prostě kamarády, kamarádky a dobré lidi kolem sebe, no a příroda, turisté. Ta samozřejmě, ta rodina musí být taky trochu v pořádku, že jo, aby člověk měl takový klidný život. No a tak to je moje rada, prostě mít ráda lidi, a vycházím i z toho, snad z toho dětství šťastného. Takže tak asi, tak to je můj takový názor. Přátelství je součástí hezkého života. Tím bych Jaruško ukončila. Moc vás zdravím, děkuji tady za ta témata různá, je to úžasné. Jenomže už jsme tady mluvili o tom, co kdyby se ta noční linka posunula trošku dopředu, protože v jednu hodinu třeba, já už jsem potom taková jakási rozjítřená, tak někdy si musím vzít půlku z Tylenoxu a pak teprve spím. Tak to je. To je takový, Mirko, jako no. Hodně pozdě je to.
0: To je teda nápad, posunout noční linku třeba o hodinu dopředu. No, není to na nás. Děkuju za otevřené povídání, přeju, ať máte před sebou ještě spoustu společných setkání, smíchu a obyčejných hezkých dní s vašimi přáteli. Ať už, jak říkáte, na procházce, na turistickém výletě nebo s kamarádkami u kávy. U vaší pětice jste říkala, že?
1: Ano, vás pět. Jaruško, pět je nás a z toho čtyři vdovy. No tak, takhle to řešíme prostě.
0: Tak se dál opatrujte, buďte si oporou a zase někdy zavolejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Cest, které znám, jdou trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a s ní i naše povídání o duševní pohodě. Každý máme jiný recept na klidnější hlavu. A právě ty vaše dnes společně hledáme. Paní Soňa je u nás. Vítejte. Odkud přicházíte? Odkud voláte?
1: Dobrý večer, je to Krnovko. Zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla jenom krátce tam reagovat na tu paní, myslím, že to byla paní Staňka, jak mluvila o tom, že člověk, který se dostane do nějaké té psychické situace, že by se měl, jako, že se nemá stydět lékaři zajít k nějakému psychologovi a to. Já bych chtěla podotknout, že mluvím z vlastní zkušenosti, takový člověk v tom, tady v nějaké té psychické nepohodě, on si to ani neuvědomuje, že by měl zajít k tomu lékaři, že by se měl někde objednat. V tom případě, pokud nemá u sebe opravdu, kdo ho drapne za ruku a k nějakému tomu lékaři ho odvede, tak myslím si, že sám ten člověk nemá ani sílu, nemá ani myšlenky na to, že by k nějakému lékaři měl jít. Jo, a já jsem měla teda to štěstí, že jsem měla opravdu jednu kamarádku, která mě opravdu jeden den drapla za ruku a prostě dovezla mě k tému psychologovi, jo, a do dneška jsem jí za to vděčná, protože sám člověk nemá sílu, anebo sílu jít, ano, teď se půjdu projít, budu se procházet. Musí prostě někdo ho nějak nakopnout.
0: To souhlasím, někdy je člověk v tak těžké situaci, že sám nemá prostě sílu udělat ten první krok. No a právě tehdy může být nesmírně důležité, když je vedle něj někdo, kdo ho podpoří, možná i objedná, doprovodí ho a může mu překonat ten začátek, třeba ten ostych.
1: Důležité. Ano, to je důležité a nehledě k tomu dneska, v dnešní době, objednat se někde k lékaři, k nějakému specialistovi, nemluvím tady o nějakého psychologa, nemáte šanci. Za dva, za tři měsíce a to už ten člověk je pak asi v takovém stavu, kdy opravdu už je třeba pozdě, jo. Ale zavčasu si to ten člověk neuvědomí. Ano, mám nějaké potíže, rychle půjdu k doktorovi a to, protože jsou situace, kdy se vám to tak nějak vyvrbí, že to tak řeknu, den ze dne nebo prostě během krátké doby a ta psychika s váma tak zahraje, že opravdu nemáte ani čas, ani šanci myslet na to, ano, měl bych jít. Jo, a já jsem teda z mojí zkušenosti už před xx lety, jo, dneska už to fakt nepotřebuju, tehda mi to pomohlo, ale dneska, když vás za dva, za tři měsíce objednají někde, ne-li za delší dobu, tak si myslím, že ta šance je tam fakt.
0: No ano, chce to neodkládat a jak člověk vnímá, že už si nedokáže pomoci, tak ten telefon zvednout a já možná přidám zkušenost. Já jsem jednou také podpořila moji kamarádku, aby teda jela do Brna na jednu kliniku pro pomoc psychologickou a to proto, protože trpěla anorexí, ale byla to opravdu jako už těžká anorexie, takže jsme se kamarádky domluvili, že ji prostě posadíme do auta a pojedeme na kliniku. No a víte co? Ono to nepomohlo, protože jsou případy, kdy ten člověk musí chtít pomoci. A tam nám ti lékaři řekli, my jí nepomůžeme, protože ona nechce. Tak jsme ji zase museli vést domů.
1: Pokud ona si to nesrovná, že jo, tak to je právě ta otázka. Nebavíme se o nějakých lehkých, nějakých duševních rozpoložení a tak, ale opravdu už pak o nějakých těžkých, kdy fakt ten člověk si neumí poradit a nemá sílu na to si nějak poradit. No, tak potom v tom případě je dobré mít u sebe opravdu někoho z rodiny, někoho známého, kdo vás opravdu drapne a kdese, jo. Takže...
0: Paní Soňo, víte co, vy jste teda mluvila, že jste kdysi potřebovala psychologickou pomoc, teď už ne, ale přeci jenom zeptám se vás, sledujete večer zprávy, i když víte, že vám někdy nepřidají?
1: Sleduju zprávy, ale mě nedělá problém tady ty zprávy. Tam byla nějaká rodina, životní situace a tak, takže to se tak rychle nějak semlelo všecko, jo. Takže tady ty, vím, že teď válka se probírá, já nevím co, jasně, že člověk se nad tím zastaví, nějak mu to, nějak si to v hlavě srovnává. Takové věci si umím srovnat, ale potom, jak jsou nějaké rodinné takové věci, tak to zanechalo dlouho nějaký. Já vám řeknu, že do dneška já se neumím pořádně podepsat. Když se na mě někdo dívá, já se neumím podepsat. A je to jedno, jestli je to pošťačka, jestli je to někde na úřadě. A prostě tady v tom období, kdy jsem měla to už je 30 roku pomalu, jo, takže tam v tom období nastalo, měli jsme nějaké řízení, měla jsem se tam já dostavit, měl se tam dostavit dnes už bývalý manžel a měla jsem se na té komisi podepsat. A v ten moment prostě to byla jenom rovná čára a já jsem to neovlivnila, já jsem se nepodepsala a od té doby mám opravdu problém někde, pokud se na mě někdo dívá, se podepsat.
0: No teda.
1: To prostě fakt od té doby to ve mně zanechalo nějaký to, ale jinak jsem v pohodě, jako neberu žádné léky, dostala jsem se z toho, akorát tady toto neovlivním. Nemůžu to ovlivnit, nemůžu, když se na mě někdo dívá, se podepsat. Já udělám dva jakési obloučky a nejde to.
0: To já dělám taky, paní Soňo.
1: No, jako a nejhorší to bylo třeba v bance, že jo, chtěli tři stejné podpisy. No já jsem
0: to
1: tam
0: já taky
1: seděla
0: nedokážu, no.
1: Strašně dlouho a prostě to nejde, jako, no a mám jako takový nějaký stres tady to, když se mám někde podepisovat. Jinak všechno v pohodě.
0: Tak děkuji, děkuji za zavolání, za vaši otevřenost, teď se vám daří a zase někdy.
1: Tak ať se daří a pozdravuju všechny posluchače, ať se ještě do rána vyspějí pořádně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi a také paní
1: Broňka z Opavska.
0: Broňka z Opavska. Vítejte ve vysílání. Dnešní téma uzavřete právě vy a zní duševní pohoda. Co k němu máte?
1: Já bych vám chtěla říct, jsem 63 let a 23 roku trpím roztroušenou sklerózou. Starala jsem se 4 roky o manžela, který přišel ze zdravotních důvodů o pravou nohu nad kolenem. A ještě jsem měla tady 85-letou maminku, které jsem také pomáhala a starala se, že byla soběstačná a vždycky jsem říkala, že trošku by tady tebe chtěla pod ní. A můžu říct, že kdyby neměla dobrou rodinu, dobré děti, své dcery, které mají svůj život už a které mě také ve všem podrží, tak bych to asi také nezvládala. První jsem chodila o hůlce, pak o berlích, a když jsem se polomala ruku, tak jsem dostala na vozíku a teď chodím o schodítkem něco na vozíku, jakdy.
0: Tak to je dobré samozřejmě připomenout, že nejenom přátelé, ale vlastně na prvním místě by měla být ta rodina, která by vám měla být oporou.
1: Ano.
0: A víte, paní Broňko, co jsme vůbec nezmínili, a to už jsme na samotném závěru noční linky, nebo nevím, jestli mě opravíte, ale neuvědomuji si, že by někdo mluvil o tom, že má nějakého domácího mazlíčka, který je pro něho barťák právě do nepohody.
1: Měla jsem domácí mazlíčky dva, pejsky, labradora a ten druhý je kříženec. A ten labrador byl velice ke mně milý a toho jsem taky oplakala po 14 letech, když zemřel. A ten druhý má 15 let, ale když jsem nemohla na něho ani sáhnout, a teď, když na staré roky už nemůže, tak je velice rád se mnou. A to mi je asi také nabízí.
0: Tak, to je hezká tečka za naším vysíláním. No. Tak já vám přeju, abyste kolem sebe měla stále vaši milující rodinu, aby vám pomáhala, abyste si vzájemně pomáhali a děkuji, že jste zavolala. Bylo to milé setkání a už poslední.
1: Děkuji také za hezké setkání s vámi. Dlouho jsem se nedovolala a dnes se mi to podařilo a jsem velice vděčná za to, že jsem se k vám dovolala, že jsem se vám mohla si říct mým osudem.
0: Ozvěte se zase
1: vám
0: příště. Budeme
1: tady. Ještě jednou a naschledanou neboli dobrou noc.
0: Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Já vám děkuji za všechny telefonáty, zkušenosti i otevřená slova. Mluvili jsme o duševní pohodě, o smutku, ztrátách, přátelství, přírodě, odpočinku i o tom, že někdy člověk zvládne těžké období sám a jindy potřebuje, aby mu někdo podal ruku. A možná právě to si z dnešní noci můžete odnést. Nemusíme všechno unést sami. Někdy pomůže kamarádka, někdy rodina, někdy obyčejná procházka nebo chvíle klidu a někdy je důležité říct si o odbornou pomoc. Tak vám přeji, abyste kolem sebe měli lidi, kterým můžete zavolat, když vám není dobře. A také dost sil vnímat sami sebe a poznat, kdy potřebujete zastavit. A pokud je dnes něco těžké, připomeňme si, že příběh ještě nemusí být u konce. Od mikrofonu zlínského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková. Děkuji, že jste dnešní noční linku strávili se mnou. Přeji klidnou noc, dobrý spánek a co nejpokojnější neděli.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
2: Inženýr Horák.
1: Ne.
2: Inženýr Horal.
1: Ne.
2: Inženýr Horárik.
1: Ten taky ne.
2: Inženýr Horček.
1: Máte ho tam vůbec?
2: Inženýr Horčičák.
1: Další.
2: Inženýr Horčík.
1: Cože?

0: Je?
1: Inženýr Hvorčík.
0: Ne, to není on.
1: Inženýr Hordoši.
0: Čtěte dál.
1: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
0: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
2: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
0: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jak jsem slíbil, budeme dnes vzpomínat a oceňovat humorné nápady Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se a celé dětství prožil v Bratislavě. Jeho rodina tam bydlela v Dunajské ulici. A k Bratislavě měl velmi blízký vztah. Ovládal i mnoho cizích jazyků a také nářečí.
2: Tam za váhom bělý dom, tam za váhom šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj. Bělý dom, bývá pekné děvča v něm, bývá pekné šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj. Děvča v něm, čo vidět. Ale... odláhlo, milo, bo som myslel, že už neskončíte. Ale mohol by som pokračovať, ale čo tamto šniby daj? Šnip, šnap, šniby, ryby, zabrdaj.
0: No, potom teď pátrat nebudeme. Prozradím, že Julo Satinský měl herecké sklony už v mladém věku. A v roce 1958 dokonce vyhrál recitační soutěž Hvězdoslavův Kubín. Později vystudoval pedagogiku na střední pedagogické škole. Profesi učitele ale nikdy nevykonával. Jeho velkou touhou bylo herectví a bavit lidi dobrým slovenským humorem.
3: A bylo by dobré, kdybyste si připravili nějakou tému, ak jste si připravili nějakou humoristickou tému, tak ju povedzte a já tu tému už potom rozvediem. Víte, já už potom rozvediem.
2: Já mám témy připravené.
3: To já už potom zase rozvediem. Ano. Tu tému. Len ak máte tému, tak ju povedzte. A zase já už potom rozvedem, viete? Tu tému myslím, viete, ano. Že už potom rozvedem, ak ju vy poviete.
2: Áno, áno.
3: Ak ju nepoviete, tak ju nemôžem rozviesť, lebo nebude mať čo. Však ale ak poviete tému, tak ja už potom zase rozvediem.
2: A medzi tým som zabudol, to je nejaká vedecká téma?
3: Nie, humoristická, viete, humoristická téma.
2: Pre humoristický dialog.
3: Pre humoristický dialog téma a ja ju už zase potom rozvediem.
2: Áno, áno. Mám.
3: Tú tému.
2: Mám.
3: Máte tú tému.
2: Mám tú tému.
3: No, tak ja ju už potom rozvediem.
2: Porozprávajme sa o človeku.
3: O kom?
2: O človeku.
3: Nepoznám. Ja o človeku, a tak. No o človeku, no dobré, ale ako sa volá, aspoň približne, viete, lebo...
2: To neviem.
3: Neviete. A čo robí, ha?
2: On stojí na moste.
3: Áno, áno. A ako zmýšľa, z čoho vychádza?
2: Vychádza z továrne. On dostal výpoveď, no a teraz stojí na tom moste a rozmýšľa o celom svojom živote. Aha. Dostal som výpoveď, doma ma čaká 5 hladných detí a manželka, všetci majú TBC.
3: A ja stojím na moste.
2: A ja stojím na moste a dívam sa do vody.
3: A čo mám teraz, ako si?
2: Áno. A zrazu sa prešvihne ponad to zábradlie a mútna voda ho pochová.
3: Aha.
2: Ešte chvíľu sa trepe s tými rukami, ale potom už pláve pod vodou a postupne ten život zaniká.
3: Takže teda po ňom zostane 5 sirot a jedna vdova, čo?
2: Áno, áno, áno.
3: Zaujímavá téma, hej, hej. A všetci majú TBC, čo?
2: Zákernú TBC.
3: Áno, áno.
2: Okrem otca, ktorý už je pod vodou.
3: Áno, on už nemá TBC.
2: On už nemá TBC.
3: A čo si počnú tie deti a tá matka však bez otca? Ktorý už nemá TBC.
2: Ja to tu neviem. Vy ste mi vraveli, aby som vám povedal nejakú tému pre humoristický dialog, že vy to už potom rozvediete.
3: Áno, no ja sa pokúsim, samozrejme. Však ano. Som tu na to však, ano. Aby som to rozviedol.
2: Ja počkám.
3: No tak teda on stojí na tom moste, aby som začal od začiatku však. Prešvihne sa cez to zábradlie.
2: Áno.
3: A hneď spadne do tej vody však.
2: Áno, áno, áno, áno.
3: No lebo však, kde ano. By sa zachytil?
2: Áno.
3: Hneď spadne.
2: To už nie je čistá voda.
3: Nie, to je špinavá.
2: To je plné nafty.
3: A prečo nafty?
2: No pretože blízko je továren na naftalín.
3: Aha. Takže on je v tej vode, ponorí sa celý do tej vody.
2: Áno, áno.
3: Pláve v tom ano. A hovorí si, no, výborné, že je tu naftalín, aspoň ma nezožerú mole.
2: Áno, áno. Mole letia za ním nad riekou, víte?
3: Nad riekou, hej.
2: Áno.
3: No, lenže pod vodu sa neodvážia však.
2: Nie.
3: V tom je ako si tá jeho výhoda, lenže ano. Na druhej strane on je pod tou vodou.
2: A tá úroveň, to... viete, tá úroveň vody, to už
3: by bolo... Žájeca,
2: no? Nie? To už by bolo pod úroveň tých molov.
3: Áno. Víš, v tej vode pláve a ešte trošku tak tými rukami trepe
2: ano,
3: na to.
2: Áno, potom je tam jeden taký mol.
3: Áno.
2: Ten taký mol, ten zapíska na tie ostatné mole,
3: ano,
2: viete?
3: Áno.
2: A oni odletia na ten mol.
3: Áno. Takže ten človek, ten, teda, ktorý vychádzal z tej továrne pod tou vodou, tam pláve.
4: To už ani nie je člověk, víte, to jsou také zvyšky. To jsou také zvyšky, které plávou pod vodou.
3: Ano. Medzi tými rybami však jsou tam aj ryby.
4: Ano, ano.
3: Niektoré on hovorí, že tu jsou ryby, no tak vidím, že jsem vo vode však, ale se hovorí, tak čo ano? Už s rybami teraz, blížia sa sice.
5: Zoberie elektrického úhora, ešte posledný raz sa ohorí.
3: Ano, ano, ano. Protože, ano,
5: odpláve elektrický úhor.
3: Ale inak pláve zase v tej vode, ako si sa topí, topí.
5: Určite.
3: A dusí, však ano, sa dusí celkom, ano. Ako si až sa teda skoro udusí.
5: Ano, chvíľu beží po dne.
3: Ano.
5: A zase sa dusí.
3: On je úplne na dne ten človek. Je to, je to taký človek na dne, však o tom. A teda na to dne, ako si tak uteká a ano. Uteká a teraz nevie, kam mám utekať, ide dopredu alebo dozadu, však vlastne ano. Tam je to korito tej rieky a celé to, a inú tému nemáte na.

tak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú podaktorí.

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou diamantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: teraz sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Aj, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničková středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se tu žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Keby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, to je naša jistá.
6: Kde jsou ty dva?
7: No dobře, to jsme my.
6: Jste vy? Lasica, typický.
7: Ne, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
7: No, nechajme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Či symbolicky.
6: Děkuji vám, velice.
7: Pardon. Pardon. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
7: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdybychom se chcel blisnout, tak si nepozovem vás. Však já si pozovem někoho úplně jiného.
6: No, teda, radšej... Nemenovat.
7: No právě jsem si myslel. Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
7: Ano?
6: Já jsem to bezvěc svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
7: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
7: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Ale na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a pádeš a nějaké, jako kostru, aby dostal.
7: Ano, jedným slovom, vy, keď si trošku vypijete, tak získávate charakter.
6: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
7: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat vám, ve třech.
7: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
6: Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
7: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
7: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
7: Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi mladíky z high society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
7: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Dnes večer jsem dal služobnictvu volno. Chcem totiž zabít svoju ženu.
7: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká. Však papa. A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
6: Ve Vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
7: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
1: To muselo stát.
6: A co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Víte, že ještě ní je? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
7: Já si myslím, že nejlepší by bylo mozek.
6: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat.
7: A?
6: Jenže to neseženete.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářili. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, aby jsme prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky z toho samozřejmě na kolejnicích, všechno, ano. Se to pohybuje.
3: U nás železnice patří ludu.
2: Ano.
3: To je zajímavé taky.
4: Zvláště v neděli.
3: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
2: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už je len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
4: To je fantastický. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. To je zajímavé.
3: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
2: Ano, to je tam.
3: Aspoň, to nemám overené.
4: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
3: Já bych se vám ještě...
4: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
3: No prosím,
2: ano, ne. No, mě tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
4: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to ne, to jeme samozřejmě. Jo? My jeme na Slovensku třikrát denně.
4: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: Mám, no dobré, tak jeme, to je samozřejmě, ľudia na celom světě jedí, ale čím jeme? Pán Horníček,
2: ano, tak to je...
3: To jsou, je príbor. To mi jem.
2: To jsou príbory, ale
3: to je... Je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastně člověk neušpiní ruky pri jedle. Keď používá ten príbor, takisto zuby zostanou dost zdravé poměrně. To je, myslím, typický slovenský...
3: Pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Ne. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Ano. Ovšem, nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
4: No jistě, že.
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj. A poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
4: Pardon, ešte by sme sa vrátili k obeživu.
3: Ale zostaňme pri jedle.
5: Pri jedle, pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Ty sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa...
4: Prosím,
3: dejte
4: kolovať.
3: To je pravá brinzová haluška.
4: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
2: Ja som chcel hovoriť o obežive, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
3: peniaze.
2: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak
3: potrebuje
2: peniaze, musí zaplatiť. Teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To jsou úplně stejný, to je zajímavé.
3: Ano, to jsou, rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesí ty peníze.
6: Do banky.
3: Do banky ty peníze prenesí nenápadně a tam v banky potom...
6: Vidíte, čo je to banka?
4: Jo, jo, jo, banka.
6: Banka.
4: Ano, dejte kolova.
6: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
6: Banka pri banke.
4: No, Prebančíno je, jo.
3: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedla druhé.
4: Ano,
3: jedna.
4: Ano, ano.
3: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
6: No a zatiaľ... pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
3: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
6: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
3: Áno.
6: Počujete?
3: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
4: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce a pravila.
4: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
5: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí.
6: Je!
3: Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
7: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: přehány a pozorovány tmus.
1: V těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
2: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až zrzí.
3: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je to? Já nevím, já jsem všecko zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. Tam mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Luci a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, ano, to jsme už spomínali. Kedy...
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadně se najesť, aj odedza začíná být celkom slušivá, čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese jsme se ještě neprepracovali.
3: Nečudujte se, víte, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si představte, v hore taký drevorubač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Halo, prosím vás, buďte taky láskaví, všetci v doline, ráčte varovat svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Ano, ano. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Ano, chýba.
2: A víte, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok druhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak, ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť u nás, prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No,
2: ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho. A možno,
2: vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Pani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky a do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úsměv.